tak všelijak po těle, nemoc mě začala zmát. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do dlášky.

ozývá se čvachtání. To jsou asi vachtaní. Vedle s tichou rozkoší. Tam si hrošile noší. Lvi a taky tygříci nemohou mi odříci podívanou krmení.

0: Mario Junior.
1: Kapitáne!
2: Ano, námořníku?
1: Máme v lodi díru.
2: Tak s tím něco udělejte. Za co vás platím?

0: Rádio Junior.
1: Ať si kdo si, tak si krásná, že se nechci

0: štěstí.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, baby.

0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď už šelmo!
1: Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
0: Je přihraný. Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
2: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
1: Tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím.
0: Já jí z vlka vyprostím.
3: Pozor tam uvnitř!

I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka o lup. Ještě zpívá vyřešiti, necháme-li zvíře žíti.

0: To není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no. Naučili se to.
0: No, no to jo. No. Ale stejně je to opičárně.
1: Ale není to opičárně.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: Mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Tap, tap.
1: Posloucháme ticho šlápka.
0: Tap, tap.
1: Jak si tady tiše šlapka.
0: Tap, tap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Tap, tap.
1: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
0: Tap, tap.
1: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
0: Tap, tap.
1: Snad ti na ní roste peří.
0: Tap, tap.
1: Tomu se však těžko věří.
0: Tap, tap.
1: Snad máš na ní vátičku.
0: Tap, tap.
1: Bys nevzbudil mátičku.
0: Tap, tap.
1: A nebo květy pampeliší.
0: Tap, tap.
1: Ty jsou možná ještě tiší.
0: Tap, tap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Tap, tap.
1: Posloucháme ticho šlápka.
0: Tap, tap.
2: Rádio Junior.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Radio Junior.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

Kéž láska k dětem, rodina, páni, kéž hýbe světem, když strach se šíří a obchází zdejší, s tím nesmíš se smířit, lepší svět přej si, zbraní je odvaha, láska.

0: Jirkou Kohoutem.
1: Bezvaden a parádní probouzení, holky a kluci, 6. hodinka je tady a jak by nebyl bezvaden a parádní probouzení, vždyť je tady pátek a k tomu ještě neuvěřitelně krásné počasí. No, uslyšíte víc ve zprávách, jaké dnes bude počasí a co se děje kolem nás. Já vám od mikrofonu Rádia Junior přeji příjemné probouzení do toho posledního školního dne v tomto týdnu. Od mikrofonu zdraví a hezké vstávání přeje Jirka Kohout.
2: Rádio Junior.
0: Minutové zprávy.
1: Botanické zahrady po celém Česku dnes nabídnou zvláštní program u příležitosti Světového dne biodiverzity. Připravili akce pro veřejnost s cílem seznámit návštěvníky s činností, sbírkami či významem zahrad pro uchování přírodního a kulturního dědictví. Program mají připravený v Bečvě nad Teplou, Brně, Hradci Králové, Liberci, Luži a Praze. Bajkerka Barbora Bukovská skončila třetí v shorttracku juniorek na světovém poháru v Novém Městě na Moravě. 17-letá reprezentantka bude v neděli na Vysočině obhajovat ve své kategorii loňské prvenství v olympijské disciplíně cross country. Dnes se můžeme těšit na vyloženě letní počasí, bude jasno až polojasno s teplotami 22 až 26 stupňů Celsia.

6 hodin, 5 minut a přišel čas na páteční ranní restart. Od mikrofonu zdraví Jirka Kohout. Ahoj, ahoj, ahoj. Možná se vám dnes z pelíšku úplně nechce, protože únavička už se hlásí o slovo, ale ten pocit, že je to poslední vstávání pro tento týden a teď máme před sebou 2 dny nevstávání. Takže pohodička, klídek, vlastně žádné školní povinnosti, snad jenom udělat nějaké úkoly, které možná na víkend dostanete. Lepší udělat hned, aby se tím člověk nemusel potom zabývat v neděli a myslet na to celý víkend, ale já to taky vždycky dělám na poslední chvíli, takže každý asi podle toho, jak to bude cítit. Každopádně dnes bude fantastické počasí, až 26 stupňů, takže vyloženě letní, kraťásky, trigo a hurá ven, třeba na kolo, na brusle, no možná i nějaká koupačka někde, ta by nebyla špatná, protože teploučko dnes opravdu bude. No ale k tomu, že je krásné letní počasí, tak máme také mistrovství světa v ledním hokeji. No a to nás dneska zajímá, protože to je tématem dnešního rána. Dokonce se propojíme po kodeku i do Švédska, do dějiště mistrovství světa 2026. Budeme si povídat s naším redaktorem radiožurnálu Sport Petrem Kadeřábkem, který má na starosti vlastně všechny tady ty přímé přenosy a neuvěřitelně dovede prostřednictvím rozhlasu se svými kolegy předat to, co se děje na ledě přímo do našich domácností. A to je neuvěřitelná věc, neuvěřitelná práce, neuvěřitelná dovednost. Tak já se těším, jaké jsou zajímavosti a novinky na mistrovství světa. Také tady bude naše reportérka Aneta, která nám také přinese nějaké zajímavosti o mistrovství světa v hokeji. A to nejenom ten letošní ročník 2026, ale vůbec se podíváme zpět do dějin mistrovství světa. Nebude dnes chybět ani vtípek, zvídavec a je tady pátek, takže žili byli. No a také zajímavá ranní pomsta, tedy výzva, kterou mám na dnešní den, kterou jste vymysleli vy, posluchači. Takže na dnešní vysílání já se těším a pokud byste měli už teď nějaký tip, co dělat o víkendu, jak si ho krásně užít, prožít, tak neváhejte a pište nebo telefonujte.

0: Je tady mistrovství světa v ledním hokeji, které začalo 15. května ve Švýcarsku. Česká hokejová reprezentace odehraje celou základní skupinu ve Friburku a druhá skupina a závěrečné boje se odehrají v Curychu. Šampionát skončí v neděli 31. května. No a Radiožurnál Sport odvysílá všechny zápasy českého týmu v přímých přenosech. No a teď mě zajímá, jste fanoušci hokeje, vtáhne vás vždycky mistrovství světa, nebo je vám to jedno a tak jako zpovzdálí pozorujete, jak to je. Tak já jsem tedy fanda všech sportovních velkých akcí, ale i těch malých, takže hokej mě samozřejmě zajímá a když mám aspoň malinkou příležitost, tak sleduji v přímém přenosu, buď tedy na Radiožurnálu Sport, protože to můžu poslouchat vlastně odkud. No a nebo v České televizi, tak tam ty přímé přenosy sleduji, pokud mám čas, ale musím říct, že letos je to opravdu velké drama. Buď hrajeme, že člověk říká, to je prostě úplně nejlepší, to nemůže být lepší tým na mistrovství světa, no a nebo, tak na to člověk kouká a říká, co my tam vlastně jako děláme. Takže takhle nahoru dolů, ale samozřejmě všichni se moc snaží, hokej je to krásný, ale je to vždycky tak jako zajímavé v té základní skupině, někdy je to překvapující, že člověk fandí týmu, který prostě vyhrává všechny zápasy a pak najednou přijde ten zápas o vyřazení, jakože se postupuje dál nebo se jede domů a najednou pic, bum a konec a to je velké zklamání. A nebo naopak v té základní skupině je to tak jako nahoru dolů, jestli to jako zkouší, jestli jaké formace, kdo s kým, jak se jako kluci tak jako sladí a se hrají. No a pak to je prostě drama až třeba do finále. Tak já jsem zvědavý, jak to bude letošní rok. My úplně jako k těm největším favoritům nepatříme. Ale zase nepatříme k žádným outsiderům, jako třeba jiné nové země, které jsou na mistrovství světa. Tak kolik zemí se zúčastní mistrovství světa? Jak to vlastně je? Kolikrát kdo ovládl mistrovství světa? O tom všem si budeme povídat v dnešním ranním restartu, tedy v tom pátečním. Já vždycky, když řeknu slovo pátek, to je úplně jiná energie, úplně jiná atmosféra, i když ještě bych jako samozřejmě spal, protože budíček ve 4:30 není nic moc, ale ta představa, že zítra si budeme moc přispat a pak vyrazíme na nějakou akci, kterou máme rádi. Na jakou akci vyrazí zítra Radio Junior, kde se můžeme potkat, kde si společně zablbneme a hlavně zasportujeme, tak to vám prozradím už po písničce.
1: Jsme víc než stíny zapomenutých bohů, všechno, co je v nás, ještě nespálil čas. Máme zárodky svatozáří a zbytky rohů, vem to děs.

No a my už s Hajajou balíme batohy a jedeme nebo vyrážíme na běhy lesy. Je tady druhá zastávka, chráněná krajinná oblast Brdy, to znamená hluboké luhy a háje bývalého vojenského újezdu Brdy, které bylo po 70 let uzavřeno veřejnosti do panské přírody a okolí nejvyššího vrcholu Tok. Vybíháme od vesničky Obecnice u Příbrami, která je jen 30 minut od Prahy. No a pojďme se podívat, co nás vlastně zítra čeká a jaký je časový program, protože celý areál se otevře v 9.00. No a už v 9 hodin a 30 minut si společně zablbneme, zařádíme. Mám pro vás připravené zajímavé soutěže, samozřejmě krásné ceny a merch Rádia Junior. Nejenom sportovní, na zítřek jsem si připravil i jedno takové zajímavé kouzlo. Když ho zvládnete, získáte kšiltovku Rádia Junior. Když se budete snažit a okusíte moderátorskou výzvu, která není úplně jednoduchá, ale Rádio Junior hledá moderátory, dětské moderátory, takže třeba najdeme někoho mezi vámi právě zítra v Obecnici. Takže moderátorská výzva, soutěže a sportovní výzvy. Protože minulý rok jsem třeba zjistil, kde jsme to vlastně byli. Byli jsme to někde na horách. Ano, Klínovec. A tam jsem zjistil, že třeba holky a kluci tam v tom okolí vůbec neumí skákat přes švihadlo. A bylo to pro mě docela jako velmi překvapivé zjištění, že vlastně taková věc jako švihadlo, která si myslím, že patří úplně všude, že člověk to zkouší, prostě blbne a tak, tak to jako nebylo úplně jako samozřejmostí. Tak možná byste si mohli natrénovat zítra třeba skákání přes švihadlo, nebo mám tam takové ty obruče, které se dají válet kolem pasu, anebo i jinak, potom pingpongové míčky, pálky. No, bude toho hodně, co se zítra bude dát dělat a jakým způsobem soutěžit a hlavně se bavit. Společně budeme zpívat, tančit, blbnout, jenčit a tak se připravíme na ten běh, který startuje v 10 hodin a 15 minut, start dětských závodů. A ještě předtím samozřejmě Verča Prety v 10 hodin rozcvička, abychom se hezky tak jako dostali do toho závodu. V 11 hodin a 15 minut vyhlášení dětských závodů, potom v 11.50 rozcvička na 5 kilometrů, ve 12 hodin to odstartuje, no a ve 12 hodin a 15 minut se opět vrátíme k našemu programu a budeme tak jako společně trávit tu příjemnou, krásnou sportovní sobotu. Pak už začnou ty velké běhy, 22 kilometrů ve 13 hodin a 15 minut, kratší trasa, taky velmi zajímavá, 12 kilometrů ve 13.45 a pak už se budou vyhlašovat vítězové, bude tombola a takové to krásné shrnutí a závěrečný dojezd těch závodů. Takže zítra druhá zastávka běhy lesy. Odpoledne si ještě o tomto závodu popovídám s jedním z hlavních organizátorů, s Petrem Týblem, tak zítra se v Brdech máme opravdu na co těšit.

0: Kdo se chystá na druhou zastávku Běhejle si brdy, tak by měl tuhle písničku už mít naposlouchanou, protože zítra si ji určitě společně zaspíváme a nejenom jednou. No ale pojďme se vrátit k našemu tématu a tím je mistrovství světa v ledním hokeji, ale teď nás čeká první blbinka dnešního rána.
1: Vtípek Rádia Junior.
0: Babička poslouchá rozhlas a jde se podívat na dědu, který sleduje hokejový zápas v televizi. Chvilku ho pozoruje a pak povídá, ty dědo, mám takový pocit, že v tom rádiu ten hokej hrají mnohem rychleji.

0: A je tady písnička z hitparády, pojďme se o ní něco dozvědět. Je to písnička od Evy Farné, jmenuje se Baby no a co a je to z Brusu nová spolupráce zpěvaček Pam Rabbit a Evy Farné. A už teď je jasné, že to bude mega hit. Takhle si pochvaluje samotná zlatá slavice Eva Farná tuhle písničku. S Pam jsme se potkali už ve studiu před pár lety. A zkoušeli jsme spolu něco hudebně hledat. Baví mě totiž, že si postavila svůj koncepční svět, má vizi a je hodně pracovitá. Tenhle společný song mě bavil od samotného začátku a trochu odpovídáme touze dělat hudebně různorodé věci a dovolit si uvolnit se. Snad bude lidi spojení nás dvou bavit, tedy Pam Rabbit a Eva Farná, tak snad i vás bude bavit písnička Baby, no a co?
1: No a co?

0: 14.
1: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.
2: Sedíš vedle mě, cítíš.

0: 6 hodin 34 minut a je tady pátek, takže čas na podcastovou sérii Žili byli Kateřiny Perglové. Dnes Josef Skupa. Krásný poslech.
1: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
2: Žil byl jednou jeden loutkář Josef Skupa. Z Pejbla a Hurvínka u nás zná asi každý. A my se teď seznámíme s jejich autorem Josefem Skupou. Ten se narodil v roce 1892. Loutky měl rád už od malička. Na tom není nic překvapivého. Tehdejší děti neměly mobily ani televizi, takže loutkové divadlo byla rozšířená zábava. Josef měl výtvarný talent, takže chodil na uměleckou školu. Pak ale musel narukovat do první světové války. Vařící vodou si opařil nohu a skončil v nemocnici, odkud ho převeleli do Plzně. Na bojiště se tak naštěstí nedostal. Ať už ho jeho život zavál kamkoli, nezapomínal na svou velkou lásku a všude lidi bavil veselými výstupy s maňásky. To jsou loutky, které se navlékají na ruku a ovládají se tak zdola. Jako výtvarník i ochotník, tedy neprofesionální, nestudovaný herec, spolupracoval s plzeňským amatérským loutkovým divadlem. Aby se uživil, musel mít i normální povolání. Byl středoškolským profesorem. Jeho žákem byl i později slavný výtvarník Jiří Trnka. V divadle Skupa propůjčoval hlas hlavně Kašpárkovi. To byla velmi tradiční populární postavička, která bavila nejen děti. Josef ale snil o vlastní originální marionetě, tedy loutce vedené zhora díky nitkám. Vymyslel si přemoudřelého a nafoukaného plešatého pána s velkýma ušima. Tak podle Skupova návrhu pod rukama řezbáře Karla Noska vznikl Spejbl. Mimochodem víte, že pan Spejbl má i křestní jméno? Jmenuje se jako jeho autor. Taky je to Josef. Časem mezi své dřevěné herce přidal i mazaného vojáka Švejka. To je hrdina ze slavného románu od Jaroslava Haška. Ta nejzásadnější loutka se k němu ale dostala vlastně náhodou. Nevymyslel ji ani neobjednal. Synovec loutkáře Karla Noska Gustav mu sám od sebe vyrobil parťáka pro Spejbla. Byl Spejblovi podobný, ale byl menší a měl vykulené, pohyblivé oči. Skupu tenhle dárek natchnul. Dostal jméno Hurvínek. Skupa pro Spejbla a Hurvínka začal vymýšlet scénky, ve kterých drzý synek popichuje svého trochu natvrdlého taťuldu. Nepřipomíná vám tenhle popis někoho? Mně se hned vybavil Homer Simpson a jeho zlobivý synek Bart. Stejně jako tahle žlutá dvojka měli i Spejbl s Hurvínkem obrovský úspěch u diváků. Hurvínka dlouhá léta ovládala, tedy vodila, Skupova manželka Jiřina. Skupa se stal ředitelem divadla a rozhodl se úplně vzdát učitelského místa, aby se mohl divadlu věnovat naplno. Cestovali po Československu i zahraničí, vystupovali taky v rozhlase. Po letech se začalo schylovat k druhé světové válce a na Československo si brousilo zuby nacistické Německo. To nás nakonec doopravdy schramstlo a my se stali takzvaným protektorátem Čechy a Morava. Skupa si nenechal ujít příležitost a mocenské choutky fašistů kritizoval. Dělal to chytře pomocí satiry, kterou schovával do svých her. Divadlo vždycky sloužilo jako nástroj, jak se vysmívat zlu a upozorňovat na nebezpečné nešvary ve společnosti. Proto ale také zlo vynalezlo cenzuru. Tak se říká tomu, když někdo rozhoduje a kontroluje, co se smí říkat, psát a nebo hrát. Skrytá poselství ve Skupově představení cenzoři rychle odhalili a hru zakázali. Josef Skupa byl ale odvážný nejen na jevišti. Doma třeba poslouchal zahraniční vysílání rádia. Za protektorátu u nás rozhodovali Němci, co se bude v Českém rozhlase říkat. A samozřejmě to bylo jen to, co se hodilo jim. Kdo se chtěl dozvědět pravdu o tom, co se ve světě děje, musel tajně ladit zahraniční stanice. To bylo ale zakázané. Když to na Josefa prasklo, dostal 5 let vězení. Uvěznili ho v Drážďanech. Zhruba za rok byl na tohle německé město nálet. Vězení dostalo zásah. A Josef utekl domů do Čech. Konec války byl za dveřmi a tak už ho nikdo nepopotahoval. Po válce divadlo přesídlilo do Prahy a mělo úspěch, který pak ještě znásobili Skupovi nástupci. Historie nám hold ukazuje, že humor pomáhá přežít i těžké časy.
1: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

Holky a kluci, mistrovství světa v ledním hokeji 2026 v plném proudu, hrají se základní skupiny. No a schválně, jestli víte, jestli to tak nějak sledujete, jaký je maskot tohoto mistrovství světa? Tak schválně, kdo ví, můžeme napsat na radiojunior@rozhlas.cz. Víc se za chviličku už dozvíme od Anetky Křesinové, která už je se mnou ve studiu a o mistrovství světa v ledním hokeji má spoustu zajímavého. Tak dáme si písničku a pak se do toho pustíme.

0: Lední hokej patří mezi nejnapínavější sporty na světě, ačkoliv naše země nikdy neměla tolik zamrzlých jezer a dlouhých zim jako některé severské státy, český a slovenský hokej si už od svých začátků vydobil obrovský respekt. Naši hráči svými výkony dokázali, že i malá země může porážet ty nejlepší. Jak hokej vlastně vznikl, čím se liší od dnešní podoby a jak se fandí u nás a jak v zahraničí a jak rychle padl třeba nejrychlejší gól v historii mistrovství světa. Na tyhle a další otázky si právě teď odpovíme s Anetou Křesinovou, která je už v našem studiu. Krásné, dobré ráno, Anetko, ahoj.
1: Dobré ráno.
0: Jak se hokej vyvíjel v minulosti?
1: No, kořeny hokeje sahají hluboko do starověkých civilizací. V Řecku se dochoval reliéf pocházející z 5. století před naším letopočtem, na kterém jsou zobrazeni hrající chlapci se zahnutými holemi a míčkem. Jednalo se o hru, kterou staří Řekové pojmenovali keratizein a tehdy šlo čistě o zábavu. V Evropě se pak první zmínky o hře podobné hokeji objevují roku 1600, kdy připomínala dnešní golf s hokejem dohromady. Postupně se šířila dál a do Čech se hokej poprvé dostal na přelomu 19. a 20. století. Nutno ale říct, že se od hokeje, tak jak ho známe dnes, ta původní hra podstatně lišila.
0: No a v čem byl například rozdíl?
1: Původní hokej byl především mnohem pomalejší a neměl tolik pravidel jako dnes. Hrál se ve více hráčích bez střídání a úplně zpočátku se hrálo s pukem z kravského lejna nebo s lakrosovými míčky. Ty byly vyrobeny ze dřeva nebo ze zvířecích chlupů zabalených do jelení kůže. Hokejky byly původně dřevěné a brusle byly vytvořené z jednoduché kovové čepele, která byla připevněna ke klasickým běžným botám. No a výstroj prakticky neexistovala. Hokejisté hráli bez helm, bez chráničů a nosili jen kožené rukavice, které spíš sloužily k udržení tepla než k ochraně.
0: No, tak to musel být pěkný masakr. V Čechách má fandění hokej velkou tradici. Češi se scházejí v hospůdkách, na náměstích, na různých jiných místech při fandění jsou slyšet bubny, trumpety, dělají mexické vlny nebo skandují různá hesla. Kdo neskáče, není Čech. Známe to snad úplně všichni. Jaké je fandění v zahraničí?
1: Je to přesně tak, jak říkáš. U nás bývá fandění velmi hlasité a emotivní. Zatímco v severní Evropě na tribunách převládá klidnější atmosféra, kde diváci často tiše sedí a hru sledují. Ale zase o to bouřlivější pak může být atmosféra při společných oslavách.
0: Mm-hmm. Na závěr by mě zajímala statistika nějakých jako třeba kdy padl nejrychlejší gól nebo prostě nějaké nej. Podařilo se ti něco zjistit?
1: Nejrychlejší gól v historii mistrovství světa v ledním hokeji byl vstřelen v čase 5 sekund od začátku zápasu a to běloruským hráčem do finské branky. Co se týče účasti na mistrovství světa, nejvíckrát se ho účastnil Švýcar Andresi Ambühl a to celkem 20krát, ale to poprvé je v roli diváka. Z českých hráčů je na přední příčce v účasti na mistrovství světa Roman Červenka, který letos nastoupil po 13. s odehranými 105 zápasy. No a prvenství v počtu vstřelených branek na jediném mistrovství světa drží československý útočník Vladimír Zábrocký, který na šampionátu v Praze v roce 1947 střelil neuvěřitelných 29 gólů.
0: Wow, tak to je neuvěřitelné. Je třeba letošní mistrovství světa v něčem jiné nebo specifické?
1: No, letošní mistrovství světa se koná ve švýcarském Curychu, což už tady jistě několikrát zaznělo, kde se měl ten šampionát konat v roce 2020, ale kvůli pandemii covidu byl zrušen a tak letos hráči hrají v dresech se starým designem, tedy v těch, ve kterých se mělo hrát v tom roce 2020, v tom zrušeném ročníku. No a na závěr ještě doplním, že jde letos o 89. ročník a maskotem je populární švýcarská kráva Kůly, která je v hokejové výstroji.
0: A ta už je po několikáté na mistrovství světa, když se právě ve Švýcarsku hraje a je velmi populární a oblíbená.
1: Přesně,
0: no a teďka mi, Anetko, prozraď, ty jsi hokejový fanda?
1: Jsem. Byla jsem už jako dítě, nebo už od dětství. Jsme s kamarádkami a s rodiči jsme to sledovali, především teda, když jsem byla na základce v roce 2010. Já si vždycky vzpomenu na moment, kdy jsem právě byla s kamarádkou venku a najednou jsme slyšeli obrovský humbuk a byl to přesně ten gól. proslulý Rachna Kachna toto letělo, kdy všichni čekali těch pár sekund před koncem, jestli ještě nějaký gol padne a padl. Tak to je můj takový jako vžitý zážitek a hokej mám ráda.
0: Já se ptám proto, protože moje maminka je velký hokejový fanda, ta se nenechá ujít žádný prostě zápas a fandí prostě, je to neuvěřitelné. Takže ženy a hokej prostě patří k sobě. Ano. A koukala jsi teďka na tu základní skupinu, který zápas tě třeba zaujal a který vlastně naopak jsi říkala je.
1: No tak velmi mě zaujal ten se Švédskem, ten zápas, ten byl velmi zásadní a myslím, že velmi jako pěkný. Povedený po té stránce hráčské. No a o něco míň samozřejmě ten, co byl v sobotu se Slovinskem.
0: Jaký je tvůj oblíbený hráč?
1: Tak možná právě ten Roman Červenka, protože už od toho dětství ho mám vlastně spojeného s tím mistrovstvím světa, takže bych asi jmenovala právě jej.
0: Jak tipuješ, že letosní mistrovství světa pro náš tým dopadne?
1: No já doufám, že co nejlíp, že to cinkne.
0: Dobře, tak děkuju Aretko, měj se moc a moc hezky a zase někdy na viděnou, naslyšenou.
1: Děkuji a přeji krásný den všem posluchačům.
0: Holky a kluci, Aneta Křesinová hostem dnešního ranního restartu se zajímavostmi. No a my jedeme dál, je tady písnička a hlavně také ranní pomsta, kterou jste včera vymysleli vy, posluchači Rádia Junior. No a o ty si popovídáme za chviličku.

0: Ranní pomsta.
1: Tak a je to tady ranní pomsta, jsem to schválně nechal úplně na konec té naší první hodinky pátečního ranního restartu, protože tahle pomsta se dá splnit právě pouze při zprávách. Protože včera jsem nechával vás, abyste mě trošičku potrápili dneska a vymysleli nějakou ranní pomstu, tak tady je návrh na pomstu ve zprávách, nebo alespoň v jedné, dát za každé slovo láska. Nebo pokud by se víc líbilo, tak třeba pátek, alebo třeba hokej, když mluvíme o hokeji, tak takže jasně, dát za každé slovo láska. Jo, dobře, láska, lásky není nikdy dost, tak tohle bych zkusil. Tak dáme si písničku, je tady Nelly a Nad hladinou a já se zatím připravím zprávy a za každý slovo, a jenom v té druhé tedy zprávě, protože jinak by ty zprávy byly strašně dlouhé, jsem zjistil, že kdybych za každé slovo dal láska, že by se nám vlastně ty zprávy zdvojnásobily, už by nebyly minutové, tak zkusíme to udělat tak nějak v té druhé zprávě, tak schválně si to vyjde.
2: Až se pojď.

všechno, co jsem ti odpustila, a to nemám důvod mít. Sklopený oči a pohledy na tebe, za tebe nemám chuť ti říct, že to špatný, co bylo, ať odejde, zapomeň, bude už jenom

0: s Jirkou Kohoutem.
1: Krásné dobré ráno, holky a kluci, 7. hodinka je tady, startuje závěrečná hodinka ranního restartu v tomto týdnu. Od mikrofonu zdraví Jirka Kohout, přeji příjemné probouzení a dobrou chuť, pokud právě snídáte, hezký vstup do nového dne. No a teď jsou na řadě zprávy, ale ty zprávy jsou dnes zajímavější v tom, že tady se pokusím splnit ranní pomstu a od posluchačky Marti mám tady za každé slovo dát slovo láska. Takže zkusím to, uvidíme, jak to dopadne. V každém případě pojďme se podívat, co se děje kolem nás a jaké dnes očekávat počasí. Krásné dobré ráno s Rádiem Junior.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Botanické zahrady po celém Česku dnes nabídnou zvláštní program u příležitosti Světového dne biodiverzity. Připravili akce pro veřejnost s cílem seznámit návštěvníky s činností, sbírkami či významem zahrad pro uchování přírodního a kulturního dědictví. Program mají připravený v Bečově nad Teplou, Brně, Hradci Králové, Liberci, Luži a Praze. Tak a teď ta zpráva s tou výzvou. Bajkerka Láska, Barbora Láska, Bukovská Láska, Skončila Láska, třetí v Short Tracku Láska, Juniorek Láska, na Světovém Láska poháru Láska, v Novém Městě Láska, na Moravě Láska. 17-letá Láska, reprezentantka Láska, bude Láska v neděli Láska, na Vysočině Láska, obhajovat Láska ve své Láska kategorii Láska loňské, Láska prvenství Láska, v olympijské Láska disciplíně Láska, cross country Láska. Tak jsem to dal. Bude jasno až polojasno, těšit se můžete na letní teploty 22 až 26 stupňů Celsia.

Tak a my máme v hlavě, kromě toho, že se blíží léto a letní prázdniny, také mistrovství světa v ledním hokeji. A Češi už hráli s Dánskem, se Slovinskem, se Švédskem a s Itálií. Každý zápas přinesl něco trošku jiného. Česko-Dánsko 4-1, Slovinsko-Česko 3-2 po prodloužení, takže tam jsme trošičku jako zaváhali a bylo to jako zvláštní. Říkali jsme si, co asi přinese ten třetí zápas 18. v pondělí Švédsko-Česko. Švédsko prostě favoriti, že jo? A teď jako nastoupili, bylo to úplně jako neuvěřitelný, úplně jiná hra. Všichni prostě hráli jak o život a tam se nám zas podařilo zvítězit. A já si pamatuju, že vlastně nám Švédsko dalo vlastně 3 góly během jednoho vyloučení, což byla jako velká věc. Přitom takový hezký náskok jsme si udělali, ale udrželi, což bylo důležité. Ve středu 20. potom Česko-Itálie, tak tam jsem vlastně přišel k tomu zápasu ho sledovat, když to bylo 1-0, když jsme prohrávali. A opravdu jsme dlouho nemohli dát prostě Italům gól. Nakonec tedy všechno se v dobré obrátilo, skončilo to 3-1. Tak teď v sobotu nás čeká o 16:20 Slovensko-Česko. Dále pak v pondělí 25. Česko-Norsko. No a na závěr skupiny 26. Česko-Kanada. Tak to bude taky hodně zajímavé utkání. Více o hokeji se dozvíme už za chviličku, protože my zavoláme přímo do dějiště mistrovství světa, kde si budu povídat s Petrem Kadeřábkem, s komentátorem Českého rozhlasu Radiožurnál Sport, kteří nám právě s Františkem Kunou přenášejí tyhle ty zápasy tou rozhlasovou cestou. A jednak je to velké umění. Zeptám se, jakým způsobem se třeba na mistrovství světa připravují, jestli jsou tam nějaké novinky, kolik toho třeba jako namluví za těch vlastně 60 minut. Ono je to mnohem víc minut. Hraje se 3x20, ale teď, že se to zastavuje a ty komentátoři se prostě nezastavují. Ty mluví pořád. A je to pro mě vlastně absolutně neuvěřitelné, co všechno musí umět, co mají nastudované. Jestli jsou nějaké prekérní situace, které se právě vyskytují v tom moderování, tak komentování, tak to nám prozradí Petr Kadeřábek už v 7 hodin a 20 minut. Teď si dáme písničku a pak budeme soutěžit. Je tady tajemný zvuk a tajemství planety Dor.

0: A máme tady tajemný zvuk 800 199 199. Tak pokud budete vědět, co nebo kdo vydává tento zvuk, tak máte šanci získat knihu Tajemství planety Dor, napsala Denisa Kimlová, ilustrovala Tatiana Morová. Tak jste připraveni? Jdeme na to.
1: Tajemný zvuk.

0: Tak a je tady tajemný zvuk, 17 hodin, 14 minut a my už budeme soutěžit, protože já mám na telefonu Verču. Halo, halo, slyšíme se?
1: Jo.
0: Bezvadný, jak se dneska máš? Jaký máš ráno? Dobře, co jsi měla dobrého k snídani? Wow. Co jsi měla k snídani?
1: Ještě nic.
0: Jo, ještě nic. Tak nejdřív budeme soutěžit a pak bude snídaně. Tak je tady tajemství planety Dor. Tahle kniha je připravena pro tebe. Stačí odhalit můj tajemný zvuk. Tak já tě opustím. Tak poslouchej pozorně. Tak, co by to mohlo být?
1: Triangle.
0: Myslíš si, že takovýhle zvuk vydává triangle?
1: Jo.
0: Jseš si jistá?
1: Mhm.
0: A je to tak. A ty získáváš krásnou knihu Tajemství planety Dor od Denisy Kimlové. Krásné ilustrace tam pak přidala Taťána Morová. Tak máš radost?
1: Jo.
0: Tak to já taky, že to dneska vyšlo, protože včera to úplně nevyšlo, tak to máme dnes velké štěstí, velká gratulace. A prozradíš mi, co plánuješ na víkend?
1: Plánujeme 10-kilometrový pochod.
0: No tak to je paráda. Tak já přeju, abyste si ho parádně užili. Pozdravuji dneska ve škole, měj se moc, moc hezky a můžeš se těšit.

7 hodin, 19 minut. Dnes český tým bude odpočívat, ale zítra budeme hrát v 17.30 proti Slovensku. Tak na tenhle ten zápas se velice těším. No a 16.20, takhle je to přesně ten čas. No a samozřejmě na Radiožurnálu Sport můžete všechny české zápasy poslouchat v přímém přenosu, kdy nám je přenáší Petr Kadeřábek a František Kuna. Jsou to dva sportovní komentátoři, kteří jsou opravdu neuvěřitelní, co všechno o hokeji vědí a jakým způsobem dokáží ten zážitek nebo to, co se děje na hokejovém hřišti, přenést prostě k nám, ať už jsme kdekoliv. A s Františkem Kadeřábkem se propojíme přímo na mistrovství světa a budeme si povídat, jak to vlastně funguje. Takový sportovní komentátorství, jakým způsobem se sportovní komentátor na zápas nebo nějakou sportovní akci připravuje. Mě by zajímalo, kolik toho za ten jeden zápas jeden komentátor namluví.

0: Myslíš si, že jsou všechny sovy moudré?
1: To se dozvíš v novém Hajajovi s názvem Lesohádky.
0: To se v těch pohádkách budou zvířátka hádat v lese?
1: Kdepak, Lesohádky jsou zkrátka pohádky z lesa. A Rádio Junior je vysílá denně od 18. května vždycky v 19.50.
0: A můžete si je taky poslechnout na webu radiojunior.cz
1: nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: 7 hodin 26 minut, mistrovství světa v ledním hokeji je v plném proudu a teď si budu povídat s jedním komentátorem, jehož hlas určitě moc dobře znáte, protože bez něj bychom si ty důležité nebo všechny zápasy neužili. Já vítám ve vysílání Rádia Junior Petra Kadeřábka, krásné dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak když slyším váš hlas, tak už z toho mám tak trošku husí kůži, protože vždycky, když vy promluvíte, tak já cítím, že se koná nějaká zajímavá sportovní akce. Ale mě by zajímalo, co komentátor třeba mistrovství světa, vy, jakým způsobem se připravujete na takovouhle velkou akci? Co všechno potřebujete vědět, jaké podklady, co musíte zjistit a nastudovat předtím?
1: No, hlavně potřebuju zjistit, od kdy do kdy se šampionát koná. Pak zajistit si ubytování, ale z té sportovní vlastně stránky mě zajímají potom až ty soupisky jednotlivých týmů a to je vlastně všechno.
0: Jak se dá vycvičit a naučit v té rychlosti, protože hokej je opravdu rychlá hra. Kdo zrovna hraje? Podle čeho vlastně ty hráče poznáváte? Jsou to čísla nebo nějaké znaky, nebo už ty hráče znáte?
1: No tak z toho českého pohledu tak člověk je zná, to je jasné. Prostě už je poznám z těch přípravných zápasů. I když ho vidím poprvé, tak mi tam vlastně nezapadá do toho, co jsem viděl předtím, takže ho poznám. Tím hlavním rozpoznávacím znakem pro ty ostatní jsou čísla, ale u těch velkých věc ty už také poznáte. Je samozřejmě jasné, že Sidneyho Crosbyho už asi rozpozná prakticky každý za ta léta, co hraje.
0: Jsou nějaké země, jejich jména vám dělají opravdu největší problémy? Je vyslovit?
1: Jsou vlastně, dejme tomu třeba i ti Slovinci, to se úplně nesnadno vyslovuje, když v těch základních soupiskách nejsou vlastně, není tam diakritika. To znamená, že si musíte zjistit nejdřív, jestli je to cosic nebo čošič a tak dále. Takže u těch jmen samozřejmě je to trošku problém. A mě třeba rozhodně nedělá problém švédské jméno, protože je vyslovujeme tak, jak jsou napsána. Takže tam prostě nedáváme š a podobné věci. Takže pro nás je to prostě Karlsson, nikdy to nebude Karlsson, takže my si to trošičku usnadňujeme s Františkem.
0: V tom je to jednodušší. No a teď jste právě zmínil Františka Kunu. Jak je to vlastně, jak se vlastně takhle najde takový tým dvou komentátorů? Protože jeden z vás mluví a ten druhý musí zareagovat ve chvíli, kdy třeba tomu prvnímu dochází slova nebo dech, tak dá se tohle to nějak jako domluvit? Máte nějaké heslo nebo je to prostě automatický?
1: Heslo říct nemůžem, protože by bylo slyšet. takže rozhodně heslo ne, ale můžeme do sebe drknout, ale to je to úplně snadno vypozorovatelné, že jeden z nás dvou se začíná dusit, tak ten druhý začne mluvit. To prostě poznáte. Nacvičit to nejde, prostě si ty dva musí sednout a my, protože už to děláme společně 10 let, tak mi přijde, že už víme, kdy který se dusí a kdy potřebuje zachránit.
0: Že už si to sedlo. Já jsem se právě chtěl zeptat, jak dlouho už spolu to takhle děláte, ale když jsem se ptal na začátku, co potřebujete nastudovat nebo vědět, protože vy nejenom, že nám přenášíte to, co se děje na ledě, ale přinášíte spoustu dalších informací o hráčích, o týmech, tak tyhle informace sbíráte kde?
1: No, samozřejmě, že si o těch hráčích přečtu, nebo se doslechnu, nebo to někde vidím nějaký film a tak dále. Prostě jsou to věci, které člověk u těch starších samozřejmě nazbírá za ta léta. U těch mladších se musí nějakým způsobem podívat na jejich kariéry. Teď je tady zrovna v českém týmu hodně mladých hráčů, takže se podívat na to, co kdy provedli, co kdy se jim nepovedlo, co kdy se jim povedlo, kdy třeba hráli první zápas v NHL, co se v něm stalo a zjišťujeme to samozřejmě i trošku jinak, že se bavíme i s kolegy novináři, ale to je třeba příprava na ten rozhovor. A nebo s tím hráčem, když než začnu natáčet ten rozhovor, tak se prostě jen tak poklábosím. On se tím i uvolní a poté už vím i vlastně od něj nějaké ty informace, které pak v tom rozhovoru použiju.
0: Může se profese sportovního komentátora naučit, nebo se s tím už člověk musí narodit?
1: Myslím si, že naučit se dá do jisté míry, ale určitý dar asi tam musí být. Prostě ta blesková reakce a asi možná i nějakým způsobem rychlost toho vyjadřování. Podle mě nemůže mít nějakou vadu řeči, která by, dejme tomu, nemůže koktat, protože myslím si, že ve chvíli, kdyby začal komentátor koktat, tak byste ani nevěděli, co se na tom ledě děje. Ale jinak asi se to dá naučit, ale já to vlastně nevím, protože myslím si, že já to mám vlastně od malička, když jsem si komentoval Stiga hokej.
0: Dobře, mě by zajímalo, kolik toho takhle třeba s Františkem namluvíte za ten zápas, protože ono je to sice 3x20 minut, ale toho povídání je vlastně možná kolikrát víc, když se nic neděje na ledě.
1: No, 3x20 minut čistého času, ano. To je v tu chvíli, se to musí násobit, zhruba jsou to 2 hodiny a čtvrt. Zhruba ten jeden zápas na mistrovství světa, ono se tady hraje docela rychle oproti třeba extralize, ale vlastně to nevíme, kolik těch slov za tu dobu řekneme. To nikdo nikdy nespočítal a já si tedy nestačím dělat čárky, takže to možná někdo z vašich posluchačů by mohl to počítat, že by si to rozdělili třeba po minutách.
0: To by bylo...
1: A nějakým způsobem by to spočítali, pak by nás to určitě zajímalo.
0: To by byla taková výzva. Vy jako komentátoři jste vlastně hokejoví odborníci, jo? Dalo by se to takhle říct, protože tomu opravdu rozumíte. Jsou nějaké novinky nebo nějaké věci na mistrovství světa, které třeba loni nebyly?
1: No, novinek je vždycky dost ohledně třeba toho, kde se hraješ, jo. Protože ty haly jsou opravdu hodně rozdílné a letos je to druhý turnaj za sebou, protože v únoru byly olympijské hry. Teď je vlastně květen, no on už bude svou chvilku červen. Tou novinkou největší je to, že se to hraje takhle pozdě. To je jasné, protože už to není skoro mistrovství světa v ledním hokeji, ale v letním hokeji. To je ta největší novinka. A potom, že je to ve Švýcarsku, kdy to tady bylo naposledy v roce 2009, ta organizace je sice striktní, trošičku bych řekl, že by stála za to zlepšit, protože třeba zrovna ta hala ve Friburgu není úplně pro nás novináře přívětivá, musíme toho nachodit opravdu hodně, ale jako novinky hokejové zatím nejsou, prostě ten hokej se musí nějakým způsobem vyvíjet a myslím si, že se budou měnit. Já nevím, jestli přibude další rozhodčí nebo něco takového, protože ten hokej je prostě čím dál tím rychlejší. Nejen pro ty hráče, nejen pro ty trenéry, nejen pro ty rozhodčí, ale samozřejmě i pro nás. Ukomentovat to bude podle mě v budoucích letech ještě složitější, než je teď.
0: No všechna čest a klobouk dolů, ale teď bych se zeptal, já jsem narazil na to, že jste vlastně hokejoví odborníci, protože o tom víte opravdu všechno i o hráčích, tak jak vidíte ten letošní český tým?
1: No je mladý, tedy mladý. Má tam, je to takový mix, je tam ale těch mladíků opravdu hodně. Řekl bych, že mnozí ho odsuzují, že je nekonkurenceschopný, ale mně přijde, že také mi je v tom týmu a ta parta je dostatečná na to, aby ten úspěch mohla udělat, protože osobnosti v tom týmu určitě jsou. To mladé, to dravé mládí je tam také, takže klidně může dojít k úspěchu, ale ono se všechno bude rozhodovat prostě v tom čtvrtfinále, to je prostě jediný zápas, který vlastně rozhoduje a dělí ten tým na úspěšný nebo neúspěšný. Prostě pokud se přejde před čtvrtfinále, tak bude úspěch, pokud ne, tak se bude říkat, že se měli vzít ti a ti jiní. Já prostě si myslím, že tohle to je věc trenéra, jak to poskládá a před Prahou také Radimu Rulíkovi nikdo moc nevěřil, že ten tým, který poskládal, je výborný a že má na nějaký úspěch, no a nakonec toho bylo zlato.
0: Krásně to dopadlo. Petře, a jak takový sportovní komentátor při takovémhle maratonu, jako je třeba mistrovství světa, odpočívá, aby ty hlasivky mohly fungovat zase druhý den naplno?
1: No, ono, prostě piju. Piju čaj, piju teplý čaj, teď zrovna už mám dva hrnky a odpočinek toho spánku tady moc není, protože člověk přijde z té haly, než se všechno zpracuje, ten zápas končí někdy před 11:30 večer. Takže ono, než se člověk dostane do postele, tak je, dejme tomu, 1-2 hodiny ráno, no a většinou už v těch ranních hodinách máme vstupy pro jednotlivé stanice Českého rozhlasu, jako třeba dnes, a pak budou prostě následovat další, to není jenom o tom, že bych dneska musel vstávat na 7:30 pro juniora, ale v 8 hodin už je tam Radiožurnál Sport a tak dále a všechny ty stanice vlastně obhospodařujeme, nejde tam dát vždycky točený příspěvek, je potřeba to udělat i živě, takže prostě odpočívat to chce v těch 5-6 hodinách, co jsou v noci. No.
0: No, to není moc. Na který zápas se nejvíc těšíte na letošní mistrovství světa?
1: Na finále s Čechy.
0: Tak to jste mi odpověděl na všechny zbývající otázky. Petře, já vám moc děkuju. Vychutejte si čaj a těšíme se na zítřek na 16. hodinku a 20. minutu, kdy budeme hrát se Slovenskem. Díky moc a krásný den.
1: Děkuji moc, zatím naslyšenou.
0: Petr Kařezábek, komentátor sportovních přenosů právě teď na mistrovství světa z ledního hokeje z Radiožurnálu Sport, hostem ranního restartu Rádia Junior.

0: 7 hodin 42 minut, je tady čas na zajímavost ze zvídavce, kterou pro nás připravila Evka Sinkovičová. Krásný poslech!
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Všechny zvídavky a zvídavci, pozor, je tu další díl a s ním nová zajímavost. Tentokrát na přání našeho posluchače Adama. Bermudskému trojuhelníku se často přezdívá taky Ďáblův trojuhelník a jde o oblast mezi Miami, Portorikem a Bermudami na pomezí Mexického zálivu a západního Atlantiku. Tato oblast je spojována se spoustou záhad. Spojují se s ní zmizelá letadla, ztracené lodě a další tajemné a nevysvětlitelné jevy. První zmínka o Bermudském trojuhelníku se spojuje s plavbami objevitele Krištofa Kolumba. Do palubního deníku si zaznamenal, že kompas se choval zvláštně a posádka viděla divné věci. Větší záhady a zmizení jsou ale zaznamenány až ve 20. století. Samotné označení Bermudský trojuhelník pak poprvé použil v roce 1964 ve svém článku v novinách Vincent Geddes a uchytilo se to. Zmizení jsou často připisovaná mimozemské činnosti, samozřejmě jde vždy jen o domněnky a žádné důkazy nejsou. Pravdou ale je, že kdykoliv zmizí nějaká loď nebo letadlo v trojuhelníku, trosky se nenaleznou. Důvodem ale může být golfský proud v blízkosti trojuhelníku, který vše odnese neznámo kam. Lidé prý v trojuhelníku zažili elektronickou mlhu, ta by klidně mohla být časovým tunelem. Jeden pilot tvrdí, že se na skoro půl hodiny ztratil a ocitl se v časovém tunelu. Letadlo zmizelo dokonce i z radarů. Podivné úkazy jsou s Bermudským trojuhelníkem prostě spjaty. Poruchy kompasů, náhlá ztráta viditelnosti, časové posuny, tajemná světla na obloze. Jde o místo, kde kompas neukazuje směrem k magnetickému severu a místo toho ukazuje opravdový sever. To může mást piloty a lodě. Vědci ale o celé záhadě pochybují. Neexistuje potřebná dokumentace a navíc tvrdí, že se zde letadla ani lodě nestrácejí více než jinde. Místo samozřejmě přitahuje milovníky záhad. Nejspíš ale za vším stojí nějaké logické vysvětlení. Dno v Bermudském trojuhelníku je velmi členité. Je tu mnoho vápencových útvarů. Podmořské jeskyně a tunely mohou vytvářet obrovské víry a vlny. Vše může přijít bez varování. Oceánografové si v této oblasti všimli takzvaných zběsilých vln. Ty by mohly být příčinou havárií a zmizení. Navíc tu má podmořská plošina obrovské zásoby plynu zvaného metan. Ten postupně stoupá z hlubin na hladinu a ve větším množství dokáže snížit hustotu vody a může dojít k rychlému potopení lodi. Nemůže jít ale o jediný důvod nehod a zmizení, protože k této situaci podle odborníků nemůže docházet tak často. Zřejmě tedy půjde o kombinaci silných proudů, magnetického pole, lidských chyb i špatného počasí. Nebo myslíte, že je na vině opravdu nějaká tajemná nadpřirozená síla? Možná se to jednou dozvíme. Moji milí zvídavci, pokud chcete o záhadném Bermudském trojuhelníku někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: Je tady pátek a blíží se sobota, no a s ní i hitparáda Rádia Junior. Tak pozvánku má pro vás Klára Nováková.
1: Ahoj, víte o písničkách, které by v hitparádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip. Ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který typ zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naší hitpošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

7 hodin 53 a půl minutky. Pojďme se podívat na to, co nás čeká v odpoledním klubu Rádia Junior, tedy spíš kdo, protože co nás čeká, to je jasné, budeme sportovat, vypravíme se na nejrůznější sportovní akce. Představíme si jeden sportovní rybářský tábor, protože prázdniny se blíží, tábory se plní, tak kdybyste chtěli navštívit sportovní tábor, máte nejvyšší čas a nejlepší příležitost v odpoledním klubu Rádia Junior. Pak se také podíváme na druhou zastávku Běhej lesy Brdy. Budeme si povídat s Petrem Týblem, jedním z hlavních organizátorů této krásné akce. A také se rozumíme o další akci, která se koná už příští týden a tam bude úplně o jiný sport. Tak poslouchejte také po 17. hodince. No a po 19. hodině už přijde do studia Rádio Junior Jiří Váňa, ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška, a Kristýna Donéová. Kristýna je běžec se zrakovým handicapem a my si budeme povídat o bězích a o charitativních akcích nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška. Také si budeme povídat o kavárně Potmě. No a podíváme se také, jak to vypadá z té druhé strany, když právě někdo, kdo nemá úplně v pořádku zrak, pak překonává různé sportovní nástrahy, tak jak si se sportem právě Kristýna poradila a jakým způsobem se i přes svůj zrakový handicap dostala k tomu, že sport jí baví a je to láska jejího života.

Na tuto chvíli se s vámi holky a kluci loučím, až budete mít po škole a po kroužcích, tak se společně opět uslyšíme v 17.00 páteční sportovní klub Rádia Junior. Mějte se moc a moc hezky a krásný slunečný den přeje Jirka Kohout.

0: Sluníčko ještě ani nestačilo vysušit rosu, ale pilná zornička, zvědavá zvídalka, mlsná mlsalka, ubručená bručalka, moudrá doubravka i ostatní včely z království pod Lipou už byly venku. Ani doma nesnídali, jak pospíchali, když ráno zjistili, že Kazimírova postýlka je prázdná. Vyptávali se na něj motýlů, cvrčků, broučků, sluníček sedmitečných i mravenců, ale nikdo z nich o Kazimírovi nevěděl. Bylo už skoro poledne, když se včelky rozhodly, že se zaletí podívat ještě do lesa.
1: Myslím, že už ho vidím. Leží ve stínu pod vřesovým keřem. Kazimíre!
2: Kazimíre! No tohle! My ho celé dopoledne hledáme a on si tady klidně spí. Vstávej!
3: Kazimíre, kde ses celou dobu toulal?
4: Já jsem vás také hledal. Tady jsem jen chvilku odpočíval a usnul jsem. Včera jsem zabloudil a kdybyste teď neletěli kolem, tak bych snad cestu domů vůbec nenašel. Už od rána hledám naši lípu.
2: Naše lípa přece roste v zahradě, Kazimíre. Že se nestydíš? Takový velký a nepamatuje si, kde bydlí a hledá lípu v lese.
5: Tak už se nezlob, Bručalko. Jsme rádi, že jsme tě našli, Kazimíre. Teď už se můžeme vrátit a cestou nám budeš povídat, kde jsi spal.
4: Učmelá kůzorničko, jejich brundibár mě našel v lese a vzal mě sebou domů. A taky jsem dostal večery.
1: A kdo pak ti dnes dal snídani?
4: Pohostila mě jedna vosa.
1: Vosa? Kdo to kdy viděl, aby vosy hostily včely? Jsou líné a sami nic nemají.
4: Tahle zvídalko měla plný džbán medu. Teprve když jsem se najedl, tak jsem se od ní dověděl, že vyloupili lesní chaloupku. Kdybych to byl věděl, ani bych toho medu neochutnal.
1: Co to říkáš, Kazimíre, že vyloupili lesní chaloupku? Ale tam přece bydlí moje teta.
4: Tak to tvoji tetu vykradli, doubravko.
1: To určitě udělali vosy z dubu.
5: A teď, Kazimíre, dávej dobrý pozor, kudy letíme. Až budeme na konci sadu, musíme přes potok a potom se už objeví naše lípa. Příště už určitě nezabloudíš.

0: víc se včely blížily k domovu, tím víc zůstával Kazimír pozadu. Celý se třásl strachy. Doma před královnou to už nevydržel a dal se do pláče.
1: Co se ti stalo, Kazimíre?
2: Já se to bojím říct.
1: Nic se neboj a mluv.
2: To já jsem včera poslal cizí včelu do naší spižírny.
3: Cože? Ty jsi dovolil, aby nám ukradla zásoby.
2: Au, bručalko, já jsem nevěděl, že chce krást. Měl jsem hlad a ona řekla, že mi přinese něco z naší spíže. A potom přiletěly další cizí včely.
1: Ale, Kazimíre, víš přece, že nikoho cizího nemáš domů pouštět.
2: Já vím, nezlobte se na mě a odpusťte mi to, prosím. Já už to víckrát neudělám.
1: Odpustíme mu?
4: Ne. Když slibuje, že už to nikdy neudělá, tak mu snad můžeme odpustit.
5: Ano, odpustíme mu.
3: Ale já říkám, že si to ten darebák nezaslouží.
2: Prosím.
6: Bručalko, podívej se, jak pěkně prosí. Určitě ho to teď mrzí.
3: Dobře, královno, ať tu tedy zůstane, ale já s ním mluvit nebudu.
2: Bručalko, přestaň se na mě hněvat. Slibuju, že už tě nikdy nebudu zlobit a budu ti pomáhat. Jestli chceš, nanosím dnes místo tebe čerstvou vodu ze studánky a ty můžeš po obědě s ostatními ještě ven. Chceš?
3: No, vodu za mne nanosit můžeš. Stejně bys jenom lenošil. Ale nemyslíš si, že jsem ti odpustila.

0: Celé odpoledne sbírali včely do košíčků sladký nektar, kterého teď bylo všude plno. Byl máj, a tak stromy, keře i louky byly samý květ. A ta vůně. Teprve, když sluníčko zapadlo za obzor, vraceli se včelky domů. Už byli skoro u domku, když je najednou zastavili mravenci.
1: Hej, nevíte, kde tady bydlí náš strýc? Prý bydlí blízko lípy.
2: To nevíme. Nikdy tady mravenci nebydleli a ani bychom si to nepřáli.
1: Jen nebuď tak nezdvořilá. Třeba to budou vědět u vás doma.
2: Už jsem vám řekla, že tady žádní mravenci nebydlí. Tak co ještě chcete? A nelezte za námi až k bráně, nebo na vás zavolám královnu.
1: Jen ji zavolej.
3: Co je to tady za křik?
1: Hledáme našeho strýce.
3: Jen si ho hledejte. Ale co děláte v naší bráně?
1: Hned uvidíte. Pojďte, braši, jdeme!
4: Kluci!
2: No tak přestaňte naříkat, pláč nám nepomůže. Je jich plný dům a stále přicházejí noví. Těm se neubráníme. Honem leďte na Luka a proste o pomoc. Přepadli nás mravenci!
5: Mravenci!
2: Přepadli nás mravenci!
6: Nás přepadli také! Bránili jsme se, ale štípali nás a kousali.
7: K nám se dostali také. Najedli se a teď si náš med odnášejí do mraveniště.
2: Co budeme dělat?
8: Já bych věděl, jak na ně. Jo. Nasypejte jim do medu jed a oni se otráví.
2: No jo, Brundibáre, ale to bychom museli otrávit všechen med.
7: No právě všechno.
8: No, jen si nemyslete, že vám nějaký zbude. To neznáte mravence.
7: A kde bychom ten jed vzali?
8: Támhle roste na mezi. Vidíš tu rostlinku, co na ní roste černá bobulka?
7: Myslíš tu, co vypadá jako větší borůvka?
8: Ano, tu. Je to rulík zlomocný a je pořádně jedovatý.
7: Ale je to marné, Brundibáre. Na všechny mravence by to stejně nestačilo.
6: No, to by nestačilo.
9: Zvídalka má pravdu. Pojďte, vrátíme se raději domů. Kdo ví, co tam mravenci provádějí?
2: Ano, pojďte, letíme.
7: Ano.

0: Mravenci zatím navrtali sudy s medem, aby ze spíží tekl rovnou na stoly. Hodovali a moc si pochvalovali, jak se bez práce mají dobře. Malých včeliček ani královny si vůbec nevšímali. Už měli plná břicha medu, když Bručálka, Zornička, Zvídalka a Mlsalka doletěli domů. Jakmile uviděli tu spoušť, Bručálka hned spustila.
1: Jo, loupežníci, co se tady roztahujete? Jděte si do lesa, do svého mraveniště a nás nechte na pokoji, nebo uvidíte, co se stane.
2: Zalez ty, držávčelo.
3: Tu máš, čelo držávčelo.
2: Nebo ti ten tvůj ostrý jazyk vytrhnu.
1: Nech je, Bručálko, s takovou havětí radši ani nemluv. Vždyť ten velký ošklivý mravenec si klidně sedí na tvém trůně, královno.
4: Nerozčiluj se, Bručálko, já jsem něco vymyslel a když se mi to podaří, tak se těch lupičů brzy zbavíme.
1: To jsem zvědavá.
4: Vymyslel jsem, že ty mravence utopíme v medu.
1: A jak to chceš udělat?
4: To uvidíš, jdi to povědět ostatním a nechte mě jednat.

0: Co tu slídíš? Jsi po svém.
1: Co bych slídil? Myslel jsem si, že když jste se tak dobře najedli, že bychom se mohli trochu pobavit.
0: Jaká by tady mohla být zábava?
1: No, tady. Já bych o nějaké věděl. Co byste řekli takové pěkné klouzačce?
0: To by nebylo špatné.
2: Nebyla.
0: Ale kde bychom ji vzali?
1: To je maličkost. Já bych ji udělá.
0: No, když se ti chce, tak ji udělej.
3: Když se ti chce.
0: Docela rád bych se povozil a ostatní mravenci taky.
4: Hurá! Hurá!

0: Jelko, Mlsalko, Zorničko, pojďte sem. Pomůžete mi.
1: Já vám taky pomůžu.
0: Dobře, Bručalko, teď poslouchejte. Jděte do spižírny, vemte pípy a naražte je do těch největších sudů s medem. Já je pořádně roztočím, aby med tekl proudem.
1: Všechen med vypustit na zem, to snad ne.
0: Za chvíli to pochopíš, zvídalko. Jděte.

0: A kde se vlastně budeme klouzat?
1: No přece tady. Jen si pěkně sedněte na zem a uvidíte, jak pojedete. Takovouhle sladkou klouzandu jste ještě nezažili.
0: No ne. Páni, to je krása.
2: To bych nečekal.
0: Je to jak klouzačka. No to lepí to. Takhle bych chodil celý den. No,
1: jen jeďte, Brašo. Už ať jste venku.
3: Ale co uděláme, až se vrátí?
1: Jak se mohou vrátit, Bručalko? Jen se podívej ven.
3: No, těm už nikdo nepomůže. Jezdili, až dojezdili. Hurá! Pojďte se všichni podívat. Mravenci se utopili v medu. Kazimíre, ty jsi ale pašák. Pojď sem, ty kluku ušatá, ať ti dám pusu štípanou, abys věděl se hrdinou dne. A já už se na tebe nezlobím, královnu. Královno, královno, podívej, co Kazimír dokázal.
4: Mám z tebe radost, Kazimíre. Zachránil jsi nás.
1: Udělal jsem to rád, královno.
3: Co kdybychom na jeho počest vystrojili hostinu?
4: Taky, že vystrojíme, Bručálko. Ale nejdřív musíme udělat pořádek. Hodně medu se dá ještě sebrat. Tak se honem dejte do práce.

0: uklizeno a umyto, začaly včelky, kuchařky, vařit. Za chvilku voněl stůl všelijakými dobrotami. Královna si dnes posadila Kazimíra vedle sebe a Zornička s Bručálkou mu vybírali ty nejchutnější lahůdky. A Kazimír? Ten se usmíval dnes i ze spaní. Takovou měl radost, že je s Bručálkou zase kamarád a že se už na něj nikdo nezlobí.
1: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz

0: Nezaspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: Rádio Junior.
1: Krupě je, když

0: jednoduchých otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: Ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte v mé, tady u show nově pohádkové školce.
1: Ahoj u show ne, ahoj kamarádi.
0: Jo, dneska bude holky a kluci na začátku hodně těžká hádanka.
1: No to tedy, přišel k nám totiž někdo na návštěvu a vy budete poznávat, kdo to je.
0: Ušounova hádanka. Tak, holky a kluci, my za chvilku pustíme naši návštěvu ke slovu.
1: Ale protože je to vážně těžké, dáme vám malou napovědu.
0: Pozor, pozor, kdybyste byli jako on, tak byste skvěle skákali. Maminka by vás jako miminko nosila v kapse a mluvili byste takhle.
1: Tak, holky, kluci, kdo to k nám přišel na návštěvu?
0: Je to sice těžké, ale pozor, 3, 2, 1... Klokan.
1: Výborně. Ušoun se rozhodl, že naše dnešní školka bude skákací a hopsací a proto pozval klokana Janiho, aby si ji užil s námi.
0: Jani už se těší. Je holky a kluci z Austrálie.
1: Od protinožců se říká a to si žádá překlad.
2: Ušounův překlad z dospěláčtiny.
0: Vím, že to zní, jako kdyby to byl nějaký zvláštní druh housenky, takový protinožec. Ale je to Australan, člověk, co žije v Austrálii, protože, jak dobře víte, je země kulatá a Australani bydlí přímo na opačné straně naší země koule. Mají vlastně nohy naproti nám, takže si to můžete zkusit třeba na balónu, jo, jo? No tak proto. To jsou protinožci.
1: Jestli si to, holky a kluci, chcete líp představit, vezměte si míč a 2 panenky a postavte jednu panenku na jednu stranu a druhou na opačnou stranu míče.
0: No, přesně tak. Vidíte, že mají nohy proti sobě. Jsou prostě protinožci.
1: Ale nemyslete si, že by byli vzhůru nohama. Oni na zemi stojí úplně stejně jako my a říkají protinožci nám. Ale teď už si pojďme dát písničku.
0: Jo. Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které dneska máme na návštěvě Klokana Janyho.
1: To je v Austrálii normální klučičí jméno. My tady v České republice máme holčičí jméno Jana a oni mají klučičí jméno Jany.
0: A jak už on říkal před hádankou, klokanice nosí svá miminka v kapse a mládě se tam nosí někdy až rok.
1: Takže klokani, protože mají tuhle kapsu, které se jinak správně přírodovědecky říká vak, jo, tak proto jsou klokani vačnatci.
0: To je slovo, vačnatci. To jsou prostě ta zvířátka, která nosí svá miminka ve vaku. Vačnatci, teda Ušoune, to zní jako jazykolam.
1: Myslíš, jako, že bychom si trochu procvičili pusu?
0: No jasně, vačnatci, vačnatci, vačnatci.
1: To zní skoro trošku jako vašnosta, vašnosta. Vačnatci, vačnatci, vačnatci, vačnatci. Jo, to je takový vačiček.
0: No, počkej, co? Co říká naše klokaní návštěva?
1: Že máme zkusit klokan, kloktal, klokan, kloktal, klokan, kloktal, zvládl jsem to.
0: Počkat, to je těžké. Klokan, kloktal, klokan, kloktal, klokan, kloktal, zvládla jsem to taky.
1: No ty jsi ale šikovná, já jsem šikovný, prostě jsme oba šikulové. A teď je na nás zvědavý, jak si s ním zaskáčeme.
0: Holky a kluci, pustíme si písničku a u ní si pěkně poklokaním zaskáčeme okolo školky nebo okolo obýváku na jednu i na druhou stranu.
1: Je, to bude paráda, jo, jo, jo, tak do toho, hop!

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Uf. Ty jsi zaskotačená.
0: No to jo. A my jsme si právě proskákali školkou s naším kamarádem Klokanem Janem, který je přímo z Austrálie.
1: Na, na, Jany, tady máš nějakou naši dobrou travičku. Co? Chutná ti? Ano. Kamarádi, klokani jsou totiž většinou vegetariáni.
0: Jakože nejedí maso, ale u zvířat se tomu říká správně bíložravci.
1: Jo, že baští bílí, jako ty byliny. To už jsme si přece říkali někdy, vy? V pohádkové školce.
0: Jasně.
1: No.
0: Klokani jedí travičku a byliny a listí a tak. A jak si náš kámoš Klokan pochutnává? Co kdybychom my zatím splnili klokaní úkol?
1: Jasně, jsem připraven. Ušounův úkol.
0: Tak, holky a kluci, máte na sobě triko? Určitě ano, nebo kýlko, nebo košily.
1: A máte ve školce nebo doma míčky?
0: A nebo jestli nemáte míčky, máte doma ponožky. Víte, jaké takové ty smotané do kuličky ve skříni? Máte? No tak super.
1: No tak poproste maminku, abyste si jich pár mohli půjčit.
0: A ať už máte míčky nebo ponožky, připravte si je na židli a jednou rukou si chyťte tričko ze spodu a udělejte si z něj kapsu.
1: Nandejte do ní míčky nebo ty ponožkomíčky, opatrně přidejte i druhou ruku. Držte kapsu oběma rukama a pěkně s míčky v kapse nebo s těma ponožkama pěkně s nimi houpejte jako klokaní maminka své klokaní klokáňátko miminko.
0: Super, jde vám to skvěle. A teď se pěkně s nákladem v kapse ještě projděte po školce a dávejte pozor, ať vám nic nevypadne.
1: Jo, koukej, Jani a Jany, mně to jde. Nesu svoje ponožky pěkně v kapse.
0: Je, já taky. Je, a víš co, Ušoune,
1: no,
0: zkusíme si s tím zaskákat jako klokán.
1: No trošičku, počkej, musíme pozvolna.
0: Aby nám nic nevypadlo.
1: Aby nám klokáňátka nevypadla.
0: Tak, a
1: hop. No ano, úkol jsme splnili. Byli bychom dobří klokani. Co říkáš, co?
0: No, to rozhodně.
1: No, takže si za to dáme nějakou odměničku, třeba pohádku. Jany, to je totiž pohádka o zvířátkách, co žijí u nás v České republice. Tak poslouchej, abys je poznal, až je třeba potkáš. Ušounova pohádka.

0: Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Na nákupu. Jednou maminka poslala telátko na nákup. Půjdeš do obchodu, řekla mu.
1: A proč?
0: Koupíš trošku sena k večeři.
1: Tak dobře.
0: Budeš si to pamatovat?
1: Budu.
0: Telátko šlo do obchodu a celou dobu si opakovalo.
1: Seno, seno, seno, seno.
0: Pak potkalo sestřenici Jalovici. Byla o něco starší než telátko a byla trošku nafoukaná, že už z ní za chvíli bude velká kráva.
1: Ahoj,
0: řeklo telátko. Ale sestřenice Jalovice mu ani neodpověděla. Pyšně chodila s nozdrami nahoru po dvoře a myslela si, že je nejkrásnější. A jak se tak procházela a nekoukala pod nohy, rozšlápla bobek. To už tak bývá. Telátko šlo dál a celou cestu až do obchodu se smálo, jak nafoukaná sestřenice rozšlápla bobek, až zapomnělo, co má koupit. A když se ho pan prodavač zeptal...
2: Co si přeješ, telátko?
0: Telátko řeklo...
1: Prosím, jeden bobek!
3: Kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
4: ve které je dneska na návštěvě australský kloukan Jany.
3: A my si teď pěkně poměříme skoky. Jdete do toho s námi, kamarádi?
4: Ušounovo cvičení. Tak, holky a kluci, pěkně si udělejte čáru. Třeba si stoupněte před švihadlo natažené na zemi.
3: Prostě označte si místo, odkud budete skákat.
4: Samozřejmě musíte mít okolo sebe hodně místa. Jo, to je jasné, abyste sobě nebo někomu, nebo nábytku třeba, jo, abyste neublížili. Jo, no, tak si stoupněte třeba na koberec uprostřed školky.
3: Tak a dáme si tři pokusy a ten nejdelší pak změříme.
4: Jdu na to. Pozor, pozor, abych nepřešlápl, viď? No, tak pozor, pozor a hop.
3: Jo, a teď já. A hop. Super!
4: Teda super, ani si nežuchla. No ty jsi šikovná. No to byl teda tichý doskok. Vůbec nic jsem neslyšel. No a teď ty, Jany. Hop, co?
3: Holky a kluci, Jany přeskočil jedním skokem celou školku.
4: No ale to nám bylo jasné, že bude nejlepší skokan. Vždyť je to klokan.
3: Ale nás ještě čekají dva pokusy. Chystám se, skáču a hop.
4: Jo, teda ty jsi ale dobrá, no to já se teda musím rozeběhnout, protože mi musí taky pomoct anténa, třeba tě přeskočím. Tak pozor a hop, a teď zase ty.
3: A ještě jednou a hop. Jo.
4: A hop a máme to. A můžeme měřit, jestli vám rodiče půjčí metr nebo pravítko a pomůžou vám změřit váš nejdelší skok. Tak super, můžete svůj skok změřit metrem a budete vědět úplně přesně na milimetří číčínek, na ten nejmenší malinkatý kousičínínek, jak daleko jste doskočili.
3: Ovšem pozor, jestli nemáte metr, můžete si svůj skok změřit na stopy. Tak, dejte patu ke značce, odkud jste skákali a dávejte nožičky hnedka před sebe patu ke špičce a takhle si spočítejte, kolik nožiček se vám do toho skoku vejde.
4: Jo, tak počkat, tak jedna, to Pěkně, hezky jsi to vysvětlila. Pěkně pada před špičku, zase před špičku, 7, 8 stop.
3: A můj skok měří, počkat, 1, 2, 3, 4, 5, 7 stop.
4: No teda výborně, takže první místo klokán, druhé místo
3: pušou.
4: No to je teda pravda, ale kdyby ty si víš co, ty si na tom vlastně skoro stejně jako já, protože máš větší nohu, víš, takže mně se tam těch nožiček vejde prostě víc.
3: Jo, no, takhle.
4: Takže jsi vlastně taky na druhém místě.
3: Tak budeme spolu na
4: budeme
3: druhém
4: spolu
3: místě.
4: Na druhém i na třetím, co ty na to?
3: První je skokan klokan. Druhý je skokan Ušoun a skokanka Jana.
4: Ano, a třetí je skokanka Jana a Ušoun Rušoun. No teda, to je
3: místo
4: úža.
3: Medailí jsme si vysloužili písničku, samozřejmě o tom, jak skákal jeden klokan.

0: kluci, posloucháte mou, tedy Ušaunovu pohádkovou školku.
1: Tentokrát klokaní.
0: Protože je tu na návštěvě australský klokan Jany, to je jeho jméno, jo, a my jsme si už tak skvěle zaskákali, jsem nadšený.
1: A teď už, Jany, asi poletíš zpátky domů do Austrálie, viď? Co říká Ušounku?
0: Prý ještě ne. Chce se u nás proběhnout po horách.
1: Po horách? Jak na to přišel?
0: Jani? Představ si, že Jani slyšel, že u nás běhají klokani po horách. Na horách sejou hrách, ale že by tam ještě běhali klokani? Co je to za pohádku?
1: Já vím, to není žádná pohádka. To bylo tak, jeden klokan, což je u nás v ohradě v Jizerských horách, u hodných lidí, se jednoho dne rozhodl, že se pořádně proběhne a z ohrady zmizel.
0: A potom jak to dopadlo?
1: Potom ho občas někdo viděl, jak pobíhá po horách, ale domů se nevracel.
0: No ale jak to dopadlo?
1: No nakonec běhal po Jizerských horách celý měsíc, než ho domů doprovodil jeden šikovný hasič.
0: Je, no to je dobře, to ani nemusel volat 150, co? Tak to je teda něco, to je radost, že klokan zase doma. A ty, Jany, jestli se chceš u nás ještě pořádně proskákat a proběhat, tak pojď se mnou do našeho pohádkového lesa. Tam je místa baděj.
1: A víte co, já jdu s vámi, jen se ještě musíme rozloučit s kamarády.
0: Jo, no tak my jdeme, holky a kluci, vyvenčit klokana a vy nám prosím dneska posílejte obrázky.
1: Namalujte nám klokana.
0: Nebo klokanici s malinkatým klokánečkem v kapse.
1: No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
0: No a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a běžte se na klokany mrknout do zoo a nebo na ně mrkněte do nějaké pěkné obrázkové knížky.
0: Jo, víš co, já jsem zjistil, no, že třeba v zoo v Táboře, to je město, mají klokany bílé, úplně bílé. To je zvláštnost, vy.
1: Tak my se jdeme proběhnout do pohádkového lesa a pak se vydáme třeba do Tábora.
0: Jasně, tak teda jo a loučí se s vámi váš Ušoun Ružoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku Klokaní počty.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Tyč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu. Přátelé, díky na stokrát, já vám sloužil rád.

0: holky a kluci, milí rodiče a prarodiče.
1: Jeden z nejhezčích dětských festivalů se blíží.
0: Zlínský filmový festival jako každým rokem slibuje nejen skvělou atmosféru, ale také pestrý program, kterého budeme součástí.
1: Rádio Junior na 66. ročníku představí rádio tak, jak ho znáte, možná i neznáte.
0: Budeme vysílat živě, představí se moderátoři Jirka Kohout, Petr Ševčík, Karel Klement a Petr Komínek.
1: Na festivalu potkáte i moderátorky Kláru Novákovou, Evu Sinkovičovou a další z týmu Rádia Junior.
0: V sobotu 30. května vystoupí v parku Komenského taneční skupina Beat Up.
1: V neděli pak raní restart live show s Carlosem a Komajzem.
0: No a na náměstí Míru koncert Rádia Junior, kde zaspívá Kiara a Adéla Křivánková.
1: Chybět nebude ani rozhlasový skřítek Hajaja.
0: Tak přijďte za námi.
1: Poslední květnový víkend na Zlínském festivalu.
0: Těšíme se na vás.

0: teď pozor.
1: Minutové zprávy.
2: Botanické zahrady po celém Česku dnes nabídnou zvláštní program u příležitosti Světového dne biodiverzity. Připravili akce pro veřejnost s cílem seznámit návštěvníky s činností, sbírkami či významem zahrad pro uchování přírodního a kulturního dědictví. Program mají připravený v Bečvě nad Teplou, Brně, Hradci Králové, Liberci, Luži a Praze. Bajkerka Barbora Bukovská skončila třetí v shorttracku juniorek na světovém poháru v Novém Městě na Moravě. 17-letá reprezentantka bude v neděli na Vysočině obhajovat ve své kategorii loňské prvenství v olympijské disciplíně cross country. Dnes se můžeme těšit na vyloženě letní počasí, bude jasno až polojasno s teplotami 22 až 26 stupňů Celsia.

Blázny blouznit. Říkáte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit. Pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.
2: A ta pasa je boží.

0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Kovové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj

žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou

20 odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda, má špatný klouby a sloni troubí, že už chtějí něco žrát. Sloni lidem hrůzu nahání váhou svojí, proto taky bývaj chovat.

ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, pot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví,

0: plus je ten sloní trus, no tak to se nedivím, to se teda nedivím, vůbec už se nedivím.
1: Radio Junior.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.

0: hotové zprávy.
1: Botanické zahrady po celém Česku dnes nabídnou zvláštní program u příležitosti Světového dne biodiverzity. Připravili akce pro veřejnost s cílem seznámit návštěvníky s činností, sbírkami či významem zahrad pro uchování přírodního a kulturního dědictví. Program mají připravený v Bečvě nad Teplou, Brně, Hradci Králové, Liberci, Luži a Praze. Bajkerka Barbora Bukovská skončila třetí v shorttracku juniorek na světovém poháru v Novém Městě na Moravě. 17-letá reprezentantka bude v neděli na Vysočině obhajovat ve své kategorii loňské prvenství v olympijské disciplíně cross country. Dnes se můžeme těšit na vyloženě letní počasí, bude jasno až polojasno s teplotami 22 až 26 stupňů Celsia.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Z Liščího království se ještě žádný člověk nikdy nevrátil zpátky na zem. Zvládne to statečná dívka Li? Pohádku o perle z koruny Liščího krále napsal Lukáš Júza. Režie se v roce 2015 ujal Petr Vodička. Účinkují Magdalena Borová, Krištof Hádek, Naděžda Vicenová a další.

0: Prse, rýžová kašičko, pár. Musím se tebou zahřát. V horách jsem prochladla až do murku svých starých kostí. Ale co dělat? Hodinu před kuropěním ze prvním mrazem přešlý o den gaduči získat jen jednou za rok. Vař se, kašičko, v jačím mlíčku, vářo. To...
1: Moudrá Huang, pomoc!
0: Nečekaný raní host, to si po probdělé noci nezasloužím.
1: Pomoc, kořenářko Huang!
0: Poznávám ten hlas? Patří dívence křehounké.
1: Prosím tě, Huang, otevři mi. Vím, že jsi tam, je cítit kouř.
0: Li? No ano. Ta dívka se jmenuje Li.
1: Jestli spíš, probuď se. Probuď se a otevři mi.
0: No, co mi zbývá?
1: Dobré ráno. Okamžitě pojď se mnou, Huang.
0: A připálí se mi kaše.
1: Můj tatínek je na tom moc zle. Prosím tě moc, bylinková stařenko.
0: A když to mohlo počkat až do rána, tak to snad počká, než si s ním teplou snídani.
1: Huang, tatínek je ten poslední, koho na světě mám. Když se mu něco stane, zůstanu úplně sama. Oh. Pojď rychle, prosím tě.
0: No, dobrá, dobrá. Však už jdu.
2: Že je to jen silné nastuzení. Ale o půlnoci upadl tatínek Domdlop a už se mnou nepromluvil. Nepomohly obklady, závaly ani amulety.
0: To je zlé. Ustup stranou a buď sticha. Při půlnočním svitu luny, tichřím dechu, pyš muskuny, démon, rarav nebo děs, ať zmlkne váš smrtný hlas, tvoj! Tvoj! Tvoj!
2: Pomáhá to?
0: Hoď sticha, jsem řekla. Při psím mléce, sloním hlu, jednorožčím kopitu, lámu kletbu vašich zel, leďte zpátky do pekel, tvoj! Tvoj! Tvoj!
3: Dceruško, kde se touláš? Proč nejsi doma? Zatmi.
0: Na tuhle bolest jsou moje bylinky a zaříkání krátká, chudáčkuli. Tvoj tatínek trpí nemocí, kterou i já znám jen z mýtu a báchorek. Připrav se na to, že zemře.
2: Ale tomu vážně není pomoci?
0: Je mi líto.
2: Skutečně nijak. Huang, ty přece znáš tajemství života a smrti.
0: Je jedno prastaré pořekadlo, které dává jistou naději. Jen perla z koruny vladaře liščího navrátí životu ke smrti jdoucího.
2: Cože? Uzdraví se, když...
0: Když polkne perlu z koruny liščího krále.
2: Ale z liščí země se prý ještě nikdo nevrátil.
0: Někdo snad ano.
2: Jenomže jak liščí království najdu, nikdo do něj nezná cestu.
0: Stačí jít do hor za zapadajícím sluncem.
2: Když se tam vydám, postaráš se o tatínka.
0: Samozřejmě, milá Li. Udělám, co bude v mých silách. Ovšem, pospěš si.
2: S Bohem, tatínku. Děkuju, Huang. Snad budu za pár dní zpátky.
0: Pospěš si. Čas běží bez soucitu. Je to poutník, který se nedívá, zdali je cesta blátivá, prašná, suchá nebo dlážděná. Běží stále stejným tempem. A přesto se nám mnohdy zdá, že běží neúprosně rychle.

0: Špičatá liščí ouška, slyšíte mě? Bylo si první z vrhu a domů chceš přijít jako poslední? Zvědavý čumáčku, ozvi se mámě lišce.
1: Hned zmlkni, zrsko. Zbláznila ses.
0: Liščí princ? Máš pravdu, blázním. Blázním strachy, jako každá matka, které se zatoulalo děcko.
1: Zmlkni, jestli nechceš přijít o život. Toulám se tady sotva půl hodinu a už jsem narazil na tři lovce.
0: Nemůžu si pomoct, princi. Můj prvorozený lišáček, ten nejzrzavější, nejbystřejší a nejstatečnější, se mi ztratil.
1: Hlavně už nekřič a poslouchej mě. Tvé liště najdem.
0: A co když ne?
1: Klid, říkám. Kde jsi ho viděla naposledy?
0: Na velké planině plné kamení. Učila jsem svou drobotinu, jak se skrýt, když poblíž není nora. Stromy, ani keře, kleč, ani tráva, skalničky, ani mech.
1: A potom?
0: Potom si mi rošťáčci chvíli hráli, prali se a naháněli. A já si zdřímla na sluníčko.
1: A pak?
0: Zavrčela jsem k odchodu. Myslela jsem, že za mnou běží všichni. Ale když jsme přišli do nory, lišáček tam nebyl.
1: Kudy jste šli?
0: S kratkou, okolo vodopádu. Dnes úplně poprvé.
1: Dobře, poslouchej. Ty teď půjdeš zpátky pěšinou okolo vodopádu. Jestli se tvůj synek ztratil, tak určitě tam.
0: A ty, princi?
1: Já půjdu okolo medvědích skal. Ať ho najdeme nebo ne, sejdeme se na velké planině.
0: Ještě ho přece jen naposledy zkusím přivolat.
1: Buď sticha, hloupá liško. Nebo chceš, aby tě lovci chytili a tvá liščata ztratila mámu?
0: To ne.
1: Moc dlouho už mluvíme a tvůj zrzaček je kdo ví kde. Jdeme.

0: ošklivé slunce. Nezacházej. Počkej ještě chvíli. Šplhám za tebou už 3 dny. Jestli mě co nevidět nedovedeš do Liščího království, nebudu tě mít ráda. Co se to tamhle děje?
1: Pomoc! Maminko, pomoc!
0: Na Liščí mládě útočí veliký jestřab.
2: Jsi ještě Liščí holátko. Ulovím si tě zakrátko.
1: Au! Pomoc, Lišky!
2: Dřív než se úplně sešeří, staneš se mojí večeří.
0: Honem, musím mu pomoci.
2: Utíkáš marně, si zrzavá chátra. Chci tvoje maso, krev i játra.
0: Tady, starý suchý kořen mi poslouží jako zbraň. Ošklivče, ubližovat malému liščeti, že se nestydíš.
2: Jestřáb se ničeho neleká, ty kralva ani člověka.
0: Tobě to nestačilo, tak
2: pařáty od těch ran nějak moc bolí. Radši hned odlétnu, než mě ten člověk skolí.
0: A je pryč.
3: Děkuji ti za záchranu, človíčku.
0: Třeseš se vysílením, ale do rukou se vzít nenecháš. Bojíš se. Jsi první liška, kterou jsem v horách potkala.
4: Tak takhle se věci mají. Mého lišáčka mi chce ukrást člověk.
0: A hleďme, tvoje maminka. Zlobí se, že ses jí ztratil.
4: Okamžitě nech moje dítě.
0: Jestli ovšem ta liška necení zuby na mě. Ale to je nedorozumění.
5: Liško hloupá. To si nemohla svého lišáčka prostě jen popadnout do mordy a utéct s ním.
4: Když já jsem měla takový strach, když jsem viděla, že po něm natahuje ruku člověk.
5: Neřeknu, kdyby to byl nějaký lovec, ale tohle je děvče, skoro ještě dítě.
4: Oslnilo mě zapadající slunce. Nechtěla jsem jí ublížit, věř mi výsosti.
3: Tak už to mamince odpusť, princi.
4: A co jí vlastně je? Vypadá to, že jenom spí.
5: Jak si povalila, praštěla se hlavou o kámen a ztratila vědomí, ale krev jí nikde neteče. Snad bude v pořádku.
4: Princi, podívej. Nebe zčernalo.
5: Vzduch strachy znehybněl.
4: Blíží se sněhová bouře.
5: Ta první, nejzuřivější.
3: Maminko, bojím se, pojďme domů.
5: Tvůj bystrý lišáček má pravdu. Utíkejte se schovat, než ta slota propukne.
4: A ty?
5: Já se postarám o toho člověka. Rychle, prober se. No tak. Ach jo, jinak to nepůjde. Ať mám podobu člověka. A tenhle kamínek, ať se promění v koně. Vstávej. No tak, děvče, probuď se. Vstávej.
0: Okamžitě mě nech na pokoji, nebo tě praštím klackem.
5: Klid, klid. Nechci ti ublížit. A nejsem ani jestřáb, který chce ulovit liště.
0: Cože?
5: A nejsem liška, která tě chce pokousat.
0: Počkat, v hlavě mám tmu.
5: Ztratila se vědomí. Ale teď není čas na vysvětlování. Vyskoč si ke mně na koně. Jestli nechceš být pohřbená sněhovou vichřicí.
0: Kdo vlastně jsi?
5: Lovec, který ti chce pomoci. Proč otálíš? Za chvíli bude pozdě, věř mi.
0: Nemůžu s tebou jet. Jdu do Liščího království.
5: Cože?
0: Jdu do Liščího království a nic mě od toho neodradí.
5: Ale mrtvá nikam nedojdeš. Pojď se mnou.
0: Dobrá. kůň zaržál. Postavil se na zadní, vyskočil do vzduchu, ale zpátky na zem už nedopadl. Letíme. Vznášíme se uprostřed sněhového šílenství. Zavírám oči. Mám strach?
5: Do Liščího království je zakázáno přivést člověka. Ale to se mi tam měl nechat. Tak křehkou, zranitelnou a půvabnou.
0: Vítr a krupičky ledu mě čista jasna do obličeje nešlehají. Pěsnící bouři teď slyším někde hluboko pod námi. Neodnáší si mě náhodou sama smrt do svých ponurých končin?
5: Neboj se a otevři oči. Už jsme v bezpečí.
0: Kde to jsme?
5: Tam, kam jsi přála dojít.
0: Vypadá to tu jako v nějakém honosném zámku.
5: Vítej v Liščím království.
0: Cože?
5: Jsme v paláci Liščího krále.

dost. Ta dívka je mým hostem. Neskřivíte jí ani vlas. Vedu ji za svým otcem, protože chci, aby ji odměnil za záslužný čin.

0: Utěšte se, sestry a bratři. Proč jsi přivedl toho člověka, můj nejmladší synu?
1: Byl jsem na lovu, otče.
0: Já se neptám, kde jsi byl. Já se ptám, proč jsi ho přivedl. To jsi nevěděl, že mu tím podepisuješ ortel smrti?
2: Slyšíš, princi, my jsme v právu. Ten člověk přijde o svou hlavu.
1: Nechte mě pronést obhajobu.
0: Na to máš právo. Pokračuj.
1: Tato dívka zachránila zatoulané liščí mládě před krvežíznivým jestřábem. Kdo ví, co mu zatemnilo srdce, že si namísto holubic či zajíců chtěl pochutnat na liščím pískleti.

0: Klid! Její čin je záslužný. Ale proč jsi ji přivedl sem?
1: Potkal jsem ji ve chvíli, kdy se strhla první sněhová bouře. Ta nejdivočejší. Tu by jistě nepřežil.
0: Je ušlechtilé, že jsi ji chtěl před jistou smrti ochránit. Ale to šlo i bez toho, aby si přivedl do našeho království. Tím si ji tak jako tak odsoudil k záhubě.
2: Vážený liščí králi, uctivě se klaním. Když dovolíš, můžu taky něco říct?
3: To děvče má kuráž a to se cení. V blízkosti přijmi ji ke slyšení.
0: Dobrá, mluv.
2: Mé jméno je Li a jsem z poslední vesnice pod horami. I když se tu na mě díváte nevraživě, jsem na vytouženém místě, v liščím království.
0: Cože? Proč by chtěl člověk do naší země?
2: Já, vážený liščí vladaři, jsem se do vašeho království vypravila, abych získala perlu z tvojí koruny.
4: Na co chtím perlu,

0: Utiš se, liští národe.
1: K tomu máš jistě závažný důvod.
2: Můj tatínek umírá a může mu pomoci jedině perla z tvojí koruny.
1: Vidím, že máš otce opravdu ráda. Ne, nechci jí dát popravit.
0: Dobrá, můžeš perlu získat, ale musíš splnit úkol, který ti uložím.
2: Udělám, co poručíš.
0: Ale je to nebezpečné.
2: Udělám všechno na světě.
0: Nože, musíš mi do zítřejšího rána donést květ měsíční orchideje.

0: Pokud se vrátí do mého království, nastane mír mezi všemi lištími národy.
1: Divoké lišti ho nechtějí vrátit, každého, kdo ho chce, o hlavu zkrátí, a tak s nimi válčíme, navzájem se vrátíme.
2: To si mohl rovnou odsoudit k smrti.
0: Kdybych měl dostát zákonům své země, tak bych měl. Takhle jí dávám aspoň naději.
2: Naději? To je výsměch, otče.

0: Do, člověk ani lišky poddané tvému otci v téhle zkoušce doposud neobstál.
1: Ano.
0: Pak musím být první.
1: Hora tě bude zkoušet, ale ty, ať se bude dít cokoliv, jdi stále dopředu, rozumíš? Nesmíš ničemu uvěřit. Stále kupředu, rozumíš tomu?
0: Rozumím, princi.
1: Přestojíš-li všechna nebezpečí, přijdeš o půlnoci na ples divokých lišek. Nad těmi nemá můj otec žádnou moc. Tam už si musíš poradit sama.
0: S Bohem, liščí kralevici. A kdybychom se už neviděli, děkuji ti za všechno.
1: S Bohem? Ne, naschledanou. Budu tady na tebe čekat, odvážná li.

0: Noc pokročila. Ochladilo se. A já stoupám na další strmou horu. Kolikátou už. Jestli nahoře divokých lišek bude další hora, na kterou budu muset vylézt. Odtnu se brzy až na měsíci. A popovídám si se hvězdami.
1: Konečně si tady.
0: Ty mě znáš? Děsuplná obludo?
1: Mám hlad. A už dlouho jsem nejedla. Zabiju tě. Rozpářu tě. Sežeru tě.
0: Nesmím se bát. Musím jít stále kupředu.
1: Soul, budeš umírat ve strašlivých mukách.
0: Lžeš. Čím blíž jsem k tobě, tím si krotší.
1: Soul, čím blíž si ke mně, tím větší mám chuť tě před smrtí mučit.
0: Prskáš jako zmoklá kočka. A co víc, teď když jsem skoro u tebe, vidím, že ani nejsi větší než obyčejná kočka.
1: Soul, už ani krok.
0: Mě nezastavíš. Musím zachránit svého tatínka.

Obluda se zcvrkla a je malá jako veš. Zašlápnu ji. Děkuji ti za radu, princi.

0: I když si ty zlověstná horo strmá tak, že chvílemi musím lézt po čtyřech, já se nevzdám. V měsíčním svitu se mi jde lehce.
1: Co je za tohle? Kamená lavina? Není kam se schovat. Kus skály letí přímo proti mě.
0: Ne. Musím pokračovat vzhůru. Musím zachránit tatínka. Co? Neuvěřitelné. Lavina se rozplynula jako přelud. Jestli budu stoupat ještě chvíli, skutečně co nevidět, vylezu až na měsíc. Jenom doufám, že na něm nebude další hora, kterou budu muset také zdolat.
2: Lee, pomoz mi.
1: Co to bylo?
2: Lee, pomoz.
1: Tatínku? To není možné.
2: Slituj se. Otoč se a pomoz svému starému otci.
1: Tatínku!
3: Ať se bude dít cokoliv. Jdi stále dopředu.
2: Ležím tu a nemůžu vstát. No tak dělej! Zvedni mě!
1: Samozřejmě, hned jsem...
3: Stále kupředu, rozumíš?
1: Mám jít stále dopředu?
2: Zvedni mě! To se tě mám doprošovat!
1: Promiň, tatínku, ale musím jít dál. Jedině tak tě zachráním.
2: Lee!
1: Děkuju. Děkuju ti za radu, princi.

0: to je?
1: Jak se to zvíře jmenuje?
2: Já... Jmenuji se Li.
0: Odpovídá na otázky, to je divná věc. Je ta cizí bytost přítel nebo vetřelec?
3: Chcete vědět, co vidíte, divoké lišky?
4: Ano, velká liško, ano, náčelnice. Kousane z uchu, jsme zvědavé převelice.
3: Moje děti, máte před sebou člověka.
5: Štětiny z mordy.
1: Člověka vidíme poprvé.
5: Lidé, prý kamarádi, sliští smrdí.
1: Pojďme ho rozpoznat teprve.
3: Dost! Podle zákona hory jí nesmíme ublížit. Tato dívka se k nám dostala přes všechny nástrahy. A proto musí být naším hostem. Ať nám poví, co tady chce.
2: Já, vážené divoké lišky, potřebuji květ měsíční orchideje.
3: Slyšeli jste to?
1: Kdo má měsíční orchidej?
5: My, sakra drápy!
1: Kdo ji někomu nedá?
5: My, hrešle z pracky!
1: Jsme divoké lišky!
5: Herdek, filek!
1: Jsme lišky divoké!
3: Máš velkou odvahu, ale to tady nestačí. Jen pojď a ten květ si vezmi.
2: Tohle, že má být měsíční orchidej?
3: Copak? Nelíbí se ti?
2: Bojím se, jestli si ze mě neděláte legraci. Vypadá jako seschlý vlčí mák.
3: No tak ho seber. A uvidíš, jestli je to jen obyčejný mák.
0: U liščích údů chtivých tance má to jeden háček. Máš-li na srdci jen stín nějaké špatnosti, zemřeš, jakmile se květiny dotkneš. Zemřeš! Aha!
3: Tak už neotálej, člověče. A tu orchidej si vezmi. Ztrácíme s tebou čas.
2: Nikomu jsem v životě neublížila schválně. A křivdila-li jsem někomu omylem, ať je mi to odpuštěno. To nenápadné poupě se mi v rukou rozvinulo a rozzářilo se měsíčním světlem.
3: Nemožné. Nikomu se to dosud nepovedlo. Máš sílu navrátit liščímu pokolení mír. Ale když to nestihneš do rána, tak... Aha! Mé divoké lišky, náš ples může konečně pořádně začít. Tančeme, skákejme, křepčeme a zpívejme.
1: Na naší hodinu.

0: Lí! Ty tady na mě čekáš, princi.
1: Čekám.
0: To jsi mi tolik věřil.
1: Věřil. Ale teď si musíme pospíšit. Pokud nestihneš květ předat včas, bude zlé.
0: Jsem slabá jako skřivánek. Omdlím.
1: Neboj se. Držím tě. Posadím tě před sebe do sedla.
0: Srdce ti buší jako splašené.
1: Podívej. Nebe se jasní. Máme nejvyšší čas.

0: Myslím, že bys měl pomalu sundat z hlavy korunu a vylouknout z ní jednu perlu, otče.
1: Ne tak zhurta. Splnila jsi svůj úkol, človíčku?
2: Vznešený liščí panovníku. Pohleď. Květ měsíční orchideje.
1: Konečně. Konečně ustanou války s divokými liškami. Obdivuji se ti, odvážná dívko. A jsem rád, že jsi v tak těžké zkoušce obstála.

0: Hleďte, mý dvořané, snímám z hlavy svou korunu a loupu z ní tu největší perlu. Dávám tomuto statečnému děvčeti to, co po mně žádalo a co mu po zásluze náleží.
1: Děkuji ti, králi.
0: A teď spěchej za svým churavým otcem. Synu, do našeho království si ji přivedl, musíš ji v bezpečí dopravit zpátky.
2: Mile rád. Mile rád. Jdeme?

0: kůň zaržál. Postavil se na zadní, vyskočil do vzduchu, ale zpátky na zem už nedopadl.
1: Dnes se nebojíš? Dnes máš oči otevřené.
0: Dnes nezuří sněhová bouře. Tohle mi nikdo neuvěří.
1: Vidíš, ty se směješ a mě přemáhá smutek. Sedíme na jednom koni, já tě držím v náručí, ale za chvíli nastane loučení.
0: Pověz mi, liščí kralevici, když jsem stoupala nahoru divokých lišek pro orchidej, málem jsem se otočila za voláním svého otce, ale v poslední chvíli se mi v hlavě rozezněla tvá rada. Co by se stalo, kdybych se za tatínkovým hlasem otočila?
1: Na místě bys skameněla a rozsypala se v prach.
0: A kdybych utíkala před kamennou lavinou?
1: Zavalila by tě.
0: A kdybych se dala na útěk před trojhlavou obludou?
1: Zabila by tě a snědla.
0: A kdyby...
1: Už žádné otázky, prosím. Jsme na stráni nad vaší vesnicí.
0: To už tě nikdy neuvidím.
1: I když oba cítíme, že spolu chceme zůstat, nejde to, alespoň prozatím ne. Běž a pomoz svému otci. Heja!
0: Jakoby se mu v očích zatřpitily slzy. Kde pak? To si jen namlouvám. To mně se do očí dere pláč. A zachvělo se mi u srdce. Teď ale rychle za tebou. Tatínku!
2: Při půlnočním svitu luny, tigřím dechu, pižmo skuny, démon rarach nebo děs, ať smrkne váš smrtí hlas. Tvoj! Tvoj! Tvoj! Jen pojď, paní smrti. Už je tvůj.
3: Huang!
2: Li! Živá, Li! Zaplať pamuch, jsi tady. Máš?
3: Tady. Perla z koruny liščího krále. Jakému?
2: Zlé.
3: Polkni tu perlu, tatínku.
2: Podívej. Ulevilo se mu.
3: Tatínku, už jsem u tebe.
4: Kdo mě to budí? To jsi ty, Li. Kde se tak dlouho touláš?
2: Nech ho spát. Zítra bude zdravý až do morku kostí.

0: Barš se, rýžová kašičko, barš. Musím se tebou zahřát. V horách jsem promrzla. Ale co dělat? Na posledním jarním sněhu ze hodinu před kuropěním odenek šizandry pozbírat jen jednou za rok. A to je v našich horách ještě pořád mráz. Vař se, kašičko, vař.
1: Moudrá Huang, stařinko Huang.
0: Nečekaná ranní návštěva. Copak tě zase trápí-li?
1: Dobré ráno, Huang. Dospat nemůžu, abych ti to řekla.
0: Dobré ráno. Tak ale rychle, ať se mi nepřipálí kaše.
1: Včera odpoledne k nám přijel krásný mladý lovec. A hned se ptal mého otce, jestli nehledá někoho do služby. A můj otec, že hledá.
0: No, takže nemůžeš dospat, abys mi řekla, že máte nového pomocníka?
1: Ne, běžím ti říct, že se budu vdávat.
0: Za koho?
1: No přece za toho pomocníka, lovce, prince.
0: Ale...
1: ještě jsem ti neřekla, že má vlasy i vousy celé zrzavé.
0: Aha. A po mně chceš co?
1: Nic. Jenom jsem ti chtěla pozvat na svatbu.
0: Třešti prdlo. Odskákala odsud šťastná jako blecha. Tak, kašičko, už jsi hotová. Zřekla jsem se, že budoucnost už věštit nebudu. A natož z kaši jako nějaká pouťová podvodnice. Ale ta tvoje hladinka je k tomu jako stvořená. No, výjimečně. Za pár let budou mít kopu zrzavých dětí a budou spolu šťastní. Lise se nikdy nebude divit, když se její princ zdrží několik dní v horách. Ani tomu, proč nemá rád lovce, kteří zabíjejí lišky. A co pak to tu ještě vidím? Aha, Lijin tatínek. Ten se ze svých vnoučat bude ve zdraví a spokojenosti těšit až do 112 let. No, děkuji ti za věštbu, kašičko v jačím mlíčku. A teď už si tě snad v klidu sní.

0: Ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte v mé, tady u show nově pohádkové školce.
1: Ahoj u show ne, ahoj kamarádi.
0: Tyjo, dneska bude holky a kluci na začátku hodně těžká hádanka.
1: No to tedy, přišel k nám totiž někdo na návštěvu a vy budete poznávat, kdo to je.
0: U show nová hádanka. Holky a kluci, my za chvilku pustíme naši návštěvu ke slovu.
1: Ale protože je to vážně těžké, dáme vám malou nápovědu.
0: Pozor, pozor, kdybyste byli jako on, tak byste skvěle skákali. Maminka by vás jako miminko nosila v kapse a mluvili byste takhle.
1: Tak, holky, kluci, kdo to k nám přišel na návštěvu?
0: Je to sice těžké, ale pozor, 3, 2, 1, klokan.
1: Výborně, už on se rozhodl, že naše dnešní školka bude skákací a hopsací a proto pozval klokana Janyho, aby si ji užil s námi.
0: Jany už se těší. Je holky a kluci z Austrálie.
1: Od protinožců se říká, a to si žádá překlad.
0: Ušounův překlad z dospěláčtiny. Vím, že to zní, jako kdyby to byl nějaký zvláštní druh housenky, takový protinožec. Ale je to Australan, člověk, co žije v Austrálii, protože, jak dobře víte, je země kulatá a Australani bydlí přímo na opačné straně naší země koule. Mají vlastně nohy naproti nám, takže si to můžete zkusit třeba na balónu, jo, jo? No tak proto. To jsou protinožci.
1: Jestli si to holky a kluci chcete líp představit, vezměte si míč a 2 panenky a postavte 1 panenku na jednu stranu a 2. na opačnou stranu míče.
0: No, přesně tak, vidíte, že mají nohy proti sobě, jsou prostě protinožci.
1: Ale nemyslete si, že by byli vzhůru nohama, oni na zemi stojí úplně stejně jako my a říkají protinožci nám, ale teď už si pojďme dát písničku.
0: Jo. Ušounova písnička.

0: a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které dneska máme na návštěvě Klokana Janyho.
1: To je v Austrálii normální klučičí jméno. My tady v České republice máme holčičí jméno Jana a oni mají klučičí jméno Jany.
0: A jak už on říkal před hádankou, klokanice nosí svá miminka v kapse a mládě se tam nosí někdy až rok.
1: Takže klokani, protože mají tuhle kapsu, které se jinak správně přírodovědecky říká vak, jo, tak proto jsou klokani vačnatci.
0: To je slovo, vačnatci. To jsou prostě ta zvířátka, která nosí svá miminka ve vaku. Vačnatci, teda Ušoune, to zní jako jazykolam.
1: Myslíš, jako, že bychom si trochu procvičili pusu?
0: No jasně, vačnatci, vačnatci, vačnatci.
1: To zní skoro trošku jako vašnosta, vašnosta. Vačnatci, vačnatci, vačnatci, vačnatci. Jo, to je takový vačiček.
0: No, počkej, co? Co říká naše klokaní návštěva?
1: Že máme zkusit klokan, kloktal, klokan, kloktal, klokan, kloktal, zvládl jsem to.
0: Počkat, to je těžké. Klokan, kloktal, klokan, kloktal, klokan, kloktal, zvládla jsem to taky.
1: No ty jsi ale šikovná, já jsem šikovný, prostě jsme oba šikulové. A teď je na nás zvědavý, jak si s ním zaskáčeme.
0: Holky a kluci, pustíme si písničku a u ní si pěkně poklokaním zaskáčeme okolo školky nebo okolo obýváku na jednu i na druhou stranu.
1: Já, to bude paráda, jo, jo, jo, tak do toho, hop! Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Uf. Ty jsi zaskotačená.
0: No to jo. A my jsme si právě proskákali školkou s naším kamarádem Klokanem Janem, který je přímo z Austrálie.
1: Na, na, Jany, tady máš nějakou naši dobrou travičku. Co? Chutná ti? Ano. Kamarádi Klokani jsou totiž většinou vegetariáni.
0: Jakože nejedí maso, ale u zvířat se tomu říká správně bíložravci.
1: Jo, že baští bílí, jako ty byliny. To už jsme si přece říkali někdy, vy? V pohádkové školce.
0: Jasně. No. Klokani jedí travičku a byliny a listí a tak. A jak si náš kámoš Klokan pochutnává? Co kdybychom my zatím splnili klokaní úkol?
1: Jasně, jsem připraven. Ušounův úkol.
0: Tak, holky a kluci, máte na sobě triko? Určitě ano, nebo tílko, nebo košily.
1: A máte ve školce nebo doma míčky?
0: A nebo jestli nemáte míčky, máte doma ponožky. Víte, jaké takové ty smotané do kuličky ve skříni? Máte? No tak super.
1: No tak poproste maminku, abyste si jich pár mohli půjčit.
0: A ať už máte míčky nebo ponožky, připravte si je na židli a jednou rukou si chyťte tričko ze spodu a udělejte si z něj kapsu.
1: Nandejte do ní míčky nebo ty ponožkomíčky, opatrně přidejte i druhou ruku. Držte kapsu oběma rukama a pěkně s míčky v kapse nebo s těma ponožkama pěkně s nimi houpejte jako klokaní maminka své klokaní klokáňátko miminko.
0: Super, jde vám to skvěle. A teď se pěkně s nákladem v kapse ještě projděte po školce a dávejte pozor, ať vám nic nevypadne.
1: Jo, koukej, Jani a Jany, mně to jde. Nesu svoje ponožky pěkně v kapse.
0: Je, já taky. Je, a víš co, Ušoune,
1: no, co?
0: Zkusíme si s tím zaskákat jako klokán.
1: No trošičku, počkej, musíme pozvolna.
0: Aby nám nic nevypadlo.
1: Aby nám klokáňátka nevypadla.
0: Tak, a hop.
1: No ano, úkol jsme splnili. Byli bychom dobří klokani, co říkáš, co?
0: No, to rozhodně.
1: No, takže si za to dáme nějakou odměničku, třeba pohádku. Jany, to je totiž pohádka o zvířátkách, co žijí u nás v České republice. Tak poslouchej, abys je poznal, až je třeba potkáš. Ušounova pohádka.

0: Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Na nákupu. Jednou maminka poslala telátko na nákup. Půjdeš do obchodu, řekla mu.
1: A proč?
0: Koupíš trošku sena k večeři.
1: Tak dobře.
0: Budeš si to pamatovat?
1: Budu.
0: Telátko šlo do obchodu a celou dobu si opakovalo.
1: Seno, seno, seno, seno.
0: Pak potkalo sestřenici Jalovici. Byla o něco starší než telátko a byla trošku nafoukaná, že už z ní za chvíli bude velká kráva.
1: Ahoj,
0: řeklo telátko. Ale sestřenice Jalovice mu ani neodpověděla. Pyšně chodila s nozdrami nahoru po dvoře a myslela si, že je nejkrásnější. A jak se tak procházela a nekoukala pod nohy, rozšlápla bobek. To už tak bývá. Telátko šlo dál a celou cestu až do obchodu se smálo, jak nafoukaná sestřenice rozšlápla bobek, až zapomnělo, co má koupit. A když se ho pan prodavač zeptal...
2: Co si přeješ, telátko?
0: Telátko řeklo...
1: Prosím, jeden bobek!
3: Kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
4: ve které je dneska na návštěvě australský kloukan Jany.
3: A my si teď pěkně poměříme skoky. Jdete do toho s námi, kamarádi?
4: Ušounovo cvičení. Tak, holky a kluci, pěkně si udělejte čáru. Třeba si stoupněte před švihadlo natažené na zemi.
3: Prostě označte si místo, odkud budete skákat.
4: Samozřejmě musíte mít okolo sebe hodně místa. Jo, to je jasné, abyste sobě nebo někomu, nebo nábytku třeba, jo, abyste neublížili. Jo, no, tak si stoupněte třeba na koberec uprostřed školky.
3: Tak a dáme si 3 pokusy a ten nejdelší pak změříme.
4: Jdu na to. Pozor, pozor, abych nepřešlápl, viď? No, tak pozor, pozor a hop.
3: Jo, a teď já. A hop. Super!
4: Teda super, ani si nežuchla. No ty jsi šikovná. No to byl teda tichý doskok. Vůbec nic jsem neslyšel. No a teď ty, Jany. Hop, co?
3: Holky a kluci, Jany přeskočil jedním skokem celou školku.
4: No ale to nám bylo jasné, že bude nejlepší skokan. Vždyť je to klokan.
3: Ale nás ještě čekají 2 pokusy. Chystám se, skáču a hop.
4: Jo, teda ty jsi ale dobrá, no to já se teda musím rozeběhnout, protože mi musí taky pomoct anténa, třeba tě přeskočím. Tak pozor a hop. A teď zase ty.
3: A ještě jednou a hop. Jo.
4: A hop. A máme to. A můžeme měřit, jestli vám rodiče půjčí metr nebo pravítko a pomůžou vám změřit váš nejdelší skok. Tak super, můžete svůj skok změřit metrem a budete vědět úplně přesně na milimetří číčínek, na ten nejmenší malinkatý kousičínínek, jak daleko jste doskočili.
3: Ovšem pozor, jestli nemáte metr, můžete si svůj skok změřit na stopy. Tak dejte patu ke značce, odkud jste skákali a dávejte nožičky hnedka před sebe patu ke špičce a takhle si spočítejte, kolik nožiček se vám do toho skoku vejde.
4: Jo, tak počkat, tak 1, Pěkně, hezky jsi to vysvětlila. Pěkně, pata před špičku, zase před špičku, 7, 8 stop.
3: Jú, a můj skok měří, počkat, 1, 2, 3, 4, 5, 7 stop.
4: No teda výborně, takže první místo klokán, druhé místo
3: pušou.
4: No to je teda pravda, ale kdyby ty si víš co, ty si na tom vlastně skoro stejně jako já, protože máš větší nohu, víš, takže mně se tam těch nožiček vejde prostě víc.
3: Jo, no, takhle.
4: Takže si vlastně taky na druhém místě.
3: Tak budeme spolu na
4: budeme
3: druhém
4: spolu
3: místě.
4: Na druhém i na třetím, co ty na to?
3: První je skokan klokan. Druhý je skokan Ušoun a skokanka Jana.
4: Ano, a třetí je skokanka Jana a Ušoun Ružoun. No teda, to
3: a
4: je
3: místo úža. Medailí jsme si vysloužili písničku. Samozřejmě o tom, jak skákal jeden klokan.

0: Holky a kluci, posloucháte mou, tedy ušou novou pohádkovou školku.
1: Tentokrát klokaní.
0: Protože je tu na návštěvě australský klokan Jany, to je jeho jméno, jo. A my jsme si už tak skvěle zaskákali, jsem nadšený.
1: A teď už, Jany, asi poletíš zpátky domů do Austrálie, viď? Co říká ušounku?
0: Prý ještě ne. Chce se u nás proběhnout po horách.
1: Po horách? Jak na to přišel?
0: Jani? Představ si, že Jani slyšel, že u nás běhají klokani po horách. Na horách se jou hrách, ale že by tam ještě běhali klokani? Co je to za pohádku?
1: Já vím, to není žádná pohádka. To bylo tak, jeden klokan, co žije u nás v ohradě v Jizerských horách, u

0: lesa. Tam je místa baděj.
1: A víte co, já jdu s vámi, jen se ještě musíme rozloučit s kamarády.
0: Jo, no tak, my jdeme holky a kluci vyvenčit klokana a vy nám prosím dneska posílejte obrázky.
1: Namalujte nám klokana.
0: Nebo klokanici s malinkatým klokánečkem v kapse.
1: No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
0: No a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a běžte se na klokany mrknout do zoo anebo na ně mrkněte do nějaké pěkné obrázkové knížky.
0: Jo, víš, co já jsem zjistil? No. Že třeba v zoo v Táboře, to je město, mají klokany bílé, úplně bílé. To je zvláštnost, vy.
1: Tak my se jdeme proběhnout do pohádkového lesa a pak se vydáme třeba do Tábora.
0: Jasně, tak teda jo a loučí se s vámi váš Ušoun Ružoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku Klokaní počty.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden loutkář, Josef Skupa. Z Pejbla a Hurvínka u nás zná asi každý. A my se teď seznámíme s jejich autorem, Josefem Skupou. Ten se narodil v roce 1892. Loutky měl rád už od malička. Na tom není nic překvapivého. Tehdejší děti neměly mobily ani televizi, takže loutkové divadlo byla rozšířená zábava. Josef měl výtvarný talent, takže chodil na uměleckou školu. Pak ale musel narukovat do první světové války. Vařící vodou si opařil nohu a skončil v nemocnici, odkud ho převeleli do Plzně. Na bojiště se tak naštěstí nedostal. Ať už ho jeho život zavál kamkoliv, nezapomínal na svou velkou lásku a všude lidi bavil veselými výstupy s maňásky. To jsou loutky, které se navlékají na ruku a ovládají se tak zdola. Jako výtvarník i ochotník, tedy neprofesionální, nestudovaný herec, spolupracoval s plzeňským amatérským loutkovým divadlem. Aby se uživil, musel mít i normální povolání. Byl středoškolským profesorem. Jeho žákem byl i později slavný výtvarník Jiří Trnka. V divadle Skupa propůjčoval hlas hlavně Kašpárkovi. To byla velmi tradiční populární postavička, která bavila nejen děti. Josef ale snil o vlastní originální marionetě, tedy loutce vedené zhora díky nitkám. Vymyslel si přemoudřelého a nafoukaného plešatého pána s velkýma ušima. Tak podle Skupova návrhu pod rukama řezbáře Karla Noska vznikl Spejbl. Mimochodem víte, že pan Spejbl má i křestní jméno? Jmenuje se jako jeho autor. Taky je to Josef. Časem mezi své dřevěné herce přidal i mazaného vojáka Švejka. To je hrdina ze slavného románu od Jaroslava Haška. Ta nejzásadnější loutka se k němu ale dostala vlastně náhodou. Nevymyslel ji ani neobjednal. Synovec loutkáře Karla Noska Gustav mu sám od sebe vyrobil parťáka pro Spejbla. Byl Spejblovi podobný, ale byl menší a měl vykulené, pohyblivé oči. Skupu tenhle dárek natchnul. Dostal jméno Hurvínek. Skupa pro Spejbla a Hurvínka začal vymýšlet scénky, ve kterých drzý synek popichuje svého trochu natvrdlého taťuldu. Nepřipomíná vám tenhle popis někoho? Mně se hned vybavil Homer Simpson a jeho zlobivý synek Bart. Stejně jako tahle žlutá dvojka měli i Spejbl s Hurvínkem obrovský úspěch u diváků. Hurvínka dlouhá léta ovládala, tedy vodila Skupova manželka Jiřina. Skupa se stal ředitelem divadla a rozhodl se úplně vzdát učitelského místa, aby se mohl divadlu věnovat naplno. Cestovali po Československu i zahraničí, vystupovali taky v rozhlase. Po letech se začalo schylovat k druhé světové válce a na Československo si brousilo zuby nacistické Německo. To nás nakonec doopravdy schramstlo a my se stali takzvaným protektorátem Čechy a Morava. Skupa si nenechal ujít příležitost a mocenské choutky fašistů kritizoval. Dělal to chytře pomocí satiry, kterou schovával do svých her. Divadlo vždycky sloužilo jako nástroj, jak se vysmívat zlu a upozorňovat na nebezpečné nešvary ve společnosti. Proto ale také zlo vynalezlo cenzuru. Tak se říká tomu, když někdo rozhoduje a kontroluje, co se smí říkat, psát a nebo hrát. Skrytá poselství ve Skupově představení cenzoři rychle odhalili a hru zakázali. Josef Skupa byl ale odvážný nejen na jevišti. Doma třeba poslouchal zahraniční vysílání rádia. Za protektorátu u nás rozhodovali Němci, co se bude v Českém rozhlase říkat. A samozřejmě to bylo jen to, co se hodilo jim. Kdo se chtěl dozvědět pravdu o tom, co se ve světě děje, musel tajně ladit zahraniční stanice. To bylo ale zakázané. Když to na Josefa prasklo, dostal 5 let vězení. Uvěznili ho v Drážďanech. Zhruba za rok byl na tohle německé město nálet. Vězení dostalo zásah. A Josef utekl domů do Čech. Konec války byl za dveřmi a tak už ho nikdo nepopotahoval. Po válce divadlo přesídlilo do Prahy a mělo úspěch, který pak ještě znásobili Skupovi nástupci. Historie nám hold ukazuje, že humor pomáhá přežít i těžké časy.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na rádiu Junior.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.
1: Všudy kuk Jany Richterové. Ahoj, kamarádi, já už jsem zase tady. Začíná další Všudy kuk Jany Richterové. Mám pro vás jednu divadelní pozvánku a taky se dozvíte, co dělá režisér a jak byste se režisérem třeba i mohli stát. Mám pro vás reportáž z lesní školky a dozvíte se, co to je karilonér. Já jsem to do dneška nevěděla. Prostě vydáme se za pražskou mobilní zvonohrou, která slaví 25 let existence. Takže já si myslím, že nás toho čeká dost. Bude taky spousta písniček, takže jdeme na to. Ze studia Rádia Junior vám krásný poslech přeje Jana Richterová, Všudy kuková.

0: Posloucháte Všudyku k Jane Richterové. Holky a kluci, do dnešního vysílání Rádia Junior jsem si pozvala hosta, který nás přišel pozvat na jednu divadelní událost. Je tady se mnou Honza Šenkeřík. Ahoj, Honzo.
1: Ahoj, všechny zdravím.
0: Honzo, na co si nás přišel pozvat? Co, kdy, kde a jak bude?
1: Přišel jsem pozvat na novou inscenaci, kterou připravujeme s jednou úžasnou partou. Inscenace se jmenuje Havrane z kamene a je to baladická pohádka. Budeme hrát v divadle D21 už tento pátek v 19.30 a pak příští týden 20. května taky v 19.30 večer.
0: Co to znamená, když se řekne baladická pohádka?
1: Já baladickou pohádku vnímám jako žánr, který je blízký pohádce, ale je temnější. To znamená, že postavy a příběh není jednoduše rozdělený na dobro a zlo a není vždycky to tak, že dobro absolutně nad tím zlem zvítězí. Možná ten konec může být trošku temnější. Kdo zná třeba český balady básnický jako Jakytice, tak si možná dokáže podle toho udělat lepší představu.
0: Takže trošku na přemýšlení.
1: Ano.
0: Trošku na strach.
1: Trošku, maličko. Mm-hmm.
0: Čili pro koho se hraje, od kolika let se na to může?
1: Já si myslím, že může přijít kdokoliv, ale tím, že se věnujeme trošku náročnějším tématům, přesně jak jsi říkala, že je to trochu na přemýšlení, tak si myslím, že od druhého stupně základní školy určitě. Myslím si, že už i první stupeň základní školy by to zvládl, protože je tam spoustu hudby, je tam spoustu čarování, je tam tanec, je to vizuálně krásná inscenace, ale jak jsem říkal, je to trošku temnější, věnujeme se tématům, jako je vyčlenění z nějaký skupiny, dospívání, hledání sebe sama.
0: Tahle ta témata můžou být zajímavá docela brzy, takže třeba když je člověku tak 9, 10, tak si nad tím může zapřemýšlet, jestli už by se tam mohl třeba s rodiči vydat.
1: Myslím si, že určitě ano.
0: A prozradíš aspoň maličko, o čem ta pohádka je?
1: Moc rád. Havrane z kamene je o mladé čarodějnici, které všichni říkají, že je mladá, protože jí je pouhých 100 let. A tahle mladá čarodějnice v uvozovkách mladá si ze všeho nejvíc přeje někam patřit. Nejradši by patřila mezi dospělé, zkušené čarodějnice, aby s nima mohla trávit čas, ale místo toho je odkázaná na úplnou samotu a studium, které musí absolvovat, aby byla přijata do toho společenství těch dospělých čarodějnic. A nedaří se jí to, nedaří se jí splnit to základní vzdělání. A v touze nebýt sama se spřátelí na okraji lesa s dívkou lidskou, která naopak čarodějnice hledá, protože je nešťastně zamilovaná do kluka, který ho nemůže mít. A tyhle ty dvě dívky společně se začnou přátelit a mladá čarodějnice jí nabízí svoji pomoc čarodějnou výměnou za přátelství. Tady odtud začíná příběh a rozvíjí se dál. A možná by stálo za to ještě říct, že se to jmenuje Havrane z kamene, protože mladá čarodějnice má fiktivního kamaráda, kterému říká Havrane z kamene. Je to velký strom, který obepíná velký kámen a ona si vlastně s ním povídá, protože je tak sama, že si vymyslela takovýhleho kamaráda.
0: Teda, jak to poslouchám, Honzo, tak tam je spousta věcí, které jsou součástí našich životů. Stačí si to jenom propojit s něčím, co třeba člověk prožívá v dospívání nebo v dětství. V čem se tahle divadelní inscenace liší od jiných divadelních her?
1: My pracujeme s folklorními tématy českými a s tématikou českého folkloru a vlastně i s prvky fantazy, což na divadle moc často není k vidění a kombinace těchto věcí dohromady je ještě víc vzácná. A tím, že je to česká baladická pohádka, tak jsme museli do inscenace zakomponovat českou folklorní tématiku a tu jsme zakomponovali skrze kostýmy, skrze tanec, skrze hudbu.
0: Bude na jevišti nějaké kouzlo?
1: Ano, můžu slíbit, že nějaké kouzlo bude. Já na sebe prozradím, že jsem na střední škole se snažil naučit pár karetních triků a různých jiných podobných takových efektů pro pobavení svých spolužáků. Tak jsem si na to vzpomněl při vytváření téhle inscenace, ale nebude jich tolik, protože Havrane z kamene je typ textu, u kterého většina těch kouzel musí probíhat obzvlášť v představivosti diváků. A proto, když se na jevišti kouzlí, když mladá čarodějnice čaruje, tak ten efekt kouzelný je často ve slovech, v tom, co ona říká, protože ty slova jsou ty nejmocnější kouzla a ona skrze slova čaruje. A divák se zároveň v ten moment dozvídá od herců, jakým způsobem se svět okolo mladé čarodějnice mění, ale nevidí to přímo. Takže je to hodně postavené na představivosti.
0: Jak dlouho se takové divadlo zkouší?
1: To se může lišit mezi profesionálním divadlem a amatérským. My se pohybujeme s naší skupinou někde mezi, protože velká část z nás je buď současní studenti uměleckých škol nebo absolventi. A protože nejsme soubor profesionálního divadla, tak samozřejmě to nemáme jako naše první povolání. Takže jsme zkoušeli po večerech, po víkendech, ve volném čase, ale zkoušíme tak průměrně dvakrát až třikrát týdně od února. Takže 3 měsíce nám to trvalo dát dohromady.

0: Přátelé, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové. Holky a kluci, v dnešním vysílání Rádia Junior si povídám s Honzou Šenkeříkem, který nás přišel pozvat na divadelní hru, jakže se jmenuje?
1: Havrane z kamene.
0: Havrane z kamene, to zní nádherně. Říkal si, že je to temnější baladická pohádka. Jak se, Honzo, vlastně liší profesionální a amatérské divadlo? Amatérské divadlo, tam si řeknu, že je to koníček, hobby. A jsou tam nějaké rozdíly v práci?
1: To je záludná otázka. Já bych nejprve řekl, že já si myslím, že amatérské divadlo je základna, na který stojí to profesionální. A myslím si, že obzvlášť v Čechách má amatérské divadlo tak hlubokou a dlouhou historii, že úplně oddělit je nejde. A samozřejmě je určitě pravda to, co jsi říkala, že u amatérského divadla je to většinou koníček nebo to, co členové toho souboru dělají ve volném čase po práci. Ale já mnohdy vidím amatérský soubory nebo jejich inscenace, které jsou třeba výborný na úrovni profesionálních. Někdy vidím některé soubory, které jsou třeba lepší než to, co jsem viděl někde v divadle. Plus je spoustu souborů amatérských, který se hraním a svojí společnou prací vypracovali tak daleko, že už se dají považovat za profesionální. Ale pokud bych měl odpovědět cynicky, tak úroveň řemeslný schopnosti a taky velkou dávku talentu od herců a hereček, která není u toho amatérského vždycky požadavkem.
0: Takže co se týče profesionálního divadla, tam prostě lidi chodí do práce.
1: Ano, a je to práce.
0: Je to práce.
1: Jako každá jiná špatně placená.
0: Co je vlastně úkolem režiséra, když se zkouší divadlo? Jak moc se herci třeba musí trefit do tvé představy?
1: Obecně si

0: vždycky v tom textu najdu nějaký moment, který je pro mě určující. Kdy vidím například v případě inscenace Havrane z kamene, jak mladá čarodějnice stojí na jevišti a vzhlíží k vysokému herci, který na ní jenom pohlíží a neodpovídá jí a ona na něj mluví, protože je sama. A takovýhle prvotní obraz je něco okolo, čeho potom stavím celou inscenaci. A ty představy, které si připravím, se potom snažím s těmi herci naplňovat tak, aby ten můj vnitřní obraz, který jsem si vymyslel, potom se zmaterializoval na jevišti. Ale velmi často se stává, že ten výsledný obraz je daleko od toho původního, protože nerad tlačím herce do něčeho, co jim nepřijde přirozený. Protože na konci dne je to ten herec, co je na tom jevišti a většinou má větší pravdu než režisér, který na tom jevišti není a jenom na to kouká zvenku.
1: Dokážeš se třeba někdy pohádat? Křičíš, rozčiluješ se, když třeba herec má úplně jinou představu?
0: To asi určitě nikdy.
1: Ale existují takový režiséři.
0: Určitě. Já si myslím, že já jsem někdy až možná moc měkký na herce. Ne, jako by bylo samozřejmě několik situací, kdy jsem se dohadoval s herci, ale snažím se vždycky být laskavý při těch dohadech, protože to nikdy to není o tom, že bychom se nedokázali shodnout na tom, jak to má být, ale ten herec na jevišti prostě může mít úplně jiný pocit z toho, co po něm chci, takže je to o tom najít společnou řeč nebo vzájemně se pochopit.
1: Je to tvůrčí práce.
0: Ano, a společná.
1: A proces. Když by třeba teďka nás někdo poslouchal, holka, kluk, kteří si rádi představují, jak by něco mělo vypadat, jak by to mohlo probíhat a třeba by jednou chtěli pomýšlet na režisérské povolání, co pro to můžou udělat? Existuje na to nějaká škola?
0: Ano, existuje na to škola. Je jich několik, samozřejmě nejznámější pražská DAMU, kterou jsem studoval, nebo ještě technicky stále jí studii, protože mě čekají státnice teď v červnu. Pak je třeba brněnská JAMU samozřejmě a je spoustu dalších míst, kde se dá studovat.
1: Tak já ti moc děkuju, Honzo. A pojďme na závěr zopakovat, co, kdy, kdo a kde.
0: Dobrá, rád bych všechny pozval na inscenaci Havrane z kamene. Premiéru máme 15. května v 19.30 v divadle D21 na Vinohradech. Druhá premiéra je 20. května a v červnu budeme mít první reprízu 21. června v 19.30 v divadle D21.
1: Tak Honzo, ty jsi režisér té hry a kdo tu hru napsal?
0: Tomáš Pěkný.
1: Tak doufám, že to bude pěkné.
0: To taky doufám.
1: Ať se všechno vydaří a těšíme se do divadla. Měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj, děkuju moc.
1: Holky a kluci, dneska byl mým hostem režisér Jan Jakub Šenkeřík.

0: Kamarádi, v dnešním Všudy kuku se podíváme na jeden velmi zajímavý hudební nástroj. Víte, co nebo kdo to je? Carillonér, tak vězte, že se jedná o vzácný druh hráče na zvonohru, kterou většinou najdete ve věži kostela. Dneska si ale budeme povídat o pražské mobilní zvonohře, která nedávno oslavila 25 let existence a oslavila to celodenním koncertem v pražském modřanském přístavu Rozmarína. Na unikátní nástroj z desítek bronzových zvonů přijelo zahrát 6 profesionálních carillonérů z Belgie, Španělska, Nizozemska, Polska a také z Česka.
1: Já jsem pozval své přátelé, kteří skutečně to mají jako zaměstnání.
2: Říká autor unikátní zvonohry a známý český zvonař Petr Manoušek.
1: Vždycky říkám, že není asi krásnějšího zaměstnání, než být placen radou města, za to dělám lidem radost. No, protože oni mají jako hlavní úkol koncertovat v tom městě, kde jsou takzvaně statutární a hrají třeba při příležitostech, když je v sobotu trh, tak aby se lidem dobře nakupovalo, tak k tomu hraje zvonohra z městské věže. Takže to budou dva carillonéři z Belgie, Karl van Eidhoven a paní Else de Bever. Potom to bude ze Španělska, Anna Maria Reverte. Ona hrála na tom prvním koncertě v roce 2001, takže tím víc mě těší, že mohla přijet. Potom Monika Kazměrčak z Polska a samozřejmě Rosemary Semchens, která jezdí pravidelně každý rok koncertovat na moji zvonohru už od roku 2008.
2: Každý z carillonérů přiveze vlastní repertoár i odlišný způsob hry. Někdo preferuje jazz, jiný třeba populární nebo filmovou hudbu.
1: V Čechách stále převládá takový ten pohled, že zvony to je cosi na věži kostela, které zvoní před mší, a to není nic pro mě, protože já do kostela nechodím. A já se snažím celá léta prosazovat to, že zvon je v prvé řadě hudebním nástrojem.
2: A to velmi přesným. Hladění koncertní zvonohry musí odpovídat přesnosti až na setinu tónu.
1: A laikům vždycky říkám, když si představí dvě klávesy na klavíru a vzdálenost mezi nimi rozdělíte na 100 dílků, tak s touto přesností musíme zvony naladit. Ale má to zase na druhé straně další výhodu, že zvon je naladěn jednou provždy při výrobě a už se nikdy nerozladí, takže starosti varhaníků v tomto případě nejsou.
2: Mobilní zvonohra vznikla i proto, aby se hudba dostala přímo za lidmi. Na rozdíl od klasických věžních totiž mohou posluchači hráče sledovat z bezprostřední blízkosti. Pro představu 12-tunová zvonohra je pevně umístěná na žlutém kamionu a carillonér ovládá klaviaturu, která je mechanicky, tedy bez elektroniky nebo zesilovačů, propojená se srdci zvonů. Těch je 57 a nejtěžší váží 860 kg.
1: Vždycky jsem říkal, že když budete dělat fotografii některého z nich při hře, tak to, že ty ruce jsou rozmazané, to není chyba fotoaparátu, to je realita, protože hrají tak rychle, že se to nedá ani zachytit.
2: Zvonohru studují na univerzitách v Holandsku, Belgii a Velké Británii mladí lidé z celého světa, třeba i Afriky, Austrálie, Koreje nebo Japonska. Jen ti čeští zatím chybí, říká Petr Manoušek, který má vedle výročního koncertu ještě jeden cíl, najít novou generaci tuzemských carillonérů. V Hradci Králové totiž nově vznikla úplně první koncertní zvonohra ve věži sboru kněze Ambrože a zatím na ní jezdí hrát hlavně zahraniční hudebníci.
1: Mají ideální příležitost dneska se s nimi potkat a domluvit se na tom a mě by moc jenom těšilo, když by se objevil nějaký zájemce a my mu zařídíme kurzy a zařídíme i to vzdělání a měl by unikátní profesi.
2: Budoucí carillonér podle něj nemusí být ani klavírista nebo varhaník. Stačí hudební sluch, znalost not a hlavně chuť pustit se do velmi neobvyklého oboru. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudyku k Jany Richterové a já mám pro vás otázku. Chodili jste rádi do školky nebo jste radši běhali po louce nebo po lese? Ono se to dá zkombinovat. Místo hřiště les, místo klasické třídy zahrada. Rodiče z měst čím dál tím častěji dávají děti do lesních mateřských škol, které vznikají hlavně u větších měst. Jejich počet totiž v Česku za posledních 10 let vzrostl. A v Jihomoravském kraji zatím funguje jediná městská lesní školka a my se do ní teďka vydáme. Takže pojďte, čeká nás Brno bosonohy.
1: Dobrý den. Dneska máme krásný den. Dobrý den.
2: Startuje ranní rituál, který vede průvodkyně Ivona Špačková. Děti si spolu s učitelkami sedají do kruhu na zahradě školy.
1: A víte, kdo za námi? Dneska zase přišel. Podívejte se na něho. Sluníčko.
2: Děti si postupně podávají plyšové slunce. Dopoledne pak tráví venku. Hraním si a učením se. Mezi nimi je i 5letý syn Zuzany Macové.
3: A od září bude nastupovat mladší syn, kterým jsou teďka 2 roky. Ale budou mu 3 teda od září už.
2: Pro ní a jejího manžela byla městská lesní školka pro jejich syny jasnou volbou.
3: To, že já sama jako mám velice ráda přírodu, i jsem to studovala, takže jsem chtěla tak nějak to předat i jim. A aby prostě mohli být co nejvíce venku, tak jako jsme bývali my jako malí.
2: Bosonožská školka je přitom jediným takovým nesoukromým zařízením v Jihomoravském kraji. Zřizovaná je městskou částí a díky státním příspěvkům je levnější než většina soukromých lesních školek, říká ředitel Stanislav Skřička.
4: Dostali se z prostředí neziskového do státního, tak stát už přispívá jak na platy našich paní učitelek, průvodkyň, tak také máme příspěvek na provoz.
2: V Jihomoravském kraji funguje 35 lesních školek a klubů zapsaných ve školském rejstříku. V celé republice je takových školek 72 a dalších 100 lesních klubů. Nejvíc v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji, popisuje předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová.
5: Je to tak, že lesní školky hodně vznikají v místech, kde lidé cítí, že děti nemají dostatek kontaktu s přírodou a volí si právě tento typ vzdělávání pro děti, takže proto jich je i víc.
2: Zájem o lesní školky podle asociace dál roste. Od příštího školního roku by měla přibýt lesní třída v základní a mateřské škole Jana Amose Komenského v brněnských Husovicích, která se má postupně proměnit v další městskou lesní školku. Aneška Hlávková, Český rozhlas.

Tak, přátelé, to je konec. Ne světa, jenom dnešního Všudy kuku. Dozvěděli jsme se, jak bychom se mohli stát karilonérem. Taky jsme navštívili lesní školku, víme, co dělá režisér a jak se jim stát, no a kam se můžeme vypravit do divadla na krásnou, temnou, baladickou pohádku. Já si myslím, že to pro dnešek stačí. Byla spousta písniček, no a já už se těším, co dalšího pro vás vymyslím v příštím díle Všudy kuku. Teď už utíkejte někam ven, já taky půjdu. Ze studia Rádia Junior vám všechno dobré přeje Jana Richterová, Všudy kuková.

0: hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
0: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
0: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
0: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
0: Jupi! Aha.

Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem nakopne vaše pondělní ráno.
1: Zajímalo vás někdy, jakou slovní zásobu mají dva herci po ránu?
0: Vstávání nebylo nikdy jednodušší.
1: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart na Rádio Junior s Petrem a Karlem.
2: Zas utíká.

Tak a já myslím, že my se známe docela dost, ale teď jde o to, jak známe třeba české hokejisty. Protože já jsem zjistil takovou věc, že obránce hokejové reprezentace Michal Kempný vlastně mohl za určitých okolností stát v sobotním duelu mistrovství světa ve Friburku proti českému týmu na straně Slovenska. Je to tak, tehdejší nabídku hájit barvy tamní reprezentace ale odmítl. 35-letý back to uvedl při dnešním rozhovoru s novináři. Hodonínský rodák Kempný dostal nabídku reprezentovat Slovensko během svého působení v týmu HK36 Skalica, za který nastupoval v juniorce i v dorostu. Tak jsme rádi, že to Michal Kempný neudělal a bude stát na naší straně. A já se na zítřejší zápas moc těším.

Dozněl Shawn Mendes v 9 hodin 10 minut, tedy v 17 hodin 10 minut. A teď tady máme písničku z hitparády, den o novinku skupiny BTS. Tato nejpopulárnější skupina světa si teď několik let dávala nucenou pauzičku, protože všech 7 členů tohoto beatbandu si muselo v Jižní Koreji postupně odkroutit povinnou vojenskou službu. Teď jsou ale zase zpátky pohromadě a čeká je světová megatour. A jejich koncerty se budou promítat i v řadě českých kin. A určitě na nich vedle jejich notoricky známých megapecek zazní i jejich novinky z nového už 5. studiového alba Ariran. Na desce najdeš 14 skladeb a jednou z nejvýraznějších je Swim, která si okamžitě získala srdce jejich fanoušků, takzvaný BTS Army. Získá si tahle skladba i tebe, takže BTS a Swim.

0: A jak jsem slíbil, jde se běhat 17 hodin 14 minut, druhá zastávka Běhej lesy Brdy startuje už zítra a víc nám o ní řekne jeden z hlavních organizátorů Petr Týbl, kterého mám právě teď na telefonu. Ahoj Petře, já tě zdravím.
1: Ahoj Jirko, ahoj kucelky.
0: Jak se těšíte, co všechno už je připraveno a na co se hlavně můžeme těšit my, co zítra si budeme užít druhou zastávku Běhej lesy?
1: Těšíme se moc, je to, jak jsi zmínil, druhá zastávka letošní sezóny. A stejně jako Karlštejn, tak už dlouho dopředu vyprodaná. Máme obrovskou radost, že je oběhání takový zájem. Samozřejmě mě trošku paradoxně mrzí, že nemůžu dneska nikoho moc pozvat na zítřek, ale věřím, že řada posluchačů, kteří nás teď právě poslouchají, tak mají svou registraci. Zítra začínáme v 9 hodin, konkrétně vesnička Obecnice, kde vlastně rozložíme, nebo teďka v tu chvíli už se finalizuje zázemí, a odkud budou vybíhat jak děti, tak dospělí, a je to program na celý den pro celou rodinu, takže vemte babičky, dědečky, a bude to super jako vždycky.
0: Zítra bude docela pěkné počasí, máme se na to nějak speciálně připravit?
1: Já bych možná řekl, až jako bude hezké počasí, ale pro běžce upřímně je to náročnější počasí, takže určitě doporučujeme dodržovat pitný režim, o to bude určitě v zázemí postaráno i na trase, všechny možné občerstvovačky, takže tohle se rozhodně nepodcenit, i nějakou pokrývku hlavy. Vy, co naše závody znáte, Běhej lesy, tak si nezapomeňte svůj speed cup, což je takový speciální kelímek, který se dá zmuchlat, strčit do kapsy, můžete s ním krásně běžet. Případně se dá koupit i přímo v zázemí za pár korun, tak hodně pít zítra hlavně. No.
0: Kolik času před startem bychom měli být v zázemí, abychom všechno na pohodu stihli?
1: Zítra vlastně je ta lokace specifická v tom, že se parkuje kousek za Příbramí na takovém speciálním parkovišti. Všichni, kteří jedou, tak dostali pokyny do svého mailu nebo se najdou i na stránkách běhejlesy.cz. A od tohoto záchytného parkoviště vlastně bude všechny závodníky svážet shuttle autobus. Každých 10 minut bude jezdit do zázemí, ale počítejte s tím, abyste měli aspoň půl hodinku v zázemí na to, abyste všechno stihli odbavit, takže doporučuji na tom parkovišti být aspoň hodinku před svým plánovaným startem. Takže když dám příklad, že dětské závody startují v 10 hodin, tak ideálně v 9 parkovat, abyste všechno na pohodu stihli a užili si i tu zábavu ještě. Třeba například ve společnosti Rádia Junior, který má hned na začátku svůj program.
0: Na to se těšíme moc. Tady z Hajo už máme zbalený tenisky, ale teď mě zajímá, Petře, na jaké závody můžeme posluchače pozvat, které ještě nejsou vyprodané, které nás čekají?
1: No, je to příjemná starost, samozřejmě nebudu lhát, že z toho nemáme radost. Hned příští závod, ale už tohle v tuto chvíli zatím neplatí, ale věřím, že se nám to podaří. Podaří naplnit další závod je 19. června, je to specifický závod v tom, že to není jenom klasický individuální, který proběhne v neděli tentokrát, ale vlastně se jedná o týmovku, která startuje už v pátek na Vysočině, obec Milovy, kde od pátku vlastně až do neděle rozložíme kemp a budeme si užívat takový běžecký festival, běžecký tábor, už vlastně v tuto chvíli čtvrtý ročník. Máme něco málo přes 130 týmů registrovaných, takže registrace jsou v tomto směru stále otevřeny. A individuální závod, ten klasický, který třeba proběhne právě i zítra v Brdech, tak ten na Vysočině je v neděli 21. června.
0: Dobře, a kdyby si posluchači chtěli prohlédnout různé závody, které Běhej lesy pořádají, tedy v tomto roce, tak jaké stránky?
1: Nejlepší je samozřejmě navštívit stránky běhejlesy.cz. Po týmovce máme pak prázdninové závody na Klínovci, Bílé v Beskydech a jizerská, tradiční jizerská 50. obdoba zimní legendy, tak to je na konci srpna, vlastně na konci prázdnin.
0: Děkuju za informace. Petře, a poslední otázka, zítra poběžíš?
1: Poběžím, říkám to takhle do éteru, takže musím a dám si zítra 12, tak doufám, Jirko, že mě to nenecháš a třeba ještě někdo nás poslouchá, tak ho to taky bude motivovat a vyběhne s náma.
0: Tak zítra ráno se těšíme, Běhej lesy Brdy. Petře, moc děkuju a hezký večer.
1: Díky, mějte se krásně, ahoj.
0: Petr Týbl, jeden z hlavních organizátorů Běhej lesy, nás pozval na zítřejší parádní akci, která se koná v Brdech. Bohužel, pokud nemáte startovné, tak teď už to nedoženem, ale v tuto chvíli se můžete přihlásit na některý z dalších běhů, které jsou ještě dostupné, takže mrkněte na stránky Běhej lesy, okoukněte, kde všude se běží, co se běží, a rozhodně budeme moc rádi, když se tam společně potkáme.

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Páteční pohodička v plném proudu, bude krásný víkend, krásné počasí, spoustu zajímavých akcí, které také dnes naplánujeme. Mám pro vás ještě pěkné akce připravené. Nicméně, my bychom měli už plánovat také velké letní prázdniny, které už jsou za dveřmi. Je to tak, protože dnes máme 20. května, takže ještě ten červen nějak zvládnem a potom už se bude prázdninovat a 2 měsíce. Teď jde o to, co budeme dělat, abychom ten čas nějak efektivně využili a já tady mám, pokud jste se ještě nerozhodli, na nějaký tábor, Patrika Vojtíška a Járu Kulu, které zdravím ve vysílání. Ahoj kluci.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak a Dělej, co tě baví, to je nezisková organizace, která právě pořádá samozřejmě i letos, už mnoho let, příměstské tábory pro děti. Tak, na které tábory se letos můžeme těšit? Nebo jinak, protože už je právě 20. května, které tábory jsou ještě volné a na které se můžeme přihlásit, kde budou, jak budou, proč budou? Kluci, povídejte.
1: Patriku. Tak je volný ještě příměstský cyklistický tábor, neboli bike camp, který bude probíhat od 17. do 21. srpna, je tam ještě pár míst, tak na to bychom vás určitě mohli pozvat. Začátek vždycky je kolem 9. hodiny ranní a konec kolem 17.00 a je to už 10. ročník.
0: Wow, jubilejní 10. ročník a kde se bude pořádat tady ten příměstský tábor?
1: Ten příměstský tábor se bude konat na pražském výstavišti, kde kam můžete teda své děti přivést a zároveň se tam potom i odvedete ke
0: konci.
1: No to
0: by bylo dobré, kdyby se rodiče odvedli a nebo odvezli, protože nebo samozřejmě budou jezdit na kole, že jo? Tak i, můžou tam i holky a kluci, kteří třeba vůbec na kole ještě nikdy nejezdili, neseděli?
1: Určitě, jo. Jsou tam, budou instruktoři a budou se učit i technické věci, když třeba píchnete na cestě kolo, tak jak ho spravit a tak dál.
0: Bezva. Tak to je cyklistický tábor. Ale kluci, já vás znám a vy jste přeborníci přes ryby.
1: Mm-hmm.
0: A to je další zajímavá věc, další zajímavý příměstský tábor, o kterém bych si rád tady jako popovídal.
1: Tak.
0: Rybářský tábor.
2: Ano. Příměstský rybářský tábor, ten bude probíhat ne v srpnu, ale v červenci, bude teda dřív než ten bike camp, bude probíhat 27. až 31. července. Je teda taky příměstský, takže sraz nebude na výstavišti, ale bude v Tyršově domě na Praze 1 a nebo se s dětmi občas už potom druhý den scházíme přímo na hlavním nádraží a jede se do Mnichovic na rybník Božkov, který máme půjčený vlastně od Lahovické místní organizace, od středočeských rybářů. A tam už se jedná o 6. ročník. A společně s Patrikem už ho takhle táhnem. Měli jsme i vlastně ten pobytový, ale letos to bude příměstský. To znamená každý den tam a zpátky s dětmi.
0: A co všechno se na rybářském táboře naučím? A co se můžu těšit?
1: Tak různé rybolovné techniky, já hra třeba rád váže mušku, takže možná určitě, nebo určitě ukáže nějaké své muškařské dovednosti. Můžeme si i zavláčet, ale budeme asi hlavně chytat na poleženou, nějaký spláviček zkusíme, feeder samozřejmě, a budeme chytat kapříky, líny, amury. No uvidíme, co všechno bude, protože je to dobře zarybněno, takže se můžeme těšit na dobrý rybolov.
0: Budou se třeba taky holky a kluci učit nějakým způsobem ty úlovky zpracovávat a připravovat, jako aby byla nějaká hostina taky, ochutnají taky nějakou rybu, nebo patří to k rybolovu, nebo
1: určitě to patří.
0: Rybolov to má tak, že chytnu a pustím.
1: Ta vlastně rybářská jakoby veřejnost je rozdělena na takový dva tábory. Jedni vyznávají vlastně tu metodu chyť a pust. A druzí naopak si rádi tu rybu vezmou. Myslím si, že oboje je dobře vlastně, za mě.
2: Za mě taky, ale myslím si, že tady u toho příměstského tábora tuhletu metodu toho braní ryb vynecháme. Dělali jsme zpracování ryb na tom pobytovém táboře, kde na to byl prostor a kuchyň. Tam jsme to dětem přímo jakoby zpracovali, přímo si tu rybu ugrilovali a bylo to výborný. Tady si to můžeme probrat spíš teoreticky. A nebráníme se tomu, samozřejmě, ať si každý dělá po tom, co chce, ale vozit zabitou rybu ve vlaku nám přijde úplně ne úplně praktický. Ale co se budou děti učit stoprocentně, tak je i něco z té rybářské teorie, tak aby byli připraveni právě ke zkouškám na rybářský lístek.
0: To já jsem nemyslel takhle jako vozit ty ryby vlaky, já jsem myslel, že byste si je tam rovno jako udělali, že by to bylo jako součást, jako místo oběda třeba. Víš?
2: Rozumím, ale prostě musíme respektovat ten výkon rybářského práva, který nám zakazuje rozdělávání ohně na příbřežních partiích. Jo, takže prostě tam není žádné grilování. Jsou samozřejmě revíry, kde je přímo určené místo ke grilování, tady to bohužel chybí a asi nás čeká suché léto, to vypadá.
1: Já bych ještě doplnil, jestli můžu. Teď jsem si všiml, že jsme nezmínili, že ten pobytový rybářský tábor je pro děti 8 až 15 let. To je možná jako dobrý zmínit.
0: Pobytový? Příměstský.
1: Příměstský.
0: Jasně.
1: Příměstský.
0: Tak my se k povídání o letních táborech ještě vrátíme, ale teď dáme možnost vám, holky a kluci, jestli máte chuť na nějakou písničku, protože vzkazovna je tady, tak neváhejte a v průběhu povídání klidně volejte na 800 199 199, anebo pište na adresu vzkazovna@rozhlas.cz.
3: Vzkazovna Rádia Junior.

0: 17:35, 43 vteřin k tomu a já už mám ve vzkazovně Emilku. Emilko, já tě zdravím a vítám ve vysílání. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Jak se máš?
1: Dobře.
0: Dobře. Tak to je super. Je pátek, co? Pohodička. Jaký máš plány na víkend?
1: No, já mám v sobotu. Jdeme s nějakýma holkama ze školy, nás paníčelka vybrala a jdeme na vítání občánku jim zpívat.
0: No bezvadný.
1: Tak na to se těším a v neděli nevím.
0: Co budete zpívat?
1: Nevím, tak různé dětské písničky nějaké.
0: Dobře, a jaký byl týden teďka?
1: V pohodě, tak prostě.
0: A co budeš dělat o velkých letních prázdninách? Jdeš na nějaký tábor?
1: Jo, já mám, myslím, 3 tábory.
0: 3 dokonce, jo. Hustý.
1: První jdu na sportovní, pak jdu s kamarádkou na jeden a ten třetí mám na hranicích Německa a Česka v Rubenau. Takový s představáním a různě chodíme do přírody a tak.
0: No tak to je paráda, to budeš mít krásné prázdniny. Nicméně, teď mi řekni, když máš takový krásný den páteční, čím ho chceš ještě vyšperkovat nebo někomu zlepšit? Jakou písničkou?
1: Písničkou V čase zpátky.
0: A pro koho bude? Proč zrovna tahle písnička?
1: Pro všechny posluchače, pro vás a tak no.
0: Bezva, tak moc děkujem. Tak díky za zavolání, měj se krásně, užij si zítra vítání občánku a pozdravuj kámošky. Ahoj.
1: Děkuju, ahoj.

Takže Voxel a v čase zpátky, pak tady hledáme nějakou písničku pro naše rybí hosty Jaru a Páťu, kteří nás přišli pozvat na rybářský tábor. Ale já tady mám jednu písničku už připravenou. Pak si dáme tu rybí.

A je tady ještě jedna písnička pro naše hosty, Páťu a Járu. Písnička od Marti. Ráda bych poslala nějakou rybí hostům. Tak rybí jsme úplně nenašli, ale zjistili jsme, shodli jsme se tady na tom, že vlastně kluci asi nejradši Angelinu Jolie od Kašpárka v rohlíku. Tak tady ještě Marťa tady píše, a všem, kdo se chystají na příměstský rybářský tábor, tak to je vlastně další pozvánka na to. Holky a kluci, na příměstský rybářský tábor je ještě volno, je tam ještě nějaká volná kapacita. Takže dáme si tuhle písničku, tím ukončíme první vzkazovnu pro dnešní odpoledne a pak si ještě o tom táboře tady s Páťou a Járou popovídáme trošičku víc.

0: celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: No a za chviličku je tady další vzkazovna, už 18 hodin 20 minut, protože 18.30 je tady četba na pokračování, takže pokud máte chuť na nějakou písničku, neváhejte a pište na adresu vzkazovna@rozhlas.cz nebo brnkněte přímo do studia. Nejsem tady sám, je tady Páťa a Jara, kluci, kteří připravují kromě jiných aktivit příměstské tábory. Bavili jsme se tady o cyklistickém táboře a ještě, nebo cyklotáboře a ještě rybářském táboře, kde je volná kapacita, kde se holky a kluci mohou přihlásit. Od kolika do kolika let je tady ten příměstský tábor? Kluci.
2: Ten rybářský ideálně 8-15.
1: To začíná, nebo?
2: Ne. Do 15 let bychom se chtěli vrátit, protože ono je to potom takový pestrý ten program, protože někteří chtějí vědět víc a chtějí se zdokonalit v rybařině a ty nejmenší vlastně si chtějí naučit úplné začátky. Takže potom je to pro nás takové náročnější, kdybychom měli velký věkový rozptyl, je potom všechny jakoby obsloužit, ale poradíme si s čímkoliv snad a s kýmkoliv, ale do těch 15 bychom se chtěli vědět. Takže 8 let až 15.
1: Takže zachytáme si, bude tam legrace, předpokládám.
2: Jako vždycky.
1: Také se naučíme nějaké rybářské techniky, tady jste už nějaké zmínili. Bude se tam učit třeba dělat ty tvoje skvělé mušky nebo míchat návnada?
2: Všechno bychom chtěli ukázat, všechno se stihnout v tom týdnu dá. Určitě. Takže budu připraven se svojí vázací bednou i s bednou krmení. Není problém.
3: A samozřejmě tam budeme i je učit třeba, někteří nebudou umět ani navázat háček, takže, což je na prostý základ, takže budeme učit i navázat klasický háček, nějaký uzly a tak dále.
1: Dobře, tak teď to třeba někoho nalákalo. Ještě jednou ten termín zopakujte, jestli ještě holky a kluci mají čas.
3: Je to od 27.7. do 31.7.
1: Mhm. A co všechno sebou potřebuje na takový rybářský tábor?
2: Tak začínající rybář by měl sebou mít základní rybářské vybavení. Já tam k sebou nebo s Patrikem něco na půjčení určitě vezmeme, ale měl by tam být určitě jakoby takový ten základ, co má rybář mít. To znamená peán, prut hlavně s navijákem a židlička. A o všechno další se asi postaráme. Ale když půjde s rodiči třeba do nějakých rybářských potřeb a řekne základní rybářské vybavení na spláveček a feeder, tak ideálně.
1: Pojďte prozradit nějaké webové stránky, kde by si holky a kluci a rodiče mohli všechno prostudovat a vlastně prostřednictvím webových stránek se dá také na tábor i přihlásit určitě?
3: Určitě, je to www.dělejcotěbaví.com a tam najdou veškeré informace, kontakt a tak dál. Můžou se s náma potom i spojit telefonicky, kdyby něco nebylo jasné ohledně třeba nějakého vybavení na ten tábor, tak my jim se všim rádi poradíme.
1: Kluci, a co vás nejvíc baví?
2: Tak toho je bohužel hodně. Já kromě vášní rybařiny mám jako strašně rád kolo, zimní sporty obecně, prostě ski alpy, snowboarding. Takže je to náročný se do všechno vejít, ale snažíme se udělat a vymáčknout ze sebe to nejlepší a ty webovky o tom říkají svoje. Dělej, co tě baví.
1: Patriku?
3: No, já rád plavu. Mám rád lyže, kolo a rybařinu samozřejmě.
1: Tak kluci, díky moc za pozvánku a s holkama a s klukama se určitě uvidíte na tom příměstském rybářském táboře, cyklotáboře. A mějte se hezky, krásný pátek, hezký víkend.
3: I vy, ahoj.
2: Děkujeme za pozvání, ahoj a hezký prázdniny.
1: Patrik Vojtíšek a Jara Kula, hosty dnešního klubu Rádia Junior.

0: Ahoj. Víte o písničkách, které by v hitparádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip. Ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který typ zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naši hitpošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Junior.
1: Parádní páteční odpoledne, holky a kluci, 18. hodinka je pomalu pryč. Já vám přeji dobrou chuť, pokud právě večeříte. Startuje druhá hodina pátečního klubu Rádia Junior, naší páteční pohodičky. Než se pustíme na nějaké tipy, které se blíží, nebo věci, které byste mohli podniknout o víkendu, zjistíme, co se děje kolem nás a jaké o víkendu očekávat počasí. Od mikrofonu vám krásnou páteční pohodičku přeje Jirka Kohout. Čau.
2: Minutové zprávy.
1: Prehistoričtí lidé se začali usazovat a stavět mohutné kamenné stavby ještě před nástupem zemědělství. Vyplývá to z poznatku archeologů z Istanbulské univerzity, kteří provádí vykopávky v neolitických lokalitách Karahantepe a Göbekli Tepe. V sídle Akademie věd v Praze je dnes představil přední turecký archeolog Necmi Karul. V Guadalajaře, kde se během letního mistrovství světa představí i česká fotbalová reprezentace, odhalili 9,5 metru vysokou sochu legendárního brazilského útočníka Pelého. Pelé si v Guadalajaře zahrál během mistrovství světa v roce 1970. Na turnaji v Mexiku tehdy získal poslední ze svých 3 titulů mistra světa. 11. června vstoupí do turnaje zápasem s Koreou česká reprezentace. A jaké bude počasí? Zítra bude sluníčkové počasí s teplotami až 28 stupňů. V neděli se můžeme těšit na teploty, které vyšplhají až ke 30 stupňům Celsia.

0: 18 hodin 7 minut, pokud se chcete tento týden ještě dozvědět něco zajímavého, abyste mohli třeba chytračit doma nebo před svými kámoši, tak je tady další díl Zvídavce, Evka Sinkováčová, krásný poslech.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Všechny zvídavky a zvídavci, pozor, je tu další díl a s ním nová zajímavost, tentokrát na přání našeho posluchače Adama. Bermudskému trojuhelníku se často přezdívá taky Ďáblův trojuhelník a jde o oblast mezi Miami, Portorikem a Bermudami na pomezí Mexického zálivu a Západního Atlantiku. Tato oblast je spojována se spoustou záhad. Spojují se s ní zmizelá letadla, ztracené lodě a další tajemné a nevysvětlitelné jevy. První zmínka o Bermudském trojuhelníku se spojuje s plavbami objevitele Krištofa Kolumba. Do palubního deníku si zaznamenal, že kompas se choval zvláštně a posádka viděla divné věci. Větší záhady a zmizení jsou ale zaznamenány až ve 20. století. Samotné označení Bermudský trojuhelník pak poprvé použil v roce 1964 ve svém článku v novinách Vincent Geddes a uchytilo se to. Zmizení jsou často připisovaná mimozemské činnosti, samozřejmě jde vždy jen o domněnky a žádné důkazy nejsou. Pravdou ale je, že kdykoliv zmizí nějaká loď nebo letadlo v trojuhelníku, trosky se nenaleznou. Důvodem ale může být golfský proud v blízkosti trojuhelníku, který vše odnese neznámo kam. Lidé prý v trojuhelníku zažili elektronickou mlhu, ta by klidně mohla být časovým tunelem. Jeden pilot tvrdí, že se na skoro půl hodiny ztratil a ocitl se v časovém tunelu. Letadlo zmizelo dokonce i z radarů. Podivné úkazy jsou s Bermudským trojuhelníkem prostě spjaty. Poruchy kompasů, náhlá ztráta viditelnosti, časové posuny, tajemná světla na obloze. Jde o místo, kde kompas neukazuje směrem k magnetickému severu a místo toho ukazuje opravdový sever. To může mást piloty a lodě. Vědci ale o celé záhadě pochybují. Neexistuje potřebná dokumentace a navíc tvrdí, že se zde letadla ani lodě nestrácejí více než jinde. Místo samozřejmě přitahuje milovníky záhad. Nejspíš ale za vším stojí nějaké logické vysvětlení. Dno v Bermudském trojuhelníku je velmi členité, je tu mnoho vápencových útvarů. Podmořské jeskyně a tunely mohou vytvářet obrovské víry a vlny. Vše může přijít bez varování. Oceanografové si v této oblasti všimli takzvaných zběsilých vln. Ty by mohly být příčinou havárií a zmizení. Navíc tu má podmořská plošina obrovské zásoby plynu zvaného metan. Ten postupně stoupá z hlubin na hladinu a ve větším množství dokáže snížit hustotu vody a může dojít k rychlému potopení lodi. Nemůže jít ale o jediný důvod nehod a zmizení, protože k této situaci podle odborníků nemůže docházet tak často. Zřejmě tedy půjde o kombinaci silných proudů, magnetického pole, lidských chyb i špatných.

špatného počasí, nebo myslíte, že je na vině opravdu nějaká tajemná nadpřirozená síla? Možná se to jednou dozvíme. Moji milí zvídavci, pokud chcete o záhadném bermudském trojuhelníku někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Ebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: A je tady závěrečná vzkazovna pro tento týden. A první písnička je pro tu pravou.
2: Sedíš

Další písnička v závěrečné vzkazovně Radia Junior pro tento týden je pro Elišku a ta si psala písničku od skupiny Opět a Radeček, I tak to za to stojí. Tak tady je.

Igor, Adela a Hinek mají dnes akční odpoledne a rádi by k tomu poslouchali písničku od U2. Tak mě by zajímalo, jaké akční odpoledne máte. Klidně pošlete nějakou fotku nebo napište, ale každopádně já posílám písničku.

0: celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Teď už je čas na poslouchání. Tedy ne, že bychom do této chvíle neposlouchali a teď je tady čerba na pokračování, takže pohodička, klídek. Nejlepší šachista na světě a jeho pátá část. Tak se pěkně uvolepte, nastražte uši, já vám přeji příjemný nikým a ničím nerušený poslech.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
3: Nejlepší šachistka na světě.

den velkého šachového turnaje nebyla 12letá Tereza Kalachová ani trochu nervózní, což jí připadalo divné, a tak se tedy nervovala alespoň tím. Stres však naštěstí nijak nepoznamenal její chuť k jídlu. Na snídani měla míchaná vajíčka, 2 krajíce s chlebem a 3 hrnky čaje s mlékem. Líbí se mi tvůj přístup. Pochválila ji Elena Jehličková, která Terezu během posledních 3 měsíců šachy učila. Ať už člověka čeká ten den cokoliv, neměl by nikdy zapomenout pořádně se nasnídat. Turnaj se konal ve velké hale, v níž byly rozmístěny stolky se šachovnicemi. Prostor pak dokola obtáčely řady židlí připravené pro návštěvníky. Než se Elena s Terezou stačili pořádně rozkoukat, přihnal si to k ním mladý reportér s uhlazenými vlasy a širokým úsměvem. Jak se cítíte, Terezo? Turnaj bude sledovat celá země, takže si nemůžete dovolit žádné chyby. Tereza stěžka polkla. Trochu mě bolí břicho. Reportér se na okamžik zarazil, ale pak se jeho pusa roztáhla do ještě větší šířky. Takže píšu si, mladá hráčka se třese hrůzou, strachem skoro nemůže mluvit. To by už stačilo, zarazila ho Elena. Slyšela jsem, že maďarský šampion sebou vozí na každý turnaj zlatou rybičku. Možná byste měl vyspovídat taky jeho. Skvěle, odtažitý génius, co své špatné lidské vazby vyvažuje chovem zvířete, na to budou lidi klikat jak diví, zajásal reportér a odběhl. Elena uchopila Terezu jemně za ramena. Podívej, nejhorší jsou rady jako nestresuj se nebo buď v klidu, takže ti žádný takový nesmysl říkat nebudu. Zkus ale myslet na to, že jestli se ti něco povede nebo nepovede, je nakonec jenom tvoje věc. Nikomu jinému se zpovídat nemusíš, ani mě, ani ostatním. Přišlo tolik lidí, že nezbylo ani jedno volné místo. V první řadě seděli rodiče Terezy s obrovským transparentem. Když myslíš, že jsi poražený, tak opravdu prohraješ. Pořadatelé je žádali, jestli by se nemohli trochu uskromnit, protože zabírají příliš místa. Matka s otcem uraženě srolovali část hesla, takže pak na transparentu stálo jen, když myslíš, což Tereze připadalo o dost snesitelnější. Na turnaji se sešlo 30 hráčů a hráček. Na každý tah měli maximálně 15 minut a v turnaji pokračovali jen vítězové zápasů. Ten, kdo hru prohrál, skončil. Tereze bylo jasné, že tady není kvůli svým skvělým schopnostem. Soutěžila výhradně jako kuriozita a zosobněná otázka, zda je možné, aby se někdo po pouhých 3 měsících pod vedením nejlepší šachistky světa naučil konkurovat špičkovým hráčům a třeba je i porazil. Sama věděla, že se nic takového nestane, ale snažila se řídit radou, že se nemusí nikomu zpovídat. Prvním soupeřem Terezy byl asi 15letý kluk. Měl modré oči a tmavé vlasy a Tereze se líbil. Při svém prvním tahu se na něj usmála, jako by snad pěšec na D4 byla kdo ví jaká zábava. Její soupeř na ní zhnuseně pohlédl, takže to už radši neopakovala. Přesto se bála, aby jí pohled na hezkého protivníka nerozptyloval, a tak držela po celou dobu oči přibité na šachovnici. Po pár tazích si s překvapením uvědomila, že na nic nemyslí. Hlavu měla podivně prázdnou. Takový divný pocit lehkosti
a zároveň soustředěnosti nemívala nikdy jindy než při hraní šachů. Nebylo to příjemné ani nepříjemné, bylo to prostě docela jiné. Tušila, že se na ní upírají pohledy mnoha lidí v sále, ale po chvíli jí to bylo jedno. Existovala jen hra. Tah za tahem. Nic víc. Ani nevěděla jak, ale první zápas se jí podařilo vyhrát. Podala si se soupeřem ruku. Trochu na něj přitom zamrkala, což jemu bylo zjevně úplně jedno, a pak se posunula dál. I v dalším zápase dokázala vyhrát. Znova a zase. Úspěch začíná ve tvé mysli, slyšela Tereza volat matku z publika, ale ani se za ní neotočila. Tereza se dostala až do finále. Měla zvláštní pocit odcizení, jako by se to všechno nedělo jí. Jako by za to mohla jiná Tereza, kterou ona sama jen z dálky pozoruje. Soupeřem téhle nové Terezy se stal maďarský šampion, což byl starý, smutný muž, jenž měl vedle židle položené kulaté akvárko se zlatou rybkou. Víte, že rybky v kulatém akvárku zešílí? Zeptala se ho Tereza. Neodpověděl. Zkusila to pro jistotu i anglicky, ale pak to vzdala. Zápas trval asi 15 minut, než dostala Tereza mat. Bylo to rychlé a zasloužené. Plavou pořád dokola jako šílené. Rád se na to koukám, řekl lámanou angličtinou maďarský šampion po tom, co si potřásli rukou a odešel. Koutkem oka Tereza zahlédla, jak matka s otcem rolují svůj transparent, když myslíš. A teď tady na pódiu vítám Terezu Kalachovou, žačku nejlepší šachistky na světě Eleny Jehličkové, hlasil moderátor. Někteří z vás možná předpokládali, že Tereza dnešní turnaj vyhraje. Jak jste ale sami mohli vidět, nestalo se tak. Ozval se vlažný potlesk. Terezo, čemu vděčíte za svůj neúspěch? Nadechla se, aby odpověděla něco přiměřeného a nezajímavého, když v tom pod pódiem uviděla diváky, kteří na ní hleděli se směsící výsměchů a lítosti, své zklamané rodiče a nakonec Elenu, jejíž neproniknutelný výraz neříkal vůbec nic. Já si nemyslím, že jde o neúspěch. Moderátor hvízdl. Fíha, mladé generaci tedy sebevědomí neschází. Tak jsem to nemyslela. Jen mi přijde pěkně pitomý měřit všechno tím, jestli jde o úspěch nebo ne. Člověk je z toho akorát unavený a nevidí pak nic jiného kromě sebe. Moderátor se kysele usmál. Ach, jistě. A teď už sem pozvěme člověka skutečně důležitého, totiž vítěze. Tereza se stoupila z pódia a hledala matku s otcem. Nikde je neviděla. To je tak naštvala její prohra, že rovnou odjeli? Nemohli na ní aspoň počkat? Zamířila tedy za Elenou. Ta na ní chvíli beze slova hleděla a potom udělala něco, co ještě nikdy. Objala ji. Nemohla bych být pyšnější, řekla.

Když Tereza dorazila domů, uvítali ji v předsíni zbalené kufry. Že by její prohra rozčílila rodiče natolik, že se jí chtějí zbavit? Mami? Tati? Z obýváku vykoukla matka. Její jindy bezvadně čistý a upravený kostýmek byl špinavý a pomačkaný. Ukradli jsme ode mě z práce leguána, vyhrkla na místo pozdravu. Cože? To ta tvoje řeč o tom, že pro samou snahu o úspěch nevidíme nic kromě sebe. Přišlo mi to hrozně chytré, ty přitom takhle chytré věci obvykle neříkáš. No, to fakt díky, mami. Během toho, co jsi mluvila, jsem najednou přesně věděla, že musím to nebohé zvíře zachránit. Celé to šlo docela dobře, ale cestou zpátky nás uviděl můj šéf. Řekl, že schopnost krást oceňuje pouze u zaměstnanců na vyšších postech a vyhodil mě. Tereza vyvalila oči. Matku, která práci milovala nade všechno, tohle muselo zničit. Není šance, že tě vezme zpátky? Ne, ale divné na tom bylo, že mě to najednou nezajímalo. Kdyby matka řekla, že je ve skutečnosti létající pomník, znělo by to pravděpodobněji. Přesto nepůsobila nijak vyšinutě. Tereze připadala nejklidnější za dlouhou dobu. A co mají znamenat ty kufry? No, říkali jsme si s tatínkem, že bychom měli jet s leguánem na výlet, vynahradit mu všechen ten čas, co strávil na střeše u nás ve firmě. Chápeš? A jedu s váma? No, mysleli jsme si, že by bylo pěkné někam vyrazit jen spolu. Nevadilo by ti strávit ještě týden u Eleny? Co mám s váma dělat? Povzdechla si Tereza. Jsme na tebe s tatínkem hrozně hrdí. Takhle tam převálcovat všechny ty profíky. No, všechny ne. Vždyť je to jedno. Pro mě si vítězka ty. Mávla matka rukou. Zastavili před domem Eleny Jehličkové. Ten byl ze všech stran obklopený vzrostlými košatými stromy, až to vypadalo, že se sem dostal jaksi omylem a že ho dravé stromy mezi sebou tolerují vlastně jen ze slušnosti. Tereze připadalo, jako by neuplynul skoro žádný čas od doby, co sem přijela poprvé. Skryta ve stínu stromů stála Elena a usmívala se. Nečekáš přece uvítací výbor, konfety nebo tak něco, že ne?

0: ještě jdeš taky a rád.
1: 18 hodin, 52 a půl minutky, za chviličku se přesuneme do třetí hodinky pátečního klubu Rádia Junior a já už teď mám ve studiu hosty. Je tady Kristýna Donéová, běžkyně nebo běžec se zrakovým handicapem, dále pak Jiří Váňa, ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška a společně si budeme povídat o akcích Světlušky, ale také o sportování a o tom, jak se dají propojit tady ty dva světy a kde třeba Světlušku brzy můžeme navštívit a užít si jednu z jejich aktivit. Tak pokud máte teď už nějakou otázku, tak neváhejte a pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz nebo volejte přímo do studia na 800 199 199.

0: Junior.
1: Krásný dobrý večer, holky a kluci. 19. hodina odbyla, jde se sportovat. Jiří Váňa, ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška a Kristýna Doneová, běžec se zrakovým handicapem, představí běhy pro Světlušku a další charitativní akce nadačního fondu Českého rozhlasu. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný nejen sportovní poslech přeje Jirka Kohout.

0: Mými dnešními hosty je Jiří Váňa, ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška a Kristýna Doneová, běžec se zrakovým handicapem. Krásný dobrý večer.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: Tak já bych asi dal přednost dámě. Kristýno, můžeš nám prozradit, jaký zrakový handicap máš? To jenom proto, abychom pak věděli, o čem si povídáme, jak to vlastně můžeme vnímat, jak se řekne, tvýma očima.
2: Tak mýma očima vlastně na jedno boku skoro nevidím. Tam jako mám jenom světlocit, což vidím jenom světlo a tmu, a na to druhý vidím tak do metru před sebou. Dál už ne.
0: Ale přesto aktivní.

0: to vlastně po tom stole vlastně odráží se takovej plastovej míček, který má v sobě takovou rolničku, takže vlastně mm-hmm. toho posíláš po tom stole a ne na tom stole.
1: Takže vlastně koukáš ušima takhle, když to podle té rolničky, podle prostě se orientuješ zvukem.
0: Zvukem.
1: A snažíš se dát gol.
0: Jo, vlastně do té branky tomu protějšímu
1: Jiří,
0: soupeři.
1: Hraješ taky?
2: Vyzkoušel jsem si to a musím říct, když to řeknu lidově, že jsem byl úplně marnej. Nešlo mi to zorientovat se podle sluchu, ale je to zajímavá zkušenost a když porovnáte pak, nebo když vidíš záznam toho, jak se hraje profesionální showdown a jak je to člověk schopný zvládnout, i když třeba jedním okem kouká, tak je to opravdu velký rozdíl.
1: Já jsem rád, že i lidi se zrakovým handicapem mohou prostě sportovat a být v tom opravdu dobří, protože já jsem si to na jednom z vašich běhů letos vyzkoušel. Měli jsme tam rozhovor v Praze před zahájením těch běhů, tak jsme vysílali a já jsem si vyzkoušel tady ty aktivity pro zrakově handicapované sportovce a musím opravdu jako potvrdit, že to není žádná legrace a třeba střelba na terč, jenom prostřednictvím nějaké zvukové navigace, tak to je taky něco. Ale Kristýno, ty jsi říkala, že běháš.
0: Ano,
1: že běháš s traserem. Jak to funguje?
0: Vlastně funguje to tak, že já ještě tady něco ukoukám, takže vlastně traser běhá přede mnou a říká mi vlastně povrch, co mám třeba pod nohama, jestli budeme zatáčet doleva, doprava, prostě takový ty věci, co člověk jako by normálně ukouká a já ne, tak prostě potřebuji ty druhý oči, když to tak řeknu.
1: Mm-hmm. A jak to vnímáš ty, Jiří, protože ty trasera sem tam uděláš?
2: Ano, trasoval jsem vlastně v rámci nočních běhů a běželi jsme i s Kristýnou shodou okolností a byl to můj první traserský zážitek, pokud to můžu takhle nazvat. A my jsme si před startem jenom jako v rychlosti řekli, všichni jako ví, že Kristýna běhá, takže jako je nějakým způsobem zvyklá. Jenom jsme si v rychlosti řekli, jako co ode mě potřebuje. A pak když jsme odstartovali, tak ona jako vyběhla asi 3 metry přede mnou a já jsem se to celý první kolečko snažil nějakým způsobem vžít do té role, protože jsem si říkal, hele, tak potřebujeme mě, nepotřebujeme mě, vlastně vyrazila jako naprosto odvážně do toho davu těch startujících lidí, ale pak jsme se nějakým způsobem zžili, aspoň to je můj pocit, doufám, že ho Kristýna potvrdí, a to druhý kolečko jsme vlastně běželi vedle sebe a přesně jsem se snažil jako popisovat tu trasu, včetně třeba i toho, co se děje okolo, nebo jestli poběžíme do kopce z kopce, vlastně takové ty praktické informace, aby ten člověk opravdu o něco nezakopl nebo zbytečně někde nenarazil.
1: No ale běhají i běžci, kteří mají třeba trošičku složitější zrakový handicap, že třeba nevidí vůbec, ale taky mohou běhat. Ano. Způsobem.
0: Tam to vlastně funguje tak, že ten nevědomý s tím traserem jsou vlastně spojený takovou, není to vlastně speciální gumička, ale takovou gumičkou, kterou vlastně se drží, aby ten vlastně nevědomý někde neupá, takže vlastně oni se držejí tou gumičkou. Samozřejmě, že ten traser taky popisuje tu trasu, vlastně máš pod nohama kostky, beton, takovýhle věci, ale vlastně tam je ještě taková pojistka, ta gumička.
2: Ten kontakt je vlastně bližší a já tomu říkám pracovně guma od tepláku, jenom abyste se představili, prostě jako takovej, řeknu, gumovej pružící kroužek vlastně, kdy se drží za ruku, ten trasér běží o něco vlastně před, takže tímhle způsobem jsou jako vlastně v bezprostředním kontaktu a kromě té slovní informace vlastně mají i ten fyzický kontakt, takže takhle zvládnou běžet.
1: Může se třeba na vás, Jiří, někdo obrátit s nějakým zrakovým handicapem, kdyby chtěl právě běžet třeba běh pro světlušku a nemá svého trasera, nebo chce začít s během? Dá se to takhle nějak domluvit?
2: Je to tak. My máme jednak databázi traserů, vlastně proškolených, kteří ví, co a jak, a zároveň i tuhle tu službu aktivně nabízíme a vlastně k tomu i ten noční běh pro světlušku částečně slouží. Přesně proto, aby tam dokázal dorazit člověk, který třeba běžně neběhá, má nějaké těžké zrakové postižení a má tu jistotu, že my mu zprostředkujeme trasera. A při nejhorším to zaskakuju já, ale věřím, že už taky nějakou zkušenost mám, byť nejsem teda oficiálně proškolený, ale vlastně v té letošní sérii jsem běžel se 3, myslím, dámami a vždycky jsme to zvládli, byť každá měla jiný přístup běhu, jinou fyzickou úroveň, ale je to vždycky zážitek.
1: A co je na tom nejsložitější, Jiří, jako být trasera?
2: Já si myslím jednak jako z hlediska toho běhu, tak najít si ten rytmus, protože někdo jako Kristýna je prostě fyzicky zdatný, je natrénovaný, chce běžet v nějakém tempu, někdo si to spíš chce jako odejít jako zážitek, takže sladit se vlastně na tom, aby se jeden netrápil tím, že buď nestíhá, anebo běží moc pomalu, a druhak i na tom říci, jako kolik těch informací potřebujete vědět, protože je přesně něco jiného, když běžíte s někým, kdo ještě něco ukouká, když to řeknu v uvozovkách, a s někým, kdo třeba nevidí vůbec, tak tam ta míra informací, kolik on toho potřebuje vědět, je jakoby rozdílná.
1: Stala se ti někdy nějaká prekérní situace?
2: Musím říct, že vážná prekérní situace ne, ale jenom vlastně letos, když jsme běželi v Českých Budějovicích, tak nás tam zastihla hrozná průtrž mračen, a v momentě, kdy jsme se rozhodovali s tou kolegyní, jestli poběžíme do druhého kola nebo ne, úplně mokří, tak tím, jak jsme přemýšleli, já jsem jí popisoval, jako že teď buď doleva nebo doprava, tak jsem moc nekoukal, a ona mi zahučela do louže, která byla tak skoro po kolena. Takže pak jsme si řekli, že už jsme mokří úplně ze zhora, ze spoda, a můžeme si dát i to druhé kolečko.
1: Kristýna, ty máš nějakou takovouhle zkušenost z nebo z jiného sportu, kdy jsi měla svého vodiče?
0: Jo, taky mám takovou trošku prekérní situaci. Vlastně my jsme běželi a vlastně já jsem nějak jsem nevnímala svého trasera a trošku jsem mu odbočala někam jinam, než jsem měla, takže jsem mu utekla úplně jinam, prostě než jsem měla. Takže mě potom trasera asi pan ředitel ví, prostě mě musel dohánět a hledat mě.
1: Takže ty jsi utekla traserově normálně.
0: Ano.
1: To musela být prekérní situace taky pro něj, když se jednou viděl, že nemá někoho, koho má trasovat. Dobře, tak dáme si písničku a pak se ještě podíváme na další sporty, než se pustíme třeba do kavárny nebo na nějakou akci nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška.

0: Kristýna Doneová a Jiří Váňa, hostem dnešního klubu Rádia Junior. Skončili jsme u běhu a u traseru. Kristýno, jaké sporty ještě děláš? Prozradila jsi, že plaveš?
1: Ano, plavu.
0: Jak jsi se dostala k plavání a jak se dá plavat se zrakovým handicapem?
1: K plavání jsem se vlastně dostala díky základní škole. Vlastně já jsem chodila na základní školu vlastně na náměstí Míru, která je vlastně určená pro zrakově postižené. Takže tam jsem se dostala vlastně k plavání a vlastně tam asi není jako co říct, že jedině jako vlastní dráhu, protože já třeba neukoukám lidi před sebou ani vlastně vedle sebe, takže když mám vlastní dráhu a plavu si třeba, jdu si sama zaplavat, tak ideální vlastní dráha, protože člověk jako co vlastně špatně vidí nebo vůbec nevidí, tak vlastně si neuhlídá, jestli do někoho třeba omylem jakoby nevrazí nebo tak. Hmm.
0: Jaké třeba další sporty by si doporučila našim posluchačům, kteří mají třeba nějaký zrakový handicap a víš, že se dají někde dělat?
1: Určitě tak třeba ten golbal, což je vlastně, nevím, k čemu bych to jako přirovnala, ale vlastně máte velkou bránu, v té bráně jsou tři lidi, a posíláte si míč vlastně na druhou stranu. Je to velký modrý míč a v něm jsou pět rolniček a účelem té hry je vlastně se trefit do té brány. Ty lidi vlastně bránějí bránu tak, že si před ní lehnou a vlastně bránějí tak tu svoji bránu.
0: Jasně. A ještě nějaký sport tě napadá?
1: Pak vlastně mě napadá ještě fotbal. Taky je tam vlastně speciální míč, který je ozvučený. Jediný, kdo nemá vlastně ty klapky, tak jsou vlastně ty brankáři. Aby vlastně oni viděli, kdo se trefuje a kdo ne.
0: Mm-hmm. No a teďka pojďme tedy od té legrace trošku k práci, protože to, co vás také spojuje, kromě běhání, je některá z aktivit Nadačního fondu Českého rozhlasu a přesně je tedy řečeno kavárna Pod mě, kde Kristýna pracuje.
1: Ano.
0: Jak bys nám popsala svoji práci?
1: Moje práce kavárníka je vlastně obsluhovat vás v té kavárně, přinést vám dobrou kávu nebo něco studeného k pití, co si vlastně nebo vás převést do té tmy, usadit vás a pak vás zase bezpečně odvést zase zpátky na to světlo.
0: Mm-hmm. Jiří, a teď, kdybys to popsal ty, zase z pozice hosta, jak to probíhá taková návštěva kavárny Pod mě?
2: Je to v podstatě, já nemám rád slovo unikátní, ale myslím si, že je to svým způsobem unikátní zážitek, protože my vás vlastně zavedeme do úplně zatemněného prostoru, kde vás na 30 minut, vlastně 30 minut vám vypneme zrák. Vy jste v úplné tmě. Nejčastější otázka těch hostů, než jdou dovnitř, rozkoukám se? Říkáme ne, nerozkoukáte se, pořád tam bude tma, když si dáte prst před obličej, tak ho prostě neuvidíte. Takže vyjdete do tmy a vlastně se obrátí ty role, což nám trošku vyhovuje, protože vlastně najednou jste vy v té roli, kdy vám pomáhají naši nevědomí nebo ještě slabozrací kavárníci a vlastně vyzkoušíte si, co to znamená, když se nemůžete spolehnout vůbec na ty oči a jak je třeba těžké jenom se napít z šálku kávy, který je před vámi a nepolít se, nepobrindat se a zároveň ono to funguje skvěle i v tom, že většina těch našich kavárníků jsou zajímavé osobnosti a moje zkušenosti, že v té tmě se ty hosti dost často zeptají na věci, které je třeba zajímají, ale které by se běžně jako na ně nezeptali, nebo by vůbec ne, jako nebyla ta šance. Takže moje zkušenost je, že tam lidi dost často stráví daleko delší dobu, než jenom na vypití šálku kávy. A myslím si, že se o tom zrakovém handicapu, o tom životě se zrakovým handicapem dozví jako daleko víc. A mám pocit, že když pak odchází, tak se někdy loučí s těmi našimi kavárníky, jako kdyby to byli jako dobří přátelé, kteří se znají prostě půlku života. Takže v tomhle je to, myslím si, unikátní zážitek a nějaká možnost dozvědět se o tom zrakovém handicapu a zároveň zjistit, že člověk, který vůbec nic nevidí, vás dokáže dokonale obsloužit a přesně vás zavést do toho prostoru, vyvést z toho prostoru bezpečně.
0: Kristýno, jak se chovají lidé, kteří vidí a přijdou potom do kavárny a nevidí?
1: Tak tam je to zase tak jako rozdílný, jakoby povahy člověka jako od člověka. Někdy má někdo i třeba i strach, jako do té tmy úplně jako vstoupit, Tak, tam je takový to, že je takovej nerozhodnej, když už tam vstoupí, tak ho poleje taková panika, že jako třeba chce i hnedka odejít, ale většinou my ukecáme a posadí se a jsou tam třeba i 2 hodiny. A? Nakonec, ano. Ale pak jsou vlastně i data druhá mince, což třeba fakt někomu je hodně špatně a třeba musí jít i ven.
0: Že to jako vůbec nezvládne.
1: Jako, že to opravdu nezvládne a tam jako je fakt ani nepřemlouváme, když vidíme, že jako fakt ten člověk to nedá.
0: Stát se to může. Tak
1: ano, stát se to může.
0: Lidi úplně na to nejsou zvyklí, ale když se pak přemluví, tak si to většinou užijí.
1: Tak se to většinou užijí a pak jako, když je vyvedeme ven, tak já se třeba zeptám, a víte, jak jste tam náhodou třeba dlouho byli? A oni, no tak 30 minut, já říkám, no tak to určitě předlažte. To jste tam jako hodinu, a říkám, no třeba 1.5 hodiny a koukají na vás jako fakt nevěřícně.
0: A chovají se třeba lidi trošičku jako jinak?
1: Ne.
0: Jako odlišně?
1: Ne. Odlišně nic ne, ale tam jsou spíš otevřený. Hodně otevřený v té tmě, což jako se vás zeptají na různé věci, co by třeba mezi 4 očima se vás třeba nezeptali. Což jako je fakt jako i u jako udivuhodný, že třeba tam se jako hodně lidi otevřou a jsou takový i milí, přátelský a

0: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem.
1: Každé pondělí od 6 do 8 na Rádiu Junior.
2: Jiří Váňa a Kristýna Doneová, hosty dnešního klubu Rádia Junior. Tak, pojďme ještě do kavárny na chviličku. Jiří, ty když jsi tam byl úplně poprvé, co se dělo?
3: Dělo se to, co popisovala teď Kristýna. Já jsem byl jeden, i když to, co říkala Kristýna, jako lidi reagují různě, ale moje zkušenost je, že 95%, možná víc, to vlastně zvládne v pohodě a užije se to. Ale já jsem měl trošku obavu jako prvních 10 minut, že budu jeden z těch mála procent, který to nezvládne, protože já prvních 10 minut jsem se vlastně křečovitě držel stolu a měl jsem pocit, že je to jako to jediné, co v tu chvíli jako ovládám a co mám tak nějak jako pod kontrolou. A pak se to po těch 10 minutách přepnulo a já jsem si vlastně hrozně zvyknul na ten hlas toho našeho kavárníka, který se tak najednou jako objevoval v tom prostoru nečekaně a ten byl taková moje trošku jako vodící linie a pak jsem si to jako hrozně užil, ale musím říct, že těch prvních 10 minut, že nám i lidi popisují, že prostě jak se ten mozek snaží přizpůsobit, tak mají třeba různé jako mžitky před očima, že prostě se snaží ten mozek nějakým způsobem se zorientovat v tom prostoru, někdo má pocit, že je tam všechno moc nahlas, protože najednou se snaží ten zrak, teda ten sluch trošku jakoby zbystřit, takže ten úplně první okamžik pro mě osobně jako nebyl příjemný, ale o to víc jsem se to pak celé užil.
2: Kristýno, jaké jsou nejčastější otázky návštěvníků kavárny Pod mě?
4: Tak nejčastější otázky, jak vidíme, jak nevidíme, jaký máme zrakový handicap a pak takový ty otázky typu praktický a jak čtete a jak používáte telefon, jak se zavoláte, jak se napíšete SMSku a máte sociální sítě? To jsou taky otázky typu.
2: No ale vy vlastně i přesto, že třeba jako nějakým způsobem vidíš, tak v té kavárně nějaký nevidíš vůbec nic.
4: Ne. Tam vůbec. Jste si, tam jsme si všichni rovni.
2: Ano. Je to tak. No a jak vy jste se zžili s tím prostorem takhle?
4: Tak já s tím prostorem jsem se žila docela dost rychle, protože já mám světloplochost, takže tma je mi taková spíš příjemnější. Ten prostor se dá strašně rychle naučit, což jako je fakt během třeba třech obejití a člověk už všechno ví naspaměť. Když si všechno vlastně řekneme s těma ostatníma kavárníkama třeba v té lednici, kde co je, tak to už je vlastně fakt jako jednoduchý a člověk se to zapamatuje během chviličky.
2: Mně teď napadá taková věc, že vlastně někdo z vás třeba nějakým způsobem vidí, někdo jako poznává a tak, ale vy vlastně obsluhujete v kavárně a ty lidi vlastně nevidíte vůbec a znáte nebo poznáte tu chvilku toho člověka jenom podle hlasu nebo chování nebo prostě podle té energie. To mně vlastně přijde hodně jako zajímavé, protože když někdo přijde do kavárny, tak pozdraví, někdo třeba jenom se blíží a už si třeba kavárník dělá nějakou představu, tak si říká, jo, tak ten je hezky oblečený, takový usměvavý, prostě, já nevím, je mu tak 35 a už člověk má nějakou, jako nějaký odhad, už si ho prostě nějak jako popíše pro sebe, může mu být sympatický z dálky, nesympatický, když to vy nevíte nic.
4: No většinou ne. Teda my, co jsme vlastně vevnitř, tak o tom člověku vůbec nevíme, jak vypadá, ani kolik mu je let. Samozřejmě, že až se usadí, tak zjistíme, jestli tam třeba sedí 4 dámy nebo 4 pánové, tak to potom jako podle hlasu, ale i podle toho hlasu, jak ten člověk na vás mluví, tak my máme takovou představu, jako třeba jak vypadá. Ale mají to i ty lidi třeba o nás.
2: No jasně.
4: Pak jako je třeba, máme takový zážitky, že třeba pak nás chtějí vidět i na světle.
2: Jo? Vy se takhle ukazujete?
4: Občas jo. Když jako fakt jako člověk tam s nima stráví třeba tu hodinu a půl a povídá se s nima, tak potom opravdu jako, a můžeme s váma třeba jako vít na to světlo, tak samozřejmě, že se třeba s kolegyma vyměníme a samozřejmě je potom vyvedeme ven. My jsme tak jako měli úplně jinou představu, než v té kavárně to a je to takový jako potom zajímavý, když jako člověk má nějakou představu a pak vás vidí vlastně v tom světle.
3: Ona ta tma, pardon, že do toho skočím, ona ta tma je skvělá v tom, co jsi říkal, že jsme na tom všichni vlastně na stejno, ať vidíme dobře, nebo vidíme s nějakým handicapem, nebo nevidíme vůbec, tak tam se to vlastně srovná a to si myslím, že je ta unikátnost toho prostoru.
2: No, já si totiž myslím, že ono nejde jenom o ten pohled, ale i o tu mysl, protože když člověk třeba někdy někoho spatří, tak už si udělá nějaký obrázek. Když nemá možnost ten obrázek si udělat, tak jede od nuly a to je vlastně třeba pro mě takový jako hodně zajímavý, protože člověk někdy soudí dřív, než pozná.
3: Než pozná. Je to
2: a
3: tak.
2: V té kavárně se tohle stát nemůže.
4: Tam ne.

0: Světluška, nadační fond Českého rozhlasu, Jiří Váňa a Kristýna Doneová, hosty dnešního klubu Rádia Junior. Skončili jsme u kavárny. Myslím, že by se o ní dalo povídat ještě hodně dlouho. Tady jsme si tedy v pauze při písničce povídali, že třeba se někdy objeví takové prekérní situace, když odeberete všechny svítící předměty, že někomu třeba svítí nechty nebo vlasy, tak s tím už se pak těžko nějakým způsobem pracuje. Ale pojďme spíš prozradit, kde bychom mohli kavárnu Potmě navštívit v nejbližší době.
1: Mm-hmm. My máme ten světluští koloběh roku daný tak, že vlastně když skončí jarní běhy, které skončily v Jihlavě vlastně minulý týden, tak se v podstatě obratem rozjíždí kavárna, takže od příštího týdne jsme vlastně na Zlínském filmovém festivalu, kde nás můžete navštívit. Potom budeme v Českých Budějovicích vlastně v červnu, pak budeme v Ostravě, jednak jakoby v Ostravě ve městě a jednak v Ostravě na festivalu Colors of Ostrava, kde jsme minulý rok si to vyzkoušeli poprvé. Musím říct, že já jsem se toho trošku bál, protože jsem nevěděl, jak to v tom jako relativně hlučném prostředí, kde hodně lidí, bude fungovat, ale fungovalo to úplně skvěle. A na podzim budeme vlastně ještě v Opavě a v Olomouci, takže těchhle 5 zastávek máme na letošek naplánovaných.
0: Kde vás ve Zlíně najdem teďka na filmovém festivalu? V jakém místě?
1: Já se přiznám, že ve Zlíně jsem byl minulý rok poprvé, takže jsem tam hodně jako návštěvník, ale budeme přímo na hlavním náměstí, takže nemělo by nás být snadné přehlédnout.
0: Takže to trefíme. Tak máme tady kavárnu Potmě, to je jedna aktivita, ale Světluška těch věcí dělá celou řadu. Prozradili jsme si o bězích tedy pro Světlušku. A co dál ještě, co dělá Světluška?
1: My z toho, o čem se bavíme, jsou vlastně ty akce, které může navštívit veřejnost, podpořit vlastně Světlušku touhle formou a je to i nějaká forma osvěty. Pak z dalších velkých projektů děláme koncert, vlastně, který je vždycky na České televizi a na Českém rozhlase, který bude letos 4. listopadu, ale zároveň ten základ našich aktivit je v tom, že když to řeknu jednoduše, tak vybíráme peníze do veřejné sbírky a ty peníze rozdělujeme a rozdělujeme je v průběhu celého roku jak jednotlivcům, tak vlastně organizacím, které podporují lidi s těžkým takovým handicapem. A abyste si po tím dokázali něco představit, dokážeme vlastně uhradit nákup nejrůznějších kompenzačních pomůcek, ozvučených telefonů, kamerových lup, dokážeme podpořit osobní asistenci, dokážeme podpořit ale i volnočasové aktivity, sport, cokoliv cestování, cokoliv dalšího. A zároveň pomáháme organizacím, jako jsou třeba Rané péče, který pracují s dětmi od narození do 7 let věku, s dětmi, které mají vlastně zrakové postižení, tak aby se s tím zrakovým postižením dalo co nejvíc dělat v momentě, kdy ten zrak je ještě tvárný a to dítě je tvárné.
0: Světluští koncerty jsou úplně fantastické. Snažím se být přítomný každý rok, ale vlastně letos mě právě hodně překvapily ty aktivity, které děláte pro různé organizace. Mm-hmm. Protože některé organizace se tam představovaly a vlastně vůbec jsem netušil, že takovéhle věci jsou a je to fajn. Mm-hmm. Tak můžeš říct nějaké organizace třeba tady přiblížit, co dělají?
1: Mm-hmm. Jsou to základní partneři, jsou třeba ty Rané péče, což je opravdu jako služba, která jezdí vlastně do rodin a pokud se někomu narodí dítě s těžkým zrakovým handicapem nebo k němu v tom věku prostě přijde, třeba kvůli nemoci, tak vlastně ta Raná péče s ním pracuje, ukazuje jim nejrůznější možnosti jakoby hraček, rozvíjejících hraček, metod, jak s tím dítětem pracovat, jak mu třeba přibližovat věci na televizi, aby nějakým způsobem vlastně se ten zrak rozvíjel co možná do nejlepšího standardu. Pak jsou organizace třeba organizace Albína, což si myslím, že ne moc jako lidí ví, že s albinismem je spojené i většinou jako zrakové postižení. Takže tam třeba jsme podpořili vlastně 4denní, pokud se nepletu, výjezd rodin, protože dost často je to relativně vzácné onemocnění a pokud vy se dozvíte, že vaše dítě má tuhle jako nemoc, tak je to takový ten šok, že vlastně nevíte, co najednou dřív, dostanete nějakou lékařskou informaci, ale nemáte ty zkušenosti, na koho se obrátit, co třeba s tím dítětem dělat. A tady třeba ten víkendový výjezd je skvělý v tom, že tam potkáte stejné rodiny, které už jsou třeba dál v tom řešení těch problémů a vlastně sdílíte si ty zkušenosti, máte tam nějaký odborný program a máte, když to řeknu, i vlastně jednoduše možnost si trošku oddechnout, protože ty rodiny jsou dost často v takovém tom pečujícím koloběhu, kdy pro ně jako možnost nějaké dovolené třeba neexistuje. Tak to je i jedna z aktivit, kterou vlastně financuje nebo na ní přispívá Světluška.
0: Mm-hmm. Já jsem tam viděl i různé tábory pro děti a různé akce, které se pořádají tak říkat celoročně, hlavně teďka v létě, tak tam máme taky nějakou konkrétní organizaci. Mně jde teď o to, když samozřejmě vy rozdělujete peníze, ale kde třeba se dozvědí lidé, kteří ty peníze nebo ty služby potřebují, kde se dozví, koho by mohli oslovit nebo navštívit?
1: Rozumím. Já když odpovím konkrétně na ty tábory, tak podporujeme dlouhodobě třeba tábor organizace Široko, což je můj první výjezd vlastně v roli ředitele Světlušky byl přesně na tenhle tábor, když jsem byl v té funkci asi 14 dní. A pro mě to bylo kouzelný, protože jednak ty děti byly úplně samostatný. Já jsem si vlastně představoval laicky, jak bude ten areál. To byl prostě klasický táborový areál s chatkami a já jsem si říkal, jak moc bude přizpůsobený. A v podstatě byl přizpůsobený, takže kolem toho obvodu byly natažené 4 lana a to bylo všechno. A všichni se tam vlastně dokázali nějakým způsobem jako s tím popasovat. A já jsem, přiznám se, že jsem asi po 25, možná 30 letech se tam snažil postavit stan, protože jsem tam přespával a přišla ke mně asi 7letá holčička a říká, chceš pomoct? Já jsem říkal, jo, jako nemohla vidět, že se s tím trápím, ale asi to nějak vycítila a ona mi ten stan v podstatě jako bez nějaké mojí větší spoluúčasti postavila, takže to jsem si říkal jako všechna čest. Ale to je třeba jako jedna aktivita, kterou podporujem, ty tábory, jejich víc vlastně, ale jenom k té druhé části otázky těch organizací, které pracují s lidmi s těžkým zrakovým postižením, není vlastně neomezený okruh. Jsou jich jako vyšší desítky a tím, že se vlastně navzájem prakticky všichni známe, tak oni ví, jako co Světluška může nabídnout, s čím mají u nás žádat a myslím si, že tady ta známost je docela jakoby velká a v podstatě se všemi jsme nějakým způsobem na partnerské bázi.

0: Páteční klub Rádia Junior s Jiřím Váňou, ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu, Světluška a Kristýnou Doneovou. Tak, teď jsme si tady zase o písničce povídali a zjistili jsme, že velké téma jsou třeba pomůcky nebo sny, že se lidé hodně ptají na to, jestli nevidomí nebo s nějakým způsobem zrakovým handicapem lidé, jestli se jim zdají sny. Tak jak to je?
1: Tak vlastně já, když ještě něco vidím, tak mně se prolídnají vlastně sny jakoby skrz i obraz, ale pak jsou vlastně lidi, co nevidí vůbec a tam se jim zdají sny jenom třeba takový ty praktický, jako že někam jdou, zvukový, třeba i čichový třeba, jako dá se to fakt jako i tak.
0: Takže ty emoce, které třeba někdo má jakoby přes obraz, tak někdo je má přes zvuk a třeba i vůni.
1: Vůni třeba taky. Vlastně třeba, když někdo ještě kdysi viděl, tak se mu ten obraz taky může jakoby do toho snu prolínat, ale ty, co jako nevidí už od narození, tak třeba se jim zdají, že někam třeba jdou, nebo takový ty klasický situace, jdu třeba na vlak, nebo jdu si nakoupit, takový ty praktičtější spíš věci než třeba fantazie, ale jako fantazie tam taky většinou třeba jsou.
0: Tak a teďka k těm pomůckám. Které pomůcky jsou asi nejvíc potřeba? Které jsou tak jako nejvíc žádané?
1: Tak asi největší pomůcka je třeba telefon, nebo jako aspoň pro mě, kde mám vlastně zvětšený text, když zrovna potřebuju, nebo jsem v kavárně. Jak už bylo řečeno, tak tam vlastně nesmí být nic svítivého, takže já si vlastně vypínám obraz a vlastně jedu na pouze na voiceover, který mi vlastně předčítá, co já mám na té obrazovce. Mm-hmm.
0: Další pomůcka?
1: Pak další pomůcka takový jako je hůl. Máme buď orientační, anebo vlastně jenom tu signalizační. Vlastně s tou orientační se vlastně člověk orientuje po zemi, buď tikovým, anebo vlastně obloukovým způsobem. A pak vlastně máme i pichtový stroj, což vlastně předpisuje vlastně to Braillovo písmo.
0: Dobře, to jsou takové základní tři věci, protože těch pomůcek je určitě hodně. Já jsem dokonce slyšel, že i nějaká pomůcka na rovnání ponožek, aby...
1: To je takový spínač vlastně, aby nevědomí ne, prostě potom někoho vlastně neříkal, hele, tohle je třeba růžová ponožka nebo červená ponožka, tak je takový spínač, kde vlastně vy si sundáte ty ponožky a hnedka je vlastně přicvaknete k sobě, takže...
0: Takže vždycky máte tu správnou barvu a ten správný typ ponožky, který potřebujete.
1: A pračka vám je vlastně pak ani nemůže sníst.
0: Přesně, no tak to se hodí. No ale teďka z druhé stránky, jakým způsobem tedy můžeme přispět na to, aby se tady ty pomůcky, které prostě zrakově handicapovaní občané lidé potřebují, jak přispět? Mm-hmm.
2: Jak přispět? Pokud chcete přispět přímo Světlušce, nejsme jediná organizace, vlastně, která pomáhá v tomhle poli, ale když půjdete na www.světluška.net, tak vlastně ty informace najdete, anebo přesně návštěvou našeho běhu, návštěvou kavárny pod mě, přispěním během koncertu. Tohle jsou všechno možnosti a jenom doplním Kristýnu. Ono vlastně říká se, že zatím nikdo nevymyslel nic lepšího, než je ta bílá hůl, že to je prostě základ a zároveň ty pomůcky jdou ale hodně rychle dopředu, takže myslím si, ať my někdy nadáváme na to, že ty telefony, kolik nám to bere času a tak dál, tak třeba těm lidem s těžkým zrakovým handicapem opravdu to je pro ně jako primární kompenzační pomůcka, vlastně ten hlavní parťák, ve které máte navigaci, ve které máte odečítač, všechny tyhle věci vlastně, které potřebujete, pustíte se na něm audioknížku a tak dál, takže v tomhle ta technika zaplať pánbů vlastně pomáhá a jde to mílovými kroky dopředu. A ještě jsem chtěl říct jenom, že Světluška pomáhá jak těmi granty, tak vlastně provozujeme i vlastní půjčovnu kompenzačních pomůcek, kde si člověk může i tu pomůcku vlastně vyzkoušet, tak aby věděl, jestli je to opravdu ta věc, která mu sedí, protože ty pomůcky jsou relativně drahé. Velká kamerová lupa to může být 120-150 tisíc. Takže chceme dát vlastně tomu člověku šanci, aby si to opravdu jako osahal a řekl si, ano, tohle je to, co chci, a investuju do toho tu částku, respektive požádám vlastně na úřadu práce, jestli by mi stát na tu pomůcku vlastně přispěl.
0: Mm-hmm. A kde si to můžu vyzkoušet? Kam za váma mohu zajít?
2: Ta půjčovna je přímo tady v budově vlastně Českého rozhlasu a já se pyšním tím a vždycky kolegyně chválím, že vlastně ten provoz půjčovny zajišťují dvě kolegyně, jedna nevidomá, jedna s těžkým zrakovým handicapem, takže ono to hrozně skvěle funguje i v tom, že když k nám přijdou lidé, podobně jako v té kavárně, když nám přijdou lidé, kteří mají zrakový handicap, tak se tomu člověku daleko víc otevřou a moje zkušenost je, že proberou i hrozně moc věcí nad rámec toho, že si přijdou půjčit nějakou konkrétní pomůcku.
0: Já vám moc děkuji za zajímavé povídání, za to, že jsme si proběhli pár běhů, občerstvili jsme se v kavárně, ale taky zjistili důležité informace třeba o kompenzačních pomůckách a o tom, jak a kde přispět a pomoct. Díky moc za návštěvu, mějte se moc a moc hezky a doufám, že se brzy někde uvidíme, třeba ve Zlíně v kavárně pod mě. Tak ahoj a hezký večer.
2: Ahoj, moc děkujeme za pozvání.
0: Holky a kluci, mým dnešními hosty byli Jiří Váňa, ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška a Kristýna Doneová. Pro dnešní večer je dopovídáno, dosportováno, je tady čas na odpočinek a na pohádku. Hajaja si pro nás dnes připravil pátou část sedmidílné série Lesohádky. Od mikrofonu se loučí a příjemný nejen sportovní víkend přeje Jirka Kohout. Ahoj.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Občas i v lese Staroboru někdo stůně a potřebuje doktora. A tak, když si tu otevře ordinaci liška Vilma, má brzy spoustu pacientů. Zdá se, že je chytrá, ale Matýskovi se její léčebné metody zdají podezřelé. Pátá lesohádka se jmenuje Jak Matýsek přechytračil lišku Vilmu. A já jsem sám zvědavý, jak to náš rejsek provede.

0: Dobrý večer, děti. Liška Vilma měla červený kožíšek, špičaté uši a zakládala si na tom, že je nejchytřejším zvířetem v celém lese. Jsem nejen nejmazanější ve Staroboru, ale jistě jsem i nejmazanější liška na celém světě. Mockrát jsem slyšela, že lidé říkají, že je někdo mazaný jako liška a Bůh ví, jestli to nevzniklo kvůli mně. A na moji počest, říkala si Vilma a zálibně se prohlížela v hladině rybníka. Jak tak Vilma přemýšlela o své výjimečnosti, letěl kolem datel vavřinec. Vavřinec byl jedním z nejváženějších obyvatel v lese. Znal různé bylinky, kořínky i bobule a léčil všechna nemocná zvířátka. Míchal lektvary a bylinkové směsi na rozbolavělá zaječí bříška. Obvazoval veverkám tlapky, když se jim nepovedl skok z větve na větev. Připravoval hojivé masti na srnčí kopítka bolavá z celodenního pobíhání. Všichni ho měli rádi a vážili si ho. Liška Vilma pozorovala, jak se vavřincova červená čepička míhá mezi stromy a říkala si, ten vavřinec se má, celý les ho obdivuje, nosí mu dárky jen kvůli nějakému hloupému léčení, které zvládne kdekdo. To je toho, utrhnout pár kytek a udělat z nich čaj nebo mast. To bych zvládla taky. A čím víc o tom Liška Vilma přemýšlela, tím víc datlovi vavřincovi záviděla. Až nakonec dostala nápad. Rozhlásila, že se naučila léčit. Byla jsem na prázdninách u své liščí sestřenice v sousedním lese. Je to vyhlášená doktorka a naučila mě všechno, co umí. Dokážu vyléčit i ty nemoci, na které si datel vavřinec netroufá, vykládala Vilma všude na potkání. Pověst o jejich zázračných léčitelských schopnostech se rozšířila rychlostí blesku a brzo se před její norou schromáždil zástup zvířátek, která u ní hledala pomoc. Vilma si z pružných vrbových proutků vyrobila brýle, aby vypadala učeně, seděla na pařezu a ordinovala jako skutečná doktorka. Netlačte se, jeden po druhém, volala přísně na pacienty a hned jim předepisovala nejrůznější léky. Divočákovi Karlovi, který při hledání žaludů spadl do ostružiní a měl po celém těle zapíchané trny, poradila Vilma, aby rozkousal smrkovou šišku a potom se vyválel v blátě.
1: A to pomůže? Datel vavřinec mi ty trny vždycky nejdřív vytáhne zobákem a pak mě natře mateří douškovou mastí. Zašel bych za ním, ale zrovna odletěl do sousedního lesa pro nějaké bylinky. Nemám na něj raději počkat, ptal se divočák Karel nedůvěřivě. Ale Vilma hned spustila.
0: Vavřincovy metody jsou zastaralé. Já léčím nejmodernějším způsobem. Moje léky ale účinkují jen na toho, kdo je chytrý. Hlupák se nemůže divit, že na něj nezaberou. A ty, Karle, snad nejsi hloupý. Liška si posunula brbové brýle a zkoumavě se na Karla zadívala. Divočák samozřejmě nechtěl být přede všemi za hlupáka, tak zavrtěl hlavou a zahanbeně se očoural pro šišku. Vilma si spokojeně zamnula tlapky a pokračovala dál ve svém podivném léčení. Kašlající sojce předepsala 5 dešťových kapek a čaj ze slunečních paprsků. Hranostajovi, který si stěžoval na pelichající kožíšek, přikázala, aby skákal na pravé noze. Ježkovi s bolavým čumáčkem zase poručila, aby přestal píchat. A tak to šlo dál a dál. Nikdo nechtěl, aby si o něm ostatní mysleli, že je tak hloupý, že na ní léčba neúčinkuje. A lstivá liška se nestyděla vybírat od důvěřivých zvířátek z recepty nejrůznější dárky. Rejsek Matýsek to všechno pozoroval a nějak se mu to nezdálo. Viděl, že les je plný zvířátek, která na liščí rozkaz dělají nesmyslné věci. Ale také si dobře všímal, že ve skutečnosti se nikdo neuzdravuje. Rozhodl se tedy, že lišku Vilmu vyzkouší a zároveň vytrestá. Na hlavu si připevnil 2 větvičky, které vypadaly jako parohy. Sezbíral mech a pokryl jim svůj kožíšek. Pak utrhl 2 habrové listy a připevnil si je na záda. Rázem tu místo rejska Matýska stálo podivné a úplně neznámé zvíře s parohy na hlavě a zelenými křídly. Jak těživ, nikdo takové neviděl. V takovém převleku vyrazil Matýsek za Liškou Vilmou. Dav zvířátek před její norou se mezitím ještě zvětšil. I ti obyvatelé Staroboru, které nic nebolelo, se přišli podívat na to, jak Vilma léčí. Vypadalo to tady jako na nějaké pouti. Když se rejsek Matýsek vynořil mezi stromy, Vilma zrovna doporučovala veverce s bolavou nožkou, aby se 10krát pořádně zatahala za obě uši a pak si udělala mastičku ze sovího houkání. Najednou se rozhostilo úplné ticho. Při pohledu na podivného tvora všechna zvířátka zmlkla a ustupovala stranou. Liška Vilma nevěděla, co si má myslet. Takové zvíře nikdy předtím neviděla. Zelený kožich, ze kterého trčí dvě stejně zelená křídla a na hlavě parohy. Co to může být? Není to nebezpečné? Nakonec se rozhodla, že bude statečná. Co si zač? Spustila na Matýska z hurta.
2: Dobrý den, Vilmo. Ty už si na mě nepamatuješ? Já jsem přece kráčmerák. Potkali jsme se v sousedním lese, kde si se u své sestřenice naučila tak dobře léčit.
0: Odpověděl Matýsek změněným hlasem a hned pokračoval.
2: Chápu, že se potkáváš s takovým množstvím zvířat, že si nemůžeš zapamatovat každého. Pověst o tom, jak skvělá jsi doktorka, ale už dávno překonala hranice Staroboru, tak jsem tě přišel pozdravit a poklonit se ti.
0: Vilma byla úplně zmatená. Žádného kráčmeráka neznala a ani ho znát nemohla, protože to, že se učila léčit v sousedním lese, si vymyslela. Jenže to samozřejmě před zvířátky přiznat nemohla. Navíc jí dělali Matýskovi lichotky dobře. Schovývavě se proto usmála.
2: No jistě, kráčmeráku, že si tě pamatuju. Vždyť jsme toho spolu tolik prožili. Je od tebe hezké, že si mě přišel pozdravit.
0: Matýsek, tedy vlastně kráčmerák, se rozhlédl.
2: Vidím, že se ti daří. Máš tolik pacientů a každý z nich ti přinesl dárek. Nedivím se, jsi vynikající doktorka. Pamatuješ si, jak jsi i mě léčila a předepsala si mi ten speciální tanec?
0: Zeptal se Matýsek a Vilma horlivě přikyvovala. Nedokázala kráčmerákovým lichotkám odolat a právě na to Matýsek spoléhal.
2: Takhle nějak ten tanec vypadal, ne?
0: Zeptal se a začal se otřásat. S každým otřesením z něj spadl kousek jeho kostýmu. Zelená křídla z habrových listů, mechový kožíšek a nakonec i větvičkové parohy. Najednou tu místo tajemného kráčmeráka stál Matýsek a smál se, až se za bříško popadal. V tu chvíli Liška Vilma pochopila, že se nechala napálit a rejsek její podvody odhalil. Rychle skočila do své nory a zabouchla za sebou vrátka. Teď už se nesmál jen Matýsek, ale všechna zvířátka. Tak si chytrá Liška Vilma udělala po celém Staroboru takovou ostudu, že další měsíc si troufla vyjít ven z nory vždycky jen za tmy. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Z Liščího království se ještě žádný člověk nikdy nevrátil zpátky na zem. Zvládne to statečná dívka Li? Pohádku o perle z koruny Liščího krále napsal Lukáš Júza. Režie se v roce 2015 ujal Petr Vodička. Účinkují Magdalena Borová, Krištof Hádek, Naděžda Vicenová a další.

0: Vař se, rýžová kašičko, vař. Musím se tebou zahřát. V horách jsem prochladla až do murku svých starých kostí. Ale co dělat? Hodinu před kuropěním ze prvním mrazem přešlý o den gaduči získat jen jednou za rok. Vař se, kašičko, v jačím mlíčku, vařo. To...
1: Moudrá Huang, pomoct!
0: Nečekaný raní host, to si po probdělé noci nezasloužím.
1: Pomoct, kořenářko Huang!
0: Poznávám ten hlas? Patří dívence křehounké.
1: Prosím tě, Huang, otevři mi. Vím, že jsi tam, je cítit kouř.
0: Li? No ano. Ta dívka se jmenuje Li.
1: Jestli spíš, probuď se. Probuď se a otevři mi.
0: No, co mi zbývá?
1: Dobré ráno. Okamžitě pojď se mnou, Huang.
0: A připálí se mi kaše.
1: Můj tatínek je na tom moc zle. Prosím tě, moc, bylinková stařenko.
0: A když to mohlo počkat až do rána, tak to snad počká, než si s ním teplou snídani.
1: Huang, tatínek je ten poslední, koho na světě mám. Když se mu něco stane, zůstanu úplně sama. Oh. Pojď rychle, prosím tě.
0: No, dobrá, dobrá. Však už jdu.
2: Mysleli jsme, že je to jen silné nastuzení, ale o půlnoci upadl tatínek domdlob a už se mnou nepromluvil. Nepomohly obklady, zábaly ani amulety.
0: To je zlé. Ustup stranou a buď sticha. Při půlnočním svitu luny, tichřím dechu, pyš mu skuny, démon, rarach nebo děs, ať zmlkne váš svatý hlas, tvoj, tvoj.
2: Pomáhá to?
0: Hoď sticha, jsem řekla. Při psím mléce, sloním klu, jednorožčím kopitu, lámu kletbu vašich zel, leďte zpátky do pekel, tvoj! Tvoj! Tvoj!
3: Dceruško, kde se touláš? Proč nejsi doma? Zatmi.
0: Na tuhle bolest jsou moje bylinky a zaříkání krátká, chudáčkuli. Tvůj tatínek trpí nemocí, kterou já znám jen z mýtu a báchorek. Připrav se na to, že zemře.
4: Ale tomu vážně není pomoci?
0: Je mi líto.
4: Skutečně nijak. Huang, ty přece znáš tajemství života a smrti.
0: Je jedno prastaré pořekadlo, které dává jistou naději. Jen perla z koruny vladaře liščího navrátí životu ke smrti jdoucího.
4: Cože? Uzdraví se, když...
0: Když polkne perlu z koruny liščího krále.
4: Ale z liščí země se prý ještě nikdo nevrátil.
0: Někdo snad ano.
4: Jenomže jak liščí království najdu, nikdo do něj nezná cestu.
0: Stačí jít do hor za zapadajícím sluncem.
4: Když se tam vydám, postaráš se o tatínka.
0: Samozřejmě, milá Li. Udělám, co bude v mých silách. Ovšem, pospěš si.
4: S Bohem, tatínku. Děkuju, Huang. Snad budu za pár dní zpátky.
0: Pospěš si. Čas běží bez soucitu. Je to poutník, který se nedívá, zdali je cesta blátivá, prašná, suchá nebo dlážděná. Běží stále stejným tempem. A přesto se nám mnohdy zdá, že běží neúprosně rychle.

špičatá liščí ouška, slyšíte mě? Bylo si první z vrhu a domů chceš přijít jako poslední.

0: Nekřič a poslouchej mě. Tvé liště najdem.
1: A co když ne?
0: Klid, říkám. Kde jsi ho viděla naposledy?
1: Na velké planině plné kamení. Učila jsem svou drobotinu, jak se skrýt, když poblíž není nora. Stromy, ani keře, kleč, ani tráva, skalničky, ani mech.
0: A potom?
1: Potom si mi rošťáčci chvíli hráli, prali se a naháněli a já si zdřímla na sluníčko.
0: A pak?
1: Zavrčela jsem k odchodu. Myslela jsem, že za mnou běží všichni. Ale když jsme přišli do nory, lišáček tam nebyl.
0: Kudy jste šli?
1: S Kratkou, okolo vodopádu. Dnes úplně poprvé.
0: Dobře, poslouchej. Ty teď půjdeš zpátky pěšinou okolo vodopádu. Jestli se tvůj synek ztratil, tak určitě tam.
1: A ty, princi?
0: Já půjdu okolo medvědích skal. Ať ho najdeme nebo ne, sejdeme se na velké planině.
1: Ještě ho přece jen naposledy zkusím přivolat.
0: Buď sticha, hloupá liško. Nebo chceš, aby tě lovci chytili a tvá liščata ztratila mámu?
1: To ne.
0: Moc dlouho už mluvíme a tvůj zrzeček je kdo ví kde. Jdeme.

0: ošklivé slunce. Nezacházej. Počkej ještě chvíli. Šplhám za tebou už 3 dny. Jestli mě co nevidět nedovedeš do Lištího království, nebudu tě mít rád. Co se to tam ale děje?
1: Pomoc! Maminko, pomoc!
0: Na Liščí mládě útočí veliký jestřab.
2: Jsi ještě Liščího látko. Ulovím si tě zakrátko.
1: Au! Pomoc, Lišky!
2: Dřív než se úplně sešeří, staneš se mojí večeří.
0: Honem, musím mu pomoci.
2: Utíkáš marně, si zrzavá chátra. Chci tvoje maso, krev i játra.
0: Tady, starý suchý kořen mi poslouží jako zbraň. Klivče, ubližovat malému lištěti, že se nestydíš.
2: Jestřáb se ničeho neleká, tygra lva ani člověka.
0: Tobě to nestačilo, tak tu máš.
2: Pařáty od těch ran nějak moc bolí. Radši hned odlétnu, než mě ten člověk skolí.
0: A je pryč.
3: Děkuji ti za záchranu, človíčku.
0: Třeseš se vysílením, ale do rukou se vzít nenecháš. Bojíš se. Jsi první liška, kterou jsem v horách potkala.
4: Tak takhle se věci mají. Mého lišáčka mi chce ukrást člověk.
0: A hleďme, tvoje maminka. Zlobí se, že ses jí ztratil.
4: Okamžitě nech moje dítě.
0: Jestli ovšem ta liška necení zuby na mě. Ale to je nedorozumění.
5: Liško hloupá. To si nemohla svého lišáčka prostě jen popadnout do mordy a utéct s ním.
4: Když já jsem měla takový strach, když jsem viděla, že po něm natahuje ruku člověk.
5: Neřeknu, kdyby to byl nějaký lovec, ale tohle je děvče, skoro ještě dítě.
4: Oslnilo mě zapadající slunce. Nechtěla jsem jí ublížit, věř mi výsosti.
3: Tak už to mamince odpusť, princi.
4: A co jí vlastně je? Vypadá to, že jenom spí.
5: Jak si povalila, praštěla se hlavou o kámen a ztratila vědomí, ale krev jí nikde neteče. Snad bude v pořádku.
4: Princi, podívej. Nebe zčernalo.
5: Vzduch strachy znehybněl.
4: Blíží se sněhová bouře.
5: Ta první, nejzuřivější.
1: Maminko, bojím se, pojďme domů.
5: Tvůj bystrý lišáček má pravdu. Utíkejte se schovat, než ta slota propukne.
4: A ty?
5: Já se postarám o toho člověka. Rychle, prober se. No tak. Ach jo, jinak to nepůjde. Ať mám podobu člověka. A tenhle kamínek, ať se promění v koně. Vstávej. No tak. Děvče, probuď se. Vstávej.
0: Okamžitě mě nech na pokoji, nebo tě praštím klackem.
5: Klid, klid. Nechci ti ublížit. A nejsem ani jestřáb, který chce ulovit liště.
0: Cože?
5: A nejsem liška, která tě chce pokousat.
0: Počkat, v hlavě mám tmu.
5: Ztratila se vědomí. Ale teď není čas na vysvětlování. Vyskoč si ke mně na koně. Jestli nechceš být pohřbená sněhovou vichřicí.
0: Kdo vlastně jsi?
5: Lovec, který ti chce pomoci. Proč otálíš? Za chvíli bude pozdě, věř mi.
0: Nemůžu s tebou jet. Jdu do Lištího království.
5: Cože?
0: Jdu do Lištího království a nic mě od toho neodradí.
5: Ale mrtvá nikam nedojdeš. Pojď se mnou.
0: Dobrá.
4: Kuchař
0: kůň zaržál. Postavil se na zadní, vyskočil do vzduchu, ale zpátky na zem už nedopadl. Letíme. Vznášíme se uprostřed sněhového šílenství. Zavírám oči. Mám strach?
5: Do Liščího království je zakázáno přivést člověka. Ale to se mi tam měl nechat. Tak křehkou, zranitelnou a půvabnou.
0: Vítr a krupičky ledu mě zčista jasna do obličeje nešlehají. Pěsnící bouři teď slyším někde hluboko pod námi. Neodnáší si mě náhodou sama smrt do svých ponurých končin?
5: Neboj se a otevři oči. Už jsme v bezpečí.
0: Kde to jsme?
5: Tam, kam jsi spřála dojít.
0: Vypadá to tu jako v nějakém honosném zámku.
5: Vítej v Liščím království.
0: Cože?
5: Jsme v paláci Liščího krále.

0: tě oslovují princi?
1: Už je to tak.

Ta dívka je mým hostem. Neskřivíte jí ani vlas. Vedu ji za svým otcem, protože chci, aby ji odměnil za záslužný čin.

0: Utěšte se, sestry a bratři. Proč jsi přivedl toho člověka, můj nejmladší synu?
1: Byl jsem na lovu, otče.
0: Já se neptám, kde jsi byl. Já se ptám, proč jsi ho přivedl. To jsi nevěděl, že mu tím podepisuješ ortel smrti?
2: Slyšíš, princi, my jsme v právu. Ten člověk přijde po svou hlavu.
1: Nechte mě pronést obhajobu.
0: Na to máš právo. Pokračuj.
1: Tato dívka zachránila zatoulané liščí mládě před krvežíznivým jestřábem. Kdo ví, co mu zatemnilo srdce, že si namísto holubic či zajíců chtěl pochutnat na liščím pískleti.

0: Klid! Její čin je záslužný. Ale proč jsi ji přivedl sem?
1: Potkal jsem ji ve chvíli, kdy se strhla první sněhová bouře. Ta nejdivočejší. Tu by jistě nepřežil.
0: Je ušlechtilé, že jsi ji chtěl před jistou smrti ochránit. Ale to šlo i bez toho, aby si přivedl do našeho království. Tím si ji tak jako tak odsoudil k záhubě.
2: Vážený liščí králi, úctivě se klaním. Když dovolíš, můžu taky něco říct?
3: To děvče má kuráž a to se cení. Výsosti, přijmi ji ke slyšení.
0: Dobrá, mluv.
2: Mé jméno je Li a jsem z poslední vesnice pod horami. I když se tu na mě díváte nevraživě, jsem na vytouženém místě, v liščím království.
0: Cože? Proč by chtěl člověk do naší země?
2: Já, vážený liščí vladaři, jsem se do vašeho království vypravila, abych získala perlu z tvojí koruny.

0: Utiš se, liští národe.
1: K tomu máš jistě závažný důvod.
2: Můj tatínek umírá a může mu pomoci jedině perla z tvojí koruny.
1: Vidím, že máš otce opravdu ráda. Ne, nechci jí dát popravit.
0: Dobrá, můžeš perlu získat, ale musíš splnit úkol, který ti uložím.
2: Udělám, co poručíš.
0: Ale je to nebezpečné.
2: Udělám všechno na světě.
0: Nože, musíš mi do zítřejšího rána donést květ měsíční orchideje.

0: pokud se vrátí do mého království, nastane mír mezi všemi lištími národy.
1: Divoké liště ho nechtějí vrátit, každého, kdo ho chce, o hlavu zkrátí, a pak s nimi válčíme, navzájem se vrátíme.
2: To si mohl rovnou odsoudit k smrti.
0: Kdybych měl dostát zákonům své země, tak bych měl. Takhle jí dávám aspoň naději.
2: Naději? To je výsměch, otče.

Nedívej se na mě vyčítavě. To ty jsi k nám přivedl. To ty jsi zodpovědný za její

0: Proč jsi tak bledý, princi?
1: Jsme pod horou divokých lišek. Na jejím vrcholu najdeš měsíční orchidej. Já s tebou dál nesmím. A ty se teď na tu horu vydáš a já už tě víckrát nespatřím, protože...
0: Protože nikdo, člověk ani lišky poddané tvému otci v téhle zkoušce doposud neobstál?
1: Ano.
0: Pak musím být první.
1: Hora tě bude zkoušet, ale ty, ať se bude dít cokoliv, jdi stále dopředu, rozumíš? Nesmíš ničemu uvěřit. Stále kupředu, rozumíš tomu?
0: Rozumím, princi.
1: Přestojíš-li všechna nebezpečí, přijdeš o půlnoci na ples divokých lišek. Nad těmi nemá můj otec žádnou moc. Tam už si musíš poradit sama.
0: S Bohem, liščí kralevici. A kdybychom se už neviděli, děkuji ti za všechno.
1: S Bohem? Ne, naschledanou. Budu tady na tebe čekat, odvážná li.

0: noc pokročila. Ochladilo se. A já stoupám na další strmou horu. Kolikátou už. Jestli nahoře divokých lišek bude další hora, na kterou budu muset vylézt. Odtnu se brzy až na měsíci. A popovídám si s hvězdami.
1: Konečně si tady. Ubohá Holly.
0: Ty mě znáš? Děsuplná obludo?
1: Mám hlad. A už dlouho jsem nejedla. Zabiju tě. Rozpářu tě. Sežeru tě.
0: Nesmím se bát. Musím jít stále kupředu.
1: Stůl. Budeš umírat ve strašlivých mukách.
0: Lžeš. Čím blíž jsem k tobě, tím si krotší.
1: Stůl. Čím blíž si ke mně, tím větší mám chuť tě před smrtí mučit.
0: Prskáš jako zmoklá kočka. A co víc, teď když jsem skoro u tebe, vidím, že ani nejsi větší než obyčejná kočka.
1: Stůl. Už ani krok.
0: Mě nezastavíš. Musím zachránit svého tatínka.

Obluda se zcvrkla a je malá jako veš. Zašlápnu ji. Děkuji ti za radu, princi.

0: I když si ty zlověstná horo strmá tak, že chvílemi musím lézt po čtyřech, já se nevzdám. V měsíčním svitu se mi jde lehce.
1: Co je zas tohle? Kamená lavina? Není kam se schovat. Kus skály letí přímo proti mě.
0: Ne. Musím pokračovat vzhůru. Musím zachránit tatínka. Co? Neuvěřitelné. Lavina se rozplynula jako přelud. Jestli budu stoupat ještě chvíli, skutečně co nevidět vylezu až na měsíc. Jenom doufám, že na něm nebude další hora, kterou budu muset také zdolat.
2: Lee, pomoz mi.
1: Co to bylo?
2: Lee, pomoz.
1: Tatínku? To není možné.
2: Slituj se. Otoč se a pomoz svému starému otci.
1: Tatínku!
3: Ať se bude dít cokoliv, jdi stále dopředu.
2: Ležím tu a nemůžu vstát. No tak dělej, zvedni mě.
1: Samozřejmě, hned jsem...
3: Stále kupředu, rozumíš?
1: Mám jít stále dopředu?
2: Zvedni mě, to se tě mám doprošovat.
1: Promiň, tatínku, ale musím jít dál. Jedině tak tě zachráním.
2: Lee!
1: Děkuju. Děkuju ti za radu, princ.

0: Oh, no, it's Bushy, Bushy!
1: Sacra nave!

0: to je?
1: Jak se to zvíře jmenuje?
2: Já... Jmenuji se Li.
0: Odpovídá na otázky, to je divná věc. Je ta cizí bytost přítel nebo veřelec?
3: Chcete vědět, co vidíte, divoké lišky?
4: Ano, velká liško, ano, náčelnice. Kousane z uchu, jsme zvědavé převelice.
3: Moje děti, máte před sebou člověka.
5: Všechny z mordy.
1: Člověka vidíme poprvé.
5: Lidé, prý kamarádi, slyští smrtí.
1: Pojďme ho rozpoznat teprve.
3: Dost! Podle zákona hory jí nesmíme ublížit. Tato dívka se k nám dostala přes všechny nástrahy. A proto musí být naším hostem. Ať nám poví, co tady chce.
2: Já, vážené divoké lišky, potřebuji květ měsíční orchideje.
3: Slyšeli jste to?
1: Kdo má měsíční orchidej?
5: My, sakra drápy!
1: Kdo ji někomu nedá?
5: My, hřeš bez prostky!
1: Jsme divoké lišky!
5: Herdek, filek, jsme lišky divoké! Aha, aha.
3: Máš velkou odvahu, ale to tady nestačí. Jen pojď a ten květ si vezmi.
2: Tohle, že má být měsíční orchidej?
3: Copak? Nelíbí se ti?
2: Bojím se, jestli si ze mě neděláte legraci. Vypadá jako se schlý vlčí mák.
3: No tak ho seber a uvidíš, jestli je to jen obyčejný mák.
6: U liščích údů chtivých tance má to jeden háček. Máš-li na srdci jen stín nějaké špatnosti, zemřeš, jakmile se květiny dotkneš. Zemřeš, aha!
3: Tak už neotálej, člověče, a tu orchidej si vezmi. Ztrácíme s tebou čas.
2: Nikomu jsem v životě neublížila schválně. A křivdila-li jsem někomu omylem, ať je mi to odpuštěno. To nenápadné poupě se mi v rukou rozvinulo a rozzářilo se měsíčním světlem.
3: Nemožné. Nikomu se to dosud nepovedlo. Máš sílu navrátit liščímu pokolení mír. Ale když to nestihneš do rána, tak... Aha! Mé divoké lišky, náš ples může konečně pořádně začít. Tančeme, skákejme, křepčeme a zpívejme.
7: Na naší hoře.

0: Lí!
1: Ty tady na mě čekáš, princi?
0: Čekám.
1: To jsi mi tolik věřil.
0: Věřil. Ale teď si musíme pospíšit. Pokud nestihneš květ předat včas, bude zlé.
1: Jsem slabá jako skřivánek. Omdlím.
0: Neboj se. Držím tě. Posadím tě před sebe do sedla.
1: Srdce ti buší jako splašené.
0: Podívej. Nebe se jasní. Máme nejvyšší čas?

0: Myslím, že bys měl pomalu sundat z hlavy korunu a vyloupnout z ní jednu perlu, otče.
1: Ne tak zhurta. Splnila jsi svůj úkol, človíčku?
2: Vznešený liščí panovníku. Pohleď. Květ měsíční orchideje.
1: Konečně. Konečně ustanou války s divokými liškami. Obdivuji se ti, odvážná dívko. A jsem rád, že jsi v tak těžké zkoušce obstála.

0: Hleďte, mý dvořané. Snímám z hlavy svou korunu a loupu z ní tu největší perlu. Dávám tomuto statečnému děvčeti to, co po mně žádalo a co mu po zásluze náleží.
1: Děkuji ti, králi.
0: A teď spěchej za svým churavým otcem. Synu, do našeho království si ji přivedl, musíš ji v bezpečí dopravit zpátky.
2: Mile rád. Mile rád. Jdeme?

0: kůň zaržál. Postavil se na zadní, vyskočil do vzduchu, ale zpátky na zem už nedopadl.
1: Dnes se nebojíš? Dnes máš oči otevřené.
0: Dnes nezuří sněhová bouře. Tohle mi nikdo neuvěří.
1: Vidíš, ty se směješ a mě přemáhá smutek. Sedíme na jednom koni, já tě držím v náručí, ale za chvíli nastane loučení.
0: Pověz mi, liščí králevici, když jsem stoupala nahoru divokých lišek pro orchidej, málem jsem se otočila za voláním svého otce, ale v poslední chvíli se mi v hlavě rozezněla tvá rada. Co by se stalo, kdybych se za tatínkovým hlasem otočila?
1: Na místě bys skameněla a rozsypala se v prach.
0: A kdybych utíkala před kamennou lavinou?
1: Zavalila by tě.
0: A kdybych se dala na útěk před trojhlavou obludou?
1: Zabila by tě a snědla.
0: A kdyby...
1: Už žádné otázky, prosím. Jsme na stráni nad vaší vesnicí.
0: To už tě nikdy neuvidím.
1: I když oba cítíme, že spolu chceme zůstat, nejde to. Alespoň prozatím ne. Běž a pomoz svému otci. Heja!
0: Jakoby se mu v očích zatřpitily slzy. Kde pak? To si jen namlouvám. To mně se do očí dere pláč. A zachvělo se mi u srdce. Teď ale rychle za tebou. Tatínku!
2: Při půlnočním svitu luny, tigřím dechu, pižmo skuny, démon, rarach nebo děs, ať smrkne váš smrtí hlas. Tvoj! Tvoj! Tvoj! Prohrála jsem. Jen pojď, paní smrti. Už je tvůj.
3: Huang!
2: Li! Živá, Li! Zaplať pamuch, jsi tady. Máš?
3: Tady? Perla z koruny liščího krále. Jakému?
2: Zlé.
3: Polkni tu perlu, tatínku.
2: Podívej, ulevilo se mu.
3: Tatínku, už jsem u tebe.
4: Kdo mě to budí? To jsi ty, Li. Kde se tak dlouho touláš?
2: Nech ho spát. Zítra bude zdravý až do morku kostí.

0: Vař se, rýžová kašičko, vař. Musím se tebou zahřát. V horách jsem promrzla. Ale co dělat? Na posledním jarním sněhu ze hodinu před kuropěním odenek šizandry pozbírat jen jednou za rok. A to je v našich horách ještě pořád mráz. Vař se, kašičko, vař.
1: Moudrá Huang, stařenko Huang.
0: Nečekaná ranní návštěva. Co pak tě zase trápí?
1: Dobré ráno, Huang. Dospat nemůžu, abych ti to řekla.
0: Dobré ráno. Tak ale rychle, ať se mi nepřipálí kaše.
1: Včera odpoledne k nám přijel krásný mladý lovec. A hned se ptal mého otce, jestli nehledá někoho do služby. A můj otec, že hledá.
0: No, takže nemůžeš dospat, abys mi řekla, že máte nového pomocníka?
1: Ne, běžím ti říct, že se budu vdávat.
0: Za koho?
1: No přece za toho pomocníka. Lovce. Prince.
0: Ale...
1: Ještě jsem ti neřekla, že má vlasy i vousy celé zrzavé.
0: Aha. A po mně chceš co?
1: Nic. Jenom jsem ti chtěla pozvat na svatbu.
0: Třešti prdlo. Odskákala odsud šťastná jako blecha. A tak, kašičko, už jsi hotová. Řekla jsem se, že budoucnost už věštit nebudu. A natož z kaše jako nějaká pouťová podvodnice. Ale ta tvoje hladinka je k tomu jako stvořená. No, výjimečně. Za pár let budou mít kopu zrzavých dětí a budou spolu šťastní. Lise nikdy nebude divit, když se její princ zdrží několik dní v horách. Ani tomu, proč nemá rád lovce, kteří zabíjejí lišky. A co pak to tu ještě vidím? Aha, Lijin tatínek. Ten se ze svých vnoučat bude ve zdraví a spokojenosti těšit až do 112 let. No, děkuji ti za věštbu, kašičko v jačím mlíčku. A teď už si tě snad v klidu sním.

0: 100%. Už o tom víš.
1: O čem?
0: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
1: Je, tak to si dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
0: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
1: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
0: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
1: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
0: Jo.
1: Ha, sypíš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
0: Tak to jsem čekal.
1: Já zas vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát merch od zpěváků a zpěvaček.
0: A už jsi něco vyhrála?
1: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music a to se taky vyplatí.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Nejlepší šachistka na světě, tak se jmenuje pětidílný příběh, který není tolik o šachách, jako spíš o jednom nepravděpodobném přátelství. Účinkuje Lucie Žáčková, napsala Klára Vlasáková, režie Adam Svozil, Kristýna Kosová. Vyrobeno v roce 2017.
2: Nejlepší šachistka na světě.

den velkého šachového turnaje nebyla 12letá Tereza Kalachová ani trochu nervózní, což jí připadalo divné, a tak se tedy nervovala alespoň tím. Stres však naštěstí nijak nepoznamenal její chuť k jídlu. Na snídani měla míchaná vajíčka, 2 krajíce s chlebem a 3 hrnky čaje s mlékem. Líbí se mi tvůj přístup. Pochválila ji Elena Jehličková, která Terezu během posledních 3 měsíců šachy učila. Ať už člověka čeká ten den cokoliv, neměl by nikdy zapomenout pořádně se nasnídat. Turnaj se konal ve velké hale, v níž byly rozmístěny stolky se šachovnicemi. Prostor pak dokola obtáčely řady židlí připravené pro návštěvníky.

taky. Než se Elena s Terezou stačili pořádně rozkoukat, přihnal si to k ním mladý reportér s uhlazenými vlasy a širokým úsměvem. Jak se cítíte, Terezo? Turnaj bude sledovat celá země, takže si nemůžete dovolit žádné chyby. Tereza stěžka polkla. Trochu mě bolí břicho. Reportér se na okamžik zarazil, ale pak se jeho pusa roztáhla do ještě větší šířky. Takže píšu si, mladá hráčka se třese hrůzou, strachem skoro nemůže mluvit. To by už stačilo, zarazila ho Elena. Slyšela jsem, že maďarský šampion sebou vozí na každý turnaj zlatou rybičku. Možná byste měl vyspovídat taky jeho. Skvěle, odtažitý genius, co své špatné lidské vazby vyvažuje chovem zvířete, na to budou lidi klikat jak diví, zajásal reportér a odběhl. Elena uchopila Terezu jemně za ramena. Podívej, nejhorší jsou rady jako nestresuj se nebo buď v klidu, takže ti žádný takový nesmysl říkat nebudu. Zkus ale myslet na to, že jestli se ti něco povede nebo nepovede, je nakonec jenom tvoje věc. Nikomu jinému se zpovídat nemusíš, ani mě, ani ostatním. Přišlo tolik lidí, že nezbylo ani jedno volné místo. V první řadě seděli rodiče Terezy s obrovským transparentem. Když myslíš, že jsi poražený, tak opravdu prohraješ. Pořadatelé je žádali, jestli by se nemohli trochu uskromnit, protože zabírají příliš místa. Matka s otcem uraženě srolovali část hesla, takže pak na transparentu stálo jen, když myslíš, což Tereze připadalo o dost snesitelnější. Na turnaji se sešlo 30 hráčů a hráček. Na každý tah měli maximálně 15 minut a v turnaji pokračovali jen vítězové zápasů. Ten, kdo hru prohrál, skončil. Tereze bylo jasné, že tady není kvůli svým skvělým schopnostem. Soutěžila výhradně jako kuriozita a zosobněná otázka, zda je možné, aby se někdo po pouhých 3 měsících pod vedením nejlepší šachistky světa naučil konkurovat špičkovým hráčům a třeba je i porazil. Sama věděla, že se nic takového nestane, ale snažila se řídit radou, že se nemusí nikomu zpovídat. Prvním soupeřem Terezy byl asi 15-letý kluk. Měl modré oči a tmavé vlasy a Tereze se líbil. Při svém prvním tahu se na něj usmála, jako by snad pěšec na D4 byla kdo ví jaká zábava. Její soupeř na ní zhnuseně pohlédl, takže to už radši neopakovala. Přesto se bála, aby jí pohled na hezkého protivníka nerozptyloval a tak držela po celou dobu oči přibité na šachovnici. Po pár tazích si s překvapením uvědomila, že na nic nemyslí. Hlavu měla podivně prázdnou. Takový divný pocit lehkosti a zároveň soustředěnosti nemívala nikdy jindy než při hraní šachů. Nebylo to příjemné ani nepříjemné, bylo to prostě docela jiné. Tušila, že se na ní upírají pohledy mnoha lidí v sále, ale po chvíli jí to bylo jedno. Existovala jen hra. Tah za tahem. Nic víc. Ani nevěděla jak, ale první zápas se jí podařilo vyhrát. Podala si se soupeřem ruku. Trochu na něj přitom zamrkala, což jemu bylo zjevně úplně jedno, a pak se posunula dál. I v dalším zápase dokázala vyhrát. Znova a zase. Úspěch začíná ve tvé mysli, slyšela Tereza volat matku z publika, ale ani se za ní neotočila.

věděl. Zkusila to pro jistotu i anglicky, ale pak to vzdala. Zápas trval asi 15 minut, než dostala Tereza mat. Bylo to rychlé a zasloužené. Plavou pořád dokola jako šílené. Rád se na to koukám, řekl lámanou angličtinou maďarský šampion potom, co si potřásli rukou a odešel. Koutkem oka Tereza zahlédla, jak matka s otcem rolují svůj transparent, když myslíš. Teď tady na pódiu vítám Terezu Kalachovou, žačku nejlepší šachistky na světě Eleny Jehličkové, hlasil moderátor. Někteří z vás možná předpokládali, že Tereza dnešní turnaj vyhraje. Jak jste ale sami mohli vidět, nestalo se tak. Ozval se vlažný potlesk. Terezo, čemu vděčíte za svůj neúspěch? Nadechla se, aby odpověděla něco přiměřeného a nezajímavého, když v tom pod pódiem uviděla diváky, kteří na ní hleděli se směsící výsměchů a lítosti, své zklamané rodiče a nakonec Elenu, jejíž neproniknutelný výraz neříkal vůbec nic. Já si nemyslím, že jde o neúspěch. Moderátor hvízdl. Fíha, mladé generaci tedy sebevědomí neschází. Tak jsem to nemyslela. Jen mi přijde pěkně pitomý měřit všechno tím, jestli jde o úspěch nebo ne. Člověk je z toho akorát unavený a nevidí pak nic jiného kromě sebe. Moderátor se kysele usmál. Ach, jistě. A teď už sem pozvěme člověka skutečně důležitého, totiž vítěze. Tereza se stoupila z pódia a hledala matku s otcem. Nikde je neviděla. To je tak naštvala její prohra, že rovnou odjeli? Nemohli na ní aspoň počkat? Zamířila tedy za Elenou. Ta na ní chvíli beze slova hleděla a potom udělala něco, co ještě nikdy. Objala ji. Nemohla bych být pyšnější, řekla.

Když Tereza dorazila domů, uvítali ji v předsíni zbalené kufry. Že by její prohra rozčílila rodiče natolik, že se jí chtějí zbavit? Mami? Tati? Z obýváku vykoukla matka. Její jindy bezvadně čistý a upravený kostýmek byl špinavý a pomačkaný. Ukradli jsme ode mě z práce leguána, vyhrkla na místo pozdravu. Cože? To ta tvoje řeč o tom, že pro samou snahu o úspěch nevidíme nic kromě sebe. Přišlo mi to hrozně chytré. Ty přitom takhle chytré věci obvykle neříkáš. No, to fakt díky, mami. Během toho, co jsi mluvila, jsem najednou přesně věděla, že musím to nebohé zvíře zachránit. Celé to šlo docela dobře, ale cestou zpátky nás uviděl můj šéf. Řekl, že schopnost krást oceňuje pouze u zaměstnanců na vyšších postech a vyhodil mě. Tereza vyvalila oči. Matku, která práci milovala nad všechno, tohle muselo zničit. Není šance, že tě vezme zpátky? Ne, ale divné na tom bylo, že mě to najednou nezajímalo. Kdyby matka řekla, že je ve skutečnosti létající pomník, znělo by to pravděpodobněji. Přesto nepůsobila nijak vyšinutě. Tereze připadala nejklidnější za dlouhou dobu. A co mají znamenat ty kufry? No, říkali jsme si s tatínkem, že bychom měli jet s leguánem na výlet, vynahradit mu všechen ten čas, co strávil na střeše u nás ve firmě. Chápeš? A jedu s váma? No, mysleli...

si, že by bylo pěkné někam vyrazit jen spolu. Nevadilo by ti strávit ještě týden u Eleny? Co mám s váma dělat? Povzdechla si Tereza. Jsme na tebe s tatínkem hrozně hrdí. Takhle tam převálcovat všechny ty profíky. Všechny ne. Vždyť je to jedno. Pro mě si vítězka ty, mávla matka rukou. Zastavili před domem Eleny Jehličkové. Ten byl ze všech stran obklopený vzrostlými košatými stromy, až to vypadalo, že se sem dostal jaksi omylem a že ho dravé stromy mezi sebou tolerují vlastně jen ze slušnosti. Tereze připadalo, jako by neuplynul skoro žádný čas od doby, co sem přijela poprvé. Skryta ve stínu stromů stála Elena a usmívala se. Nečekáš přece uvítací výbor, konfety nebo tak něco, že ne?

když jdeme tmou, kde se nevyhrává. Ta tma nás v koutě svírá a tlačí ke stěnám. Noci pominou,

nikdy nevyhasne.

0: Hudba je nekonečný vesmír plný možností.
1: Tajuplné moře, čirá krása, léčí od všech strastích mur i od zlostí.
0: Má však jako všechno pár svých zásad.
1: Pouze skrze

ten šakal smutně plakal. To bylo vidí, to byl pláč a nevěděl si proč a zač. Byl jednou jeden šakal.

0: jeskyni. I přes jeho věk chodil jenom v bikini.
1: Hra židlová může začít. Budeme chodit do kroužku a až přestane hrát hudba, sedneme si na židli a jdeme.
0: Jednou z dlouhé chvíle chodil kolem ohniště, když přepadl ho nápad, držel se ho jak klíště. Už nebude se nudit, až naloví i ryby.

Pozor! Vezměte jednu židli a dejte ji z kola ven, aby ve hře hrálo o jednu židli míň, než je vás. Kdo si teď do ticha sedne a pod sebou židli nenajde, ten ze hry vypadne. A jdeme! Do kola, za sebou, raz, dva, tři, čtyři! Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu pra.

Teď jo, teď ne, i pro člověk měl hlad. Teď jo, teď ne, nejek ano protiklad. Teď jo, teď ne, si pro člověk hrál rád. Teď jo, teď ne, teď snad. Teď jo, teď ne, i pro člověk měl hlad. Teď jo, teď ne, nejek ano protiklad. Teď jo, teď ne, si pro člověk hrál rád.

It's my job.

0: Těžko se jí doma žije. Prace černé, chod se kije.
1: Sledem dobré duši její, trochu léta.